0: se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Začaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo

是龙 buff 皮具。

0: to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

начинаме и мене. Витам те за мене.

0: Čekej, abort!
1: A dej pac, stopa, traj!
0: Pojď a můj stop!

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přes

Já kohout, proč a nač? Že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fík.

A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytnu tě. No, a už tě mám. Jo.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, baby?
1: To mám ty loupa, proto

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: celičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Radio Junior.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

se rybička, kde je ta ryba? Kočka jí snědla, kde je ta kočka? V lesi se zaběhla, kde jsou ty lesy? Na prach schořely.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

0: Nebrása máme z nich,
1: my dva se spolu nestratíme závění.
0: Kloužem se zpíváme, hory jsou ráj, zvůníš pekáč.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět.

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj.

0: holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Ahoj a čau. Tentokrát se z mojí tašky síťovky ozývají slavné melodie a čouhají z ní žlutá plastová kuřata. V moři sociálních sítí jsem ulovila profil s názvem Lorgi Vinheteiro. Lorgi Vinheteiro měl na YouTube v říjnu 2025 7,41 milionů odběratelů, na Instagramu 1,1 milionu sledujících. Na jeho YouTubeovém kanálu najdete videa, ve kterých hraje na klavír slavné melodie. Ovšem, taky tu najdete videa, ve kterých hraje na žlutá plastová kuřata. Ano, vážně. Jde o ta žlutá plastová kuřata, která se prodávají jako hračky pro psy. Moje děti je taky mají, jelikož je nutně potřebovali. A když jsme si jedno vezli z dovolené z Bulharska, zaměstnanci na letišti se tím při bezpečnostní kontrole dost pobavili a dokonce si na něj zapískali. Ale zpět k Vinheteirovi. Plastová kuřata má tento hudebník zavěšená na tyči vedle sebe. Pustí si hudební podkres a pak na ně píská melodie. Podle toho, kde a jak silně kuřata zmáčkne, zahraje vyšší nebo nižší tóny. Když jsem to poprvé viděla, málem jsem šla do kolen. Lorgi Vinheteiro v jednom videu taky ukazuje, jak to vypadá, když hrajete na kuře jeden den a jak to vypadá, když na něj hrajete jeden rok. Plastová kuřata můžou být malá, střední, velká a opravdu mě nenapadlo, že se na ně dá zahrát i ukázka z opery Lazebník sevilský nebo slavný hit We Are the Champions od skupiny Queen. Lorgi Vinheteiro je přezdívka. Vlastním jménem se tento klavírista a hráč na kuřata jmenuje Fabrizio André Bernardi Di Paolo. Je to muzikant, youtuber a vtipálek, který se hudbě začal věnovat, když mu bylo 8 let. Bral soukromé hodiny klavíru a houslí. Později chodil na Institut umění. Kromě klavíru hraje i na baskytaru a akordeon, je hudebním producentem a zvukařem. Vinheteiro má vysokoškolské veterinární vzdělání, ale jako zvěrolékař se nikdy neživil. Hudba u něj vyhrála na plné čáře. Jeho nejúspěšnější video na YouTube mělo v říjnu 2025 38 milionů zhlédnutí a jmenuje se Slyšíte rozdíl mezi levným a drahým pianem? Na začátku hraje na velmi použité piano z roku 1915, které má cenu $600, což byla v roce 1983 cena auta. A končí s novým klavírem, který má cenu $363 000. Za tuhle cenu byste si koupili dům na Floridě. Ve videu hraje Vinheteiro na 5 různých nástrojů a zajímá ho, jestli lidé slyší mezi klavíry rozdíl. Je zajímavé porovnat jednotlivé klavíry mezi sebou. U mě ovšem vyhrávají kuřata. Jeho video Bohemian Rhapsody on Chickens mělo na YouTube Shorts v říjnu 2025 2,8 milionu zhlédnutí. Lorgi Vinheteiro hraje song od skupiny Queen, je oblečený do černého smokingu, má bílou košili a bílého motýlka a tváří se při hraní na plastová kuřata zcela vážně. Je to tak vtipné. Umí na ně zahrát i Red Dance, tedy krysí tanec, ten asi znáte. A dnešní moto zní, nudíte se? Cítíte se hůře? Zahrajte si na pískací kuře. Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v Střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Víte, jak dlouho se už uděluje Nobelova cena, která je považovaná za nejprestižnější ocenění? Po kom je toto ocenění pojmenováno a kdo z Čechů je jejím držitelem? Nobelova cena se uděluje už více než 100 let. Poprvé to bylo v roce 1901, kdy ji získal Wilhelm Röntgen za objev röntgenového záření. Byla to tedy cena za fyziku. Tato cena se uděluje na základě závěti švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, který je vynálezcem dynamitu. Ten v závěti napsal, že si přeje, aby z jeho pozůstalosti byly každoročně udělovány ceny za vynikající činy v 5 oblastech lidské činnosti. Cena zahrnuje medaily, osobní diplom a peněžitou odměnu, která je vyplácena Nobelovou nadací. Na základě závěti byl totiž zřízen fond, do kterého bylo vloženo téměř veškeré Nobelovo jmění a opravdu se dodnes finanční odměny z úroků z vložené částky vyplácí. Cena se předává vždy 10. prosince, tedy v den výročí smrti Alfreda Nobela. Udílí se jednou ročně Švédskou královskou akademii věd, a to v těchto 5 kategoriích. Za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a za úsilí o mír. Jedna Nobelova cena může být dokonce rozdělena i mezi více osob, nejvýše však mezi 3. Nedá se udělit posmrtně. Jedinou výjimkou je případ, kdy držitel zemře v době mezi zveřejněním svého jména jako nositele ceny a oficiálním slavnostním předáváním. Udělované medaile mají na přední straně portrét Alfreda Nobela spolu s nápisem, který udává roky jeho narození a smrti římskými číslicemi. Na spodní straně je pak motiv odpovídající konkrétní ceně. Buď jde o latinský nápis, který můžeme přeložit jako vynálezy zlepšují život, který je zkrášlován uměním. Na ceně za mír pak zase nápis opět v latině, který se překládá jako pro mír a bratrství mezi národy. Na každé medaili je také vyryto jméno držitele. Finanční odměna spojena s Nobelovou cenou byla v roce 2021 10 milionů švédských korun, tedy 25 milionů korun českých. Původním cílem bylo, aby oceněný mohl pokračovat ve výzkumu a celkově své práci a nemusel se ohlížet na finanční situaci. Vzhledem k tomu, že se ale uděluje jedna cena i 3 lidem, tak částka nakonec zas tak vysoká není. Vědec poctěný cenou za svou práci má pak ale určité výhody z následující slávy, se kterou se chtějí spojit nejrůznější instituce. Z Čechů máme zatím 2 držitele. Jaroslava Hejrovského, který získal cenu za chemii, a Jaroslava Seiferta, který obdržel Nobelovu cenu za literaturu v roce 1984. Kdo bude další? Co myslíte? Možná zrovna někdo z vás, co právě teď posloucháte? Uvidíme. Holky a kluci, pokud chcete o Nobelově ceně někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

sedláku, kramáři a čertovi. Byl jednou jeden sedlák. Nejdřív byl velmi bohatý, ale protože mu nepřálo štěstí, schudl tak, že neměl ani koně, ani vola, kterého by zapřahal do pluhu. Proto, když chtěl orat, musel pluh táhnout sám. Jednou při té dřině zvedl oči od země a uviděl, jak stojí u ohrady pěkně oblečený pán a sleduje ho při práci. Pán se zeptal, proč je tak smutný? Sedlák mu vylíčil všechna neštěstí, která ho potkala, a kvůli nimž byl chudý jako kostelní myš. Nezoufej, řekl cizí pán. Po 7 roků si můžeš přát vše, co tě napadne, ale potom se vrátím a položím ti 7 otázek. Když je nezodpovíš, budeš patřit mně. Sedlák poděkoval a pán se odporoučil. Sedlák si hned přál všechno, po čem kdy toužil. Přál si být bohatý a v Turánu se topil v penězích. Přál si hodnou a krásnou ženu a hned ji měl. Zkrátka, ať zatoužil po čemkoliv, i hned se mu to splnilo. Jak se však jeho vyměřených 7 let chýlilo ke konci, zmocňovala se ho stále větší úzkost, protože tušil, že ten pán, kterému se vydal v šans, nebyl nikdo jiný než sám ďábel. A zakrátko nastal poslední den 7. roku. Sedlák byl strachy bez sebe. Ženu, děti i veškeré služebnictvo poslal pryč a v úplné samotě očekával nevítaného hosta. Už se pomalu smrákalo a pořád nikdo. Až pozdě večer uslyšel bouchání na dveře a známý hlas. Pan táto, nechte mě u sebe přenocovat. Pan táto, puste mě dovnitř, otevřete mi. Sedlák poznal po hlasu kramáře, podomního obchodníka s látkami a vším možným, který k němu chodíval často. Kramář poprosil o nocleh, byť by měl dostat jen židli, a sedlák mu nakonec vyhověl. Přesně o půlnoci však někdo zabušil na dveře. Sedlák dělal, že spí, a hlasitě chrápal. A tak šel otevřít kramář. Do dveří vstoupil pěkně oblečený pán, ve skutečnosti čert. Myslel si, že mu otevřel pán domů, a proto mu hned začal klást otázky. Co je jen jedno, řekni. Jedno je oko věhle, odpověděl bez váhání kramář a dodal. Ale u všech čertů to bys měl vědět i beze mě. Místo toho mě tu necháváš stát na mrazu, abych se nastudil. Čert se ale ptal dál. Čeho je 2, řekni. 2 jsou oči v lidské tváři, řekl kramář okamžitě a dodal. To bys ale měl vědět, ty zvědavče jeden otravný. Jsem tu jen v košili a je mi zima. Čeho je 3, řekni, ptal se dál čert. 3 jsou nohy na 3 nožce, ale kýho čerta, to bys měl dávno vědět, zlobil se kramář. Čeho je 4, řekni, naléhal čert dál. 4 je kol pod vozem, odvětil kramář bez uvažování a poslal návštěvníka ke všem čertům, že kvůli němu zmrzne. Čeho je 5, řekni, nepřestával čert s otázkami. 5 je prstů na ruce, odvětil mu kramář. To bys ale měl vědět i beze mě a místo toho mě tu necháváš mrznout jako psa, zlobil se. A čeho je 6, řekni, zeptal se čert. 6 je nohou, co má moucha, odpověděl bez váhání kramář a zase dodal, to máš ale vědět, ty, no a tak dále, a tak dále. Nakonec se čert zeptal, čeho je 7? Kramář v tu ránu odpověděl, 7 je dnů v týdnu, a netrpělivě dodal, ale u čerta ďábla aspoň tohle bys měl vědět, ty hlupačisko, pak bych tady nemusel mrznout jen tak v košili. Když čert poznal, že dostal správnou odpověď na všechny otázky, rozlítilo ho to tak, že odletěl za strašlivého rachotu hřevu a vzal sebou i střechu.
Za to sedlák s každou kramářovou odpovědí trochu pookřál a ze své záchrany před čertem měl takovou radost, že kramářovi daroval celé hospodářství. A od té doby žili oba šťastně a spokojeně až do smrti. O hlupácích z Telie. Do městečka jménem Telie přijela jednoho dne loď a ta loď měla na palubě kočku. Zvíře, které obyvatelé Telie dosud nikdy neviděli. Její půvabný vzhled je tolik nadchl, že přemluvili kapitána, aby jim zvíře prodal. Protože mu nabídli pořádnou hromádku peněz, nenechal se dvakrát přemlouvat. Teliané vítězoslavně odnesli kočku na radnici a tam se srotili celé zástupy, aby se na to podivuhodné zvíře podívali. Najednou si ale někdo uvědomil, že se zapomněli zeptat, čím to zvíře mají krmit. Všichni běželi k moři, ale loď už byla daleko od břehu a tak křičeli jeden přes druhého. Co ta kočka žere? Co ta kočka žere? Vás? Zavolali z lodi německy. Ale Teliané rozuměli vás a to je vyděsilo. Záhy se usnesli, že je třeba kočku zabít. Obyvatelé celého města nastoupili se všemi zbraněmi, co se našli, přesto se však na kočku neodvážili vrhnout. Nakonec někoho napadlo, že zapálí radnici, protože tak v ní to hrozitánské zvíře bez pochyby přijde o život a škoda způsobená na radnici bude nicotná ve srovnání s tím, kdyby kočka sežrala všechny obyvatele města. Jak řekli, tak udělali. Zapálili radnici, ale když kouř vnikl dovnitř, kočka vyběhla na půdu a okénkem ve střeše skočila na vedlejší dům. To obyvatele vyděsilo k smrti a tak honem běželi zapálit i ten další dům. A takhle pokračovali, dokud kočka neseskočila na zem a neutekla do lesa. Dokážete si představit, jak to celé skončilo. Město lehlo popelem a všichni se děsili, že se každou chvíli stanou obětí žravosti té příšery. Časem se uklidnili a rozhodli se, že město znovu vystaví a že začnou radnicí. V lese ležely připravené klády a bylo třeba je dopravit do města. To ovšem leželo v údolí. A tak museli s každou kládou po dlouhém a příkrém svahu. Když nesli poslední kládu, byli už tak vysílení, že jim spadla na zem a skutálela se až do údolí. Jsme to ale hlupáci, že jsme na to nepřišli dřív, povzdechli si, ale pořád to ještě můžeme napravit. A tak vynesli zpátky na kopec ostatní klády, které už byly v údolí a nechali je jednu po druhé skutálet dolů. Pak se začalo stavět. Jednoho dne se potom stalo, že na břeh moře vylezl humr. Hned se tam seběhli, lidé nevěřícně koukali a uvažovali, kdo to asi je. Nakonec se dohodli, že to bude nějaký cizí krejčí, poněvadž má v každé ruce nůžky. Město a radnice byly právě dostavěné a lidé si říkali, že by všichni úředníci při slavnostním otevření měli mít nové stejnokroje. A tak chtěli využít příležitosti, aby měli střih podle poslední módy. Cizince tedy uctivě požádali, aby jim střihl na uniformy a předložili mu kus mlněné látky. Humr pospátku lezl po látce a jakoby stříhal klepety, která Teliané považovali za nůžky. Místní krejčí kouskem křídy důkladně obtáhl všechny obrátky, co Humr udělal, a když Humr z látky slezl, krejčí ji podle toho nastříhal. Když měli dát nastříhané díly k sobě, byl z toho učiněný hlavolam. Sestavovali je na všechny možné způsoby, ale ušít z toho jakýkoliv oděv bylo zhola nemožné.
Nakonec pochopili, že si z nich cizinec jenom udělal dobrý den a v tom rozčilení ho odsoudili na smrt. Usnesli se, že ho utopí, poněvadž jako přivandrovalec nemá právo být pohřben do jejich půdy. S velkou obřadností za žalostného nářku zbožných žen odvezli ho na lodí na moře a tam ho sežbomknutím hodili do vody. Tak se Humrovi dostalo zaslouženého trestu a všem ostatním, kteří by se opovážili utahovat si stelianů, důrazného varování. Potom byl nějaký čas klid, dokud se starosta jednoho dne nezačal ptát, proč jsou obyvatelé města chudí jak kostelní myš. Po dlouhém uvažování usoudili, že to musí být tím, že všechny peníze vydají za sůl, kterou kupují od cizích. Ale proč bychom nemohli zasít sůl, jak to dělají jinde? Pak by nám peníze zůstaly tady, navrhl někdo. Všichni s nápadem souhlasili. Uspořádali sbírku, za vybrané peníze koupili louku a několik sů soli, kterou zaseli. Na podzim sklidili všechnu trávu, co na louce vyrostla, a dali se do mlácení. Ale třeba, že pracovali až do úmoru, nepodařilo se jim získat jediné zrnko soli. Začalo se opět uvažovat, čím to asi je. A někdo nadhodil, že zrnka soli určitě vyzobali ptáci. No ano, asi to tak bude, přikyvovali všichni. Anno persdoter, odpouštíš toremu jepemu. A protože se nechtěli vzdát, rozhodli, že příští rok budou na louce držet stráž, budou chodit po louce a odhánět ptáky. Uspořádali tedy další sbírku a znovu vyseli několik sudů soli. Ale přestože dnem i nocí z louky odháněli ptáky, nesklidili ani o trochu víc než rok předtím. Chudáci teliané byli bezradní, ale starosta, moudrý to člověk, nedovolil, aby si zoufali. Uvažovali, co udělali špatně, a nakonec se shodli, že chyba mohla být jedině v tom, že hlídač, který odháněl ptáky, solné rostlinky pošlapal. A tak vypsali odměnu pro toho, kdo ptákům nedovolí vyzobat sůl, nebo tomu, kdo je odežené, ale rostlinky nepošlapal. Anno persdoter, odpouštíš toremu jepemu, plape. Dlouho nikoho nic nenapadlo, až nakonec hádanku vyřešil jeden mudrlant. Zaplatí se člověk, který bude odháněče ptáků nosit na rukou. A mudrlant dostal odměnu.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Oi, kluci, Jani.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Ušoune.
0: Holky a kluci, představte si, že jsem blbnul. Ukazoval jsem Janě, jak umím stát na jedné ruce a pak se stalo tohle. Jo, a pak už jen au, a ledový obklad. O, mě bolela a vlastně ještě trošku bolí ta druhá ruka.
1: A byla cesta do nemocnice.
0: A tam mi pan doktor udělal rentgen a z rentgenové fotky potom poznal, že mám tu bolavou ruku zlomenou.
1: Takže má už on na ruce sádru a já už jsem se mu na ní podepsala.
0: Aspoň budu mít tu sádru pomalovanou, když už ji musím mít. Holky a kluci, pod sádrou to teda pěkně šimrá, lechtá a svědí. No jo, zlomenina není klika.
1: Je, víš, Ušoune, že přesně tohle mám v písničce.
0: Jo, právě proto to říkám. Vím to a už se na tu písničku moc těším.
1: Tak jdeme na ni.
0: Ušounova písnička.
2: Já jsem spal a zlomil jsem si ruku. Učitelka řekala mi, ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: tělo.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Jo, a chtěl jsem vám říct, vlastně zopakovat, že jsem blbnul a teď mám zlomenou ruku.
1: A najednou Ušoun zjišťuje, jak je těžké některé věci zvládnout.
2: Jen s jednou rukou. No, tak toho teda moc nezvládnu. Jani, nemohla bys mi prosím, prosím podat čaj a tamhle prosím, prosím leží mi šák fešák a taky bych si prosím, prosím dal svačinku.
1: Hele, Ušoune, ty jsi zlomil jenom jednu ruku. Svačinku ti samozřejmě udělám, ale čaj si druhou rukou klidně podáš a myšáka fešáka taky.
2: Ale já jsem si zlomil pravou ruku, to je ta moje šikovnější a levou toho moc neumím. Někdo má zase šikovnou levou a neumí toho moc pravou, ale prostě zkrátka neumím.
1: Jo, dobře, tak čaj podám, aby ses nepolil, ale podat si plyšáka to zvládneš sám. No a tu levou ruku budeš muset trénovat.
2: Oj. A nechceš trénovat se mnou?
1: No jasně.
2: Jo. Ušounovo cvičení.
1: Tak, holky a kluci, taky máte jednu ruku šikovnější než tu druhou, že ano?
2: Tak si představte, že byste nemohli používat tu šikovnou a stejně jako mě by vám na chvíli zbyla jenom ta míň šikovna.
1: Taky pojďme trošku trénovat.
2: Vaši šikovnější ruku dejte za záda.
1: Je to ta, ve které držíte lžíci nebo kterou malujete.
2: A teď si vezmeme míček a vyhodíme ho. Hop. Já, kde já?
1: A Ušoun chtěl říct, snažíme se ho naší méně šikovnou rukou chytit.
2: No, to jsem chtěl říct, ale to se mi zrovna nepovedlo. No tak pozor. Tak znova vyhodíme a nechytíme. No, já jsem teda nechytil.
1: A do třetice všeho dobrého.
2: Je, pozor, pozor, chytil jsem. Hurá, už jsem šikovnější.
1: Super, holky a kluci, už vám to jde.
2: A teď pozor, procvičíme si prsty. Postupně spojíme palec s ukazováčkem, jo, pak ukazováček pustíme a zase spojíme palec s prostředníčkem, jo, zase potom pustíme prostředníček a spojíme palec s prsteníčkem a ten taky pustíme a nakonec spojíme palec s malíčkem a pak se zase vrátíme. Takže pustíme malíček, palec s prsteníčkem spojíme, pustíme prsteníček, palec s prostředníčkem a pak už nám zbývá pustit prostředníček a chytíme palec s tím ukazováčkem, jo?
1: Počkej, se do toho nezamotám, já to zkusím taky. Palec s ukazováčkem, teďka palec s prostředníčkem.
2: No, vždycky dva prsty.
1: Teďka jo? Palec s prsteníčkem.
2: Ano.
1: A palec s malíčkem.
2: No a potom zase pěkně zpátky, rozumíš? Vždycky jenom dva prsty držíš, to je jedno, na přeskáčku nebo postupně, ale hlavně, že trénujeme. No. Tak, dobře, už máme natrénováno.
1: No, abychom měli šikovné obě ruce stejně, museli bychom to dělat každý den a taky ruce střídat, když něco děláme.
2: No, třeba například čistit si zuby tou nešikovnější rukou. Jo, ono to bude třeba trvat díl, ale my to dokážeme. No tak pozor, máme dotrénováno, natrénováno, zatrénováno, předtrénováno a teď už bych si teda odpočinul u pohádky, kdyby to šlo.
1: No a proč by to nešlo?
2: Viď? Ušounova pohádka.
3: Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psali často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o červotoči

Byl listopad a ve městě bylo lezavo a mokro a nevlídno. Za to na horách, alespoň to hlásili v rádiu a ukazovali v televizi, už napadl sníh. Celá rodina se proto těšila na chalupu, že si tam krásně zaližují. Přijeli v pátek večer, pořádně si zatopili a brzy jim bylo dobře a útulno. Po večeři zkusili hrát pexeso smíchané ze 4 různých pexes, aby to bylo delší a zajímavější, ale nejmladší Kita u toho brzy usnula a ostatním se z toho útulného tepla a příjemné únavy taky začaly vyvracet pusy zíváním. Sotva však táta začal usínat, co si se mu vysypalo na čelo. A pak za ucho a za krk a štípalo to. Potom uslyšel něco jako vrzání, nebo spíš chroustání. Nejdřív si myslel, že to chrápe mamka. Chrápala pokaždé, když byla moc unavená, a pro rodinu to bylo znamení, že musí přidat s pomáháním. Jenže mamka spokojně oddechovala a žádný jiný zvuk nevydávala. To jsem z toho jelen, řekl si táta. Rozsvítil a vidí, že má poštář i duchnu plné droboulinkých pilin. No nazdar, řekl ještě víc nahlas. Červotoč, ten nám tu teda chyběl. Červotoče nejspíš probudilo teplo ze zimního spánku a teď si myslel, že už je jaro a pustil se s vervou do trámu a trám brzy někomu spadne na hlavu. To je nadělení. Kde se tu ale mohl ten červotoč sebrat? Žádní tu nebyli a celé 2 soboty a neděle se nejenom podkroví, ale vůbec všechno dřevěné v chalupě natíralo takovým smradlavým svinstvem, které všichni cítili ještě po 2 měsících. No počkej, rozhodl se táta. Já ti dám. Na liže nepůjdu a tebe odtud vyženu na mráz.

ráno to oznámil ostatním. A přitom si všiml, že Kita je z jeho chystané trestné výpravy proti Červotoči celá nesvá, ne-li přímo smutná. Tak ven s tím, řekl. To, aby Kita hned poznal, že musí s pravdou ven. Vylezlo z ní, že se Červotoč jmenuje Oskar, že ho sem v létě přinesla ona, že ho ve škole dostala od jednoho kluka, který přísahal, že je Oskar cvičenej. Kita chtěla udělat tátovi radost a dala Oskara mezi polena na dvorku, aby je přes zimu nařezal a ušetřil tak tátovi a Filipovi práci. Oskarovi byla venku nejspíš zima a zalezl do chalupy. Však taky Kitě bylo včera divné, že se z poleny nic nestalo a že v nich nenašla jedinou chodbičku. A já, proč si na to dříví svítíš baterkou, řekl Filip. Ty jsi ale cvok, Kito. A chechtal se jako blázen. Táta s mamkou se k němu přidali. Kdo to jakživ viděl, kvokal smíchy Filip, cvičenýho Červotoče. Nemůžeš ty svý báchorky tak přehánět, Kitulo, přisadil si táta, až na něj měla vztek. Ale ovládla se, vzala ho za ruku a táhla ho, aby jí ukázal ten provrtaný trám. Pak se pod trámem postavila a zavolala. Oskare! Chvilku se nic nedělo. Potom se ale z trámu vysypalo trochu pilin a za nimi se v jedné dílice objevila spíš špendlíková než Červotočí hlavička. Kita Oskarovi chvíli nadávala. Pak jí táta s Filipem museli zdvihnout, aby na ten trám dosáhla a Oskar jí skutečně vylezl na prst. Za trest, řekla mu, teď mamce naštípeš celou nůši dříví. No, řekněme si upřímně, nůše dříví to určitě nebyla, ale pár třísek opravdu udělal. Rejdil ve špalcích tak hbitě, že z nich vylétávaly piliny, jako by je někdo vyfukoval. Ale stačilo to, aby rodina uvěřila, že je Oskar cvičený a pracovitý. Od té doby s nimi žil jako takové pidi zvířátko. Místo pelíšku měl špalek, a když táta něco dělal s dřevem, Oskar mu odborně pomáhal. Nejlíp se mu ovšem dělaly díry. Táta vůbec nepotřeboval vrtačku. Jednou přišel soused a měl tátu za blázna, protože táta byl v dílně úplně sám a přesto mluvil nahlas. Ta díra musí být větší, Oskare. Koukni na ten šroub, ten bych do týhle, co jsi udělal, nikdy nenacpal. Vlastně každá návštěva si myslela, že tahle rodina je nějaká trhlá nebo praštěná, podobně jako si to táta, mamka a Filip mysleli o Kitě, když jim řekla o Oskarovi. Ono se ale nebylo co divit. Představte si, že byste byli na návštěvě a ze špalku u kamen se ozvalo chroustání a někdo z hostitelů by zavolal: Oskare, neruš, máme návštěvu. A vysvětlil vám, že to je Červotoč, který někdy zlobí. Až jednoho dne nebyl Oskar k nalezení a všichni hned věděli, že se z něj stal brouk, který ovšem už neví, že se jmenuje Oskar a že je cvičený, a proto odešel Bůh ví kam.

0: si stále posloucháte moji pohádkovou školku?
1: Kterou ani nemůžu poznat, jaký je tu nepořádek.
0: No to tedy je, ale já nemůžu uklízet.
1: Jak to? Vždyť máš natrénováno. Už umíš líp používat i tu druhou ruku.
0: Jo, ale asi jsi měla pravdu, když jsi říkala, že trénovat se musí víc.
1: Tak to se podívejme. Najednou jsem měla pravdu.
0: Ne, to není najednou. Ty někdy, jako třeba zrovna teď, pravdu máš.
1: Někdy jo, ušou ne. Radši už nic neříkej, já se tady pustím do úklidu a vy si holky a kluci poslechněte s ušounem písničku.
0: No vidíš, jak jsi to pěkně vymyslela, každý děláme něco.
1: Ušoune.
0: No tak dobře, já ti trošku pomůžu, jo? Ušounova písnička.
2: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

0: co říkali? Že už je doktor? Tak to já vstávám. No, už je mi líp.
1: Hele, Jani, tamhle pod skříní je ještě autíčko.
2: Počkej. Dobře, mám ho.
1: No a ještě tamhle na druhé straně vidím papír pod gaučem, tam se nenatáhnu, promiň.
2: Mám ho. A končím. Tedy holky a kluci, mít tady u Šouna se Sádrou jako dohlížeče na úklid, řeknu vám, nic moc. Když sám uklízí, skoro to není poznat, ale na druhého to je přísný.
1: No jistě, pořádek musí být.
2: A taky je?
1: Jani, a co budeš dělat teď? Mě totiž to dohlížení docela baví.
2: No to se ti nedivím. Ono to není totiž moc dohlížení, ale spíš komandování.
1: No, to mi prostě jde.
2: Jde, ale klidně bych se bez toho obešla.
1: No tak dobře, ale cože to budeš dělat teď?
2: Teď budu zpívat s Ušounem, protože s pusou nic nemáš.
1: No, to nemám. Jenomže, jak známo, víme, že ty jsi na písničkování lepší. Takže já ti, Klíďo Brďo, dám přednost.
2: Ne, pomůžeš mi. Šup, připrav se a vy holky a kluci taky. Zaspíváme si společně Polámal jsem raveneček.
1: Ušounovo zpívání.

0: foukej, foukej, Jani.
1: Vždyť tebe už to nebolí a máš sádru.
0: No právě, foukej do sádry, třeba to přestane šimrat. Ne, nefoukej, Jani, nefoukej, to snad šimrá ještě víc.
1: Musíš to vydržet, ušoune. A nejlepší bude, když na to nebudeš myslet.
0: No to se snadno řekne, nemysli na to, jenomže já myslím na to nemyslení a to pořád lechtá svědí a je to teda hrozný.
1: Ono to i snadno půjde, když budeš přemýšlet nad něčím jiným, třeba nad naší dnešní hádankou.
0: No tak uvidíme. Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši a ty taky, ušoune.
0: No, co by to tak mohlo být? Možná obr, co má rýmu.
1: Obr, co má rýmu, to není.
0: To jsem si dělal legraci. Je to slon.
1: Super, ušoune. Právně, holky a kluci, je to slon, ale možná podobně zní i ten obr s rýmou. Potvrdit to ale nemůžu, protože jsem žádného nastydlého obra ještě nepotkala.
0: A co takhle vlka, který je doktorem?
1: Tak toho taky ne.
0: Tak to máš štěstí, protože vlk s doktorem je naše dnešní další písnička.

0: Děti a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která už bohužel pomalu končí.
1: Mě pořád šimrá ta ruka, ale slibuju Jani, že se budu snažit pomáhat i s jednou tou nešikovnou rukou.
0: To jsem na tebe zvědavá.
1: A když vy, holky a kluci, mi namalujete nějaký pěkný obrázek, jak já vypadám se zlomenou rukou v sádře, budu moc rád. A když mi pošlete nějaký úplně jiný, jenom tak pro radost, tak budu taky moc rád.
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Zkrátka, dospělí už vědí přesně, co s tím mají udělat a my potom někomu pošleme odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A dávejte na sebe pozor, vždyť víte, že zlomenina není klika.
1: To teda není. No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku, ve které sice princeznu něco svírá, ale nebolí. Nebude to láska.
1: Jo? Písnička k tanci.

písek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4...

nafty a jsme tam zas. Onda trači nutrie, tráči nutrie, kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též i hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

Špičáky, stoličky, všichni spolu! Čistíme, čistíme, nahoru, dolů! Špičáky, stoličky,

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a krásné probouzení, holky a kluci, 10. hodinka odbyla, je tady středa s datem 5. srpna. No a my se dnes opět vydáme do Švédska. Krásné dobré ráno.
2: Mám prostě...

10 hodin, 3 minutky, my jdeme do Švédska a dnes jdeme ochutnávat a začneme asi u švédského stolu. Protože švédský stůl, to zná asi každý a před pár týdny, když jsme byli ve Finsku, tam jsme zjistili, že dokonce švédské stoly mají děti ve školní jídelně a nabírají si na talíř, co potřebují a tak se učí správně skládat talíř, aby tam bylo vše, co potřebují, aby jedli zdravě a vyváženě. A hlavně, aby se také naučili neplýtvat. A kde se vlastně vzal ten švédský stůl, kde to všechno vzniklo, tak o tom si povíme za chviličku.

Expedice Sever vyráží do Švédska a my zasedáme ke švédskému stolu. Nevím, jak to máte vy, ale když jsou někde švédské stoly, tak já jsem opravdu spokojený, protože si můžu nabrat, co mě napadne, na co mám chuť a hezky si ten talíř poskládat, aby byl krásný a bohatý. A čím rozmanitější švédský stůl je, tím je to pro mě zajímavější. A kde se vlastně takovej švédský stůl vzal? Švédské stoly ve světě známé jako smorgasbord pochází z venkovského Švédska, kde se vyvinuli v průběhu 14. až 18. století. Původně šlo o praktický způsob, jak pohostit nečekané hosty, kteří na venkovská sídla cestovali z velkých dálek. Ve 14. století to vzniklo tak, že se postavilo na stůl nějaké pití, hosté se napili a k tomu si zakousli něco drobného, třeba chléb, sýr nebo sledě. V 17. století se tradice rozšiřuje. Na stůl přibývají další studená jídla a uzeniny. Pokrmy se začínají podávat formou samoobslužného bufetu. Každý si zkrátka vezme, co potřebuje. V 19. století koncept se mění na smorgasbord. Nabídka se rozrůstá o teplá jídla, jako jsou právě masové kuličky nebo teplé ryby. No a v roce 1912 Švédsko představuje tento styl stravování světu na olympijských hrách ve Stockholmu a v roce 1939 na světové výstavě v New Yorku získává švédský stůl celosvětovou popularitu a má také nový název.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Jdeme si nabrat na švédský stůl, ale pozor, správně tak, jak to dělají Švédové. Tradiční švédský stůl má svá přísná pravidla stolování. Švédové si jídlo nakládají v několika samostatných chodech a pro každý chod si berou čistý talíř. Postupuje se od nejjemnějších studených ryb, tedy sledi, losos, přes uzeniny a teplá jídla, jako kuličky, klobásky, až po sýry a nakonec sladké dezerty. A co na pravém švédském stole nesmí chybět?

Tradiční hostina u švédského stolu se dělí do pěti po sobě jdoucích chodů. Švédové si zásadně nemíchají vše na jeden talíř, ale na stůl se vrací postupně. Takže za prvé, absolutní základ to jsou sledi. Podávají se naložení v různých omáčkách, hořtičné, koprové nebo s cibulí. K ním patří vařené brambory s koprem. Jako druhé přijdou na řadu studené ryby. Uzený nebo marinovaný losos s hořtično koprovou omáčkou a krevety. Pak přijdou na řadu maso a uzeniny, šunka, paštiky, pečené maso a plátky rozbífu, často doplněné nakládanou okurkou či červenou řepou. Za čtvrté pak už přijdou na řadu teplá jídla, klasické masové kuličky, malé párky a zapékané brambory s cibulí a sledi, kterým se říká Janssonovo pokušení. No a na závěr sýry a dezerty. Švédský tvrdý sýr, křupavý chléb, máslo a sladká tečka na závěr, rýžový puding nebo ovocný koláč.

Kde se vzal švédský stůl a co na něm nesmí chybět, to už jsme si řekli, ale jak si udělat takový švédský stůl doma? Tak talíře a příbory umístíte na samý začátek stolu, jídlo poskládáte logicky za sebou tak, jak jdou chody. Studené ryby, studené maso, teplá jídla a na závěr dezerty. Sklenice a nápoje dejte na konec nebo na vedlejší stolek. Nemusíte dělat vše od nuly. Kupte kvalitního uzeného lososa, nakládané sledě, sýry, olivy a různé druhy pečiva. Sami pak připravte jen jednu nebo dvě teplé speciality, například domácí masové kuličky. No a teplá jídla jako kuličky a brambory nechte v troubě do poslední chvíle, anebo použijte nějaký hrnec či ohřívací podložky, aby nevychladly. Ryby a majonézové saláty naopak servírujte v menších miskách a v průběhu večera je doplňujte z lednice. No a raději připravte více rozmanitých drobných jídel než obří mísy dvou potravin. Hosté totiž rádi ochutnávají.

Švédská gastronomie je založena na jednoduchosti čerstvých lokálních surovinách a staletých tradicích uchovávání potravin. Kvůli drsnému severskému klimatu se historicky spoléhala na solení, nakládání a sušení. Dnešní švédská kuchyně kombinuje tyto tradiční selské základy s moderními a mezinárodními vlivy.

Národní švédské speciality, které musíte rozhodně ochutnat. Kotbulár. Světoznámé masové kuličky. Podávají se s bramborovou kaší, smetanovou omáčkou a brusinkami. Gravatlax. Syrový losos marinovaný v soli, cukru a kopru. Surtoming, legendární fermentovaní sledi. Jsou známí svým extrémně silným zápachem. Wow, tak to bych asi nechtěl. No ale smorgasbarta, slaný chlebíčkový dort, skládá se z vrstev chleba, krevet, majonézy a vajec, tak to miluju. No a na závěr kneckebrot, tradiční křupavý žitný chléb, který má dlouhou trvanlivost.

Pro Švédy je naprosto základní společenský rituál zvaný fika. Jde o kávovou pauzu spojenou s něčím sladkým k zakousnutí. Typické kynuté šneky s vůní z kořice a kardamomu, hustý, uvnitř vláčný čokoládový koláč nebo princeznin dort s marcipánovým potahem zelené barvy.

Když jsme u těch sladkostí, pojďme se podívat na jednu z nejpopulárnějších švédských tradic. Spočívá v tom, že děti i dospělí během týdne nemají žádné cukrovinky a všechen sladký apetit si šetří výhradně na sobotu. Tento zvyk udělal ze Švédů jedny z největších milovníků cukrovinek na světě. Každou sobotu se celé rodiny vydávají do obchodů, kde z obřích regálů nabírají mixované bonbony do papírových sáčků. Kde tahle tradice vznikla a co v papírovém sáčku nesmí chybět?

Původ Sladké soboty vznikl z racionálních a trochu temných důvodů. Přelom 40. až 50. let ve Švédsku dramaticky zrostl počet zubních kazů u dětí. Zdravotní úřady tehdy provedly výzkum a zjistili přímou souvislost mezi neustálým pojídáním cukru a ničením chrupu. Stát v 50. letech spustil kampaň, která doporučila jíst sladkosti pouze jednou týdně, aby si zuby po zbytek týdne odpočinuli. Sobota byla vybrána jako ideální den volna. Dnes už nejde jen o zuby, ale o hluboce zakořeněný kulturní fenomén. Švédští rodiče tradici využívají k tomu, aby své děti naučili, že přes týden se sladké nejí a o to víc se těší na víkend. No a také to má i finanční dopady, tedy finanční gramotnost pro děti. Děti často dostávají v sobotu kapesné určené přímo na nákup bonbonu a sami si musí spočítat, kolik gramů si mohou za své peníze nabrat a jestli chtějí, tak jim třeba nějaké penízky zbydou i na zbytek týdne.

Co nesmí chybět v typickém sobotním sáčku? Národní vášeň, která má velmi specifickou slano-štiplavou chuť. Slanou lékořici. Pěnové bonbony, velmi populární, jsou například pěnové lepky s příchutí malin a lékořice nebo legendární gumová autíčka. No a na závěr kyselé a čokoládové kousky, kyselé želejazyky nebo křupavé čokoládky.

Jsou tady další fascinující švédské gastronomické rituály. Švédové milují řád a oslavy jídla. Kromě sobotních sladkostí mají v kalendáři pevně dané dny, které jsou vyhrazené pro konkrétní pokrmy. Například čtvrteční hrachová polévka s palačinkami. Tradiční zvyk, každý čtvrtek se v domácnostech, školách i armádě podává žlutá hrachová polévka se slaninou, po které následují palačinky s džemem a šlehačkou. Dále pak třeba pozdní léto patří venkovním oslavám, kde se jedí hory vařených raků s koprem. Lidé nosí papírové kloboučky, stoly zdobí lampiony s motivem měsíce. Nebo třetí čtvrtek v srpnu se oficiálně otevírají první konzervy s fermentovanými sledi z daného roku. No, ale jsou tam také důležitá pravidla. Kvůli extrémnímu zápachu se tyto ryby zásadně otevírají venku, často pod vodou v kýblu, aby unikající plyn prostě nepostříkal okolí a nebyl tam potom při konzumaci velký zápach. 25. březen, to je zase vaflový den, a nebo 4. říjen, to je den z kořicových šneků. V tento den se ve Švédsku prodají miliony kusů tohoto pečiva. Tak a pokud máte, holky a kluci, chuť na něco švédského, dobrého, já jsem si tady chuť udělal, protože švédské stoly, to je prostě radost, kdy si člověk může tak jako uzobávat. Možná by vás zajímala i ta sladká sobota, no a nebo některý z tradičních dnů, které Švédové mají a oslavují. Možná si zajděte do IKEA, tam některé tady ty věci nebo typické švédské výrobky můžete koupit a nebo přímo ochutnat. Tak to je ze švédského gastronomického dne dnes úplně všechno. Od mikrofonu se loučí a krásný zbytek středečního dne přeje Jirka Kohout. Mějte se moc a moc hezky. Odpoledne se na vás těší Jana Richterová. Ahoj! Radio Junior.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Kdybych byla kapkou vody,

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

Petrograd. Dej mi Pepi Grejpfrut, ostatní si nech. Klapy, klapy, klap, protože jsi klap. Dej mi Pepi Grejpfrut, jednou

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

rychle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít.

0: dohledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ale...
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání héckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Rádio Junior.

můžeš mi poslední šanci dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěří hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

si nás nechcete mrubit na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechci a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi příběhy, ve kterých hrají hlavní role kočky? Tak v tom případě si nenechte ujít následující pohádku Kocourek zrcátko. Autor Gottfried Keller. Pro rozhlas napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Silva Sekvencová, Jiří Langmajer mladší, Jan Gross a další.

0: Milý srdcátko, dobrý večer, srdcátečko. Mňauky mňau.
1: Je tu někdo?
0: Přece tvoje bílá kočička.
1: Kde se tu bereš, bělinko?
0: No, přišel jsi na schůzku.
1: Jsem tak zesláblý z hladu, že mi nohy vypověděly službu.
0: Měl jsi mi dát vědět, byla bych ti přinesla něco na zub.
1: Nechci, aby mi snoubenka scháněla večeři. Správný kocour se musí umět postarat nejenom sám o sebe, ale i o rodinu. A já byl vždycky pašák. Jenže co odešla navždy moje předobrá paní, nestojím ani za fajfku kocouřího tabáku.
0: Byl jsi na funusu.
1: Musel jsem se plouhat až docela vzadu. Její příbuzenstvo mě nepustilo do pohřebního průvodu. Pak mě vyhnali z domu na dobro a tím pádem jsem na mizině. Ach, ich, ach.
0: Zrcátko.
1: Ach.
0: No tak, zrcátečko.
1: Už mi ani tak neříkej, Bělko. Krásné jméno mi přece dali pro můj nádherný kožíšek. Leskl si jako atlas. Nosil jsem se v něm jako šlechtic. A dnes chlup, kam který, tělo, kost.

0: Co pak může takový ošumělý kocour promenovat po okapek s bělonkou krasavicí? Radši za mnou ani nechoď.
1: Ach, zrcátko, vždyť jsme si slíbili věrnou lásku. I veselku máme domluvenou.
0: Veselku pust na dobro z hlavy. Co pak já teď můžu myslet na ženitbu, když umírám hladem? Zapomeň na mne, bělo. Najdi si onačejšího kocoura.
1: Já nechci onačejšího.
0: Dej si říct, děvče. Vem rozum do hrsti. Jaké pak bys se mnou udělala, terno?
1: To už mě nemáš rád.
0: Já tebe. Čím dál víc.
1: Tak proč mě vyháníš?
0: Protože nechci, abys viděla můj žalostný konec.
1: Já bych ti ráda pomohla, jen mi porad já.
0: Dost řečí. Jen si jdi svou cestou. Já ti přeju zdraví a štěstí. Hodně myší mezi trámy a vrabců pod okapem.
1: Ale já...
0: Neodmlouvej.
1: Jak chci, zrcátko. Já jdu. Ale kdyby ses rozmyslel, stačí za mňouka.
0: Ach, ich, ach. Kde pak bych já mňoukal za nevěstou? Lásek. Mi postačí sotva na poslední pořízení. Tuhle si lehnu. Třeba se mi ještě zazdá o kousku vonavé pečínky, než usnu. Na věky. Amen. To je žalost na tom světě.
2: Kdo pak toto vzdychá?
0: To já.
3: Kocour.
0: Ano, ctěný pane.
2: Polez na světlo. Sem pod lucernu. No, připadáš mi povědomí. Jak pak ti říkají?
0: Já jsem, prosím, zrcátko.
2: Cože? Zrcátko? Ten krásný, lesklý, vypasený kocour?
0: Ano, pane.
3: Co mi to chceš nabulíkovat, ty ježatý a vychrdlý šmudlo? Jsi ubohá kocouří chudinka.
0: Protože mě vyhnali z domu. Hlad mám jako vlk, nevím, co si počít. Potkalo mě zkrátka velké neštěstí, pane Pinajs.
2: Ty víš, kdo jsem?
0: Ano, prosím. Račte mít na rynku krám. Prodáváte zázvor a pepř a cvočky do bod.
2: To tedy o mě víš moc málo. Já totiž nejsem jen obyčejný kramář. Umím na tisíc řemesel. Kurýruju nemocné, hubím štěnice, zhotovuju pasti na krysy, trhám zuby, vařím inkoust, půjču na vysoký úrok peníze. A taky umím hádat z ruky.
0: A nemohli byste se mi podívat na tlapku, co mě čeká a nemine?
2: Já věštím pánům, ne toulavým kocourům. A taky se ještě letos hodlám stát mistrem čarodějnického kumštu.
0: Jako ta ohavná Hildegarda z Rosovny.
2: Ne tak nahlas, Mourku. Mohla by nás poslouchat a s mým plánem by byl konec. Kdyby se čarodějnice dověděla, že proti ní chystám konkurenci, ta by se mnou zatočila. Já už koupil za 100 zlatých starou čarodějnou knihu, měsíční kámen a kořen. Mandragory.
0: A k čemu to, pane Pinajs?
2: No, samé kouzelné instrumenty pro čarování. Teďka musím ještě namíchat divotvornou mastičku z křídel netopírů a ropuší kůže. Jenže mi chybí to nejhlavnější, aby mast držela pohromadě.
0: A co, že jsem tak zvědavý?
2: Kočičí sádlo.
0: Koko, kočičí?
2: Ano,
3: Ano, chlupáči, to je ohromně důležitá přísada do všech čarodějných lektvarů.
0: Ano.
3: Bez kočičího sádla nedá opravdický čaroděj ani ránu.
0: Ne.
3: Proto ho musím co nejdřív splašit aspoň hrnek.
0: Od koho? Asi.
3: Přece od kocoura. To dá rozum.
0: Já už radši půjdu, pane Pinajs. Dobrou noc.
3: Kam bys chodil?
0: Je. No ovšem, Rome, že mě to nenapadlo hned.
2: Zrcátko, pozlíš, ty bys mi neprodal libérku nebo dvě ze svého sádla.
0: Proč si nekoupíte urasa po kocůrovi, co zrovna umřel?
2: V tom je právě ten háček. Aby kočičí sádlo mělo kouzelnou sílu, musí mi ho kocour poskytnout dobrovolně. Dokonce se musí uzavřít o tom kupní smlouva. Ku příkladu mezi mnou a tebou.
0: Ale vždyť já jsem hubený jako lund.
2: Když se spolu dohodneme, zařídím, že zakrátko budeš zase jako dřív.
0: To jako, že byste mě pustil k vám na půdu.
2: Nejenom to, milý zrcátko. Já bych si vzal na starost celou tvojí, tak říkajíc, životosprávu. Vykrmil bych tě nejvybranějšími lahůdkami. Mlsal bys jítrnice a klobásky. Pečené kvíčaly, paštiky s nádívkou. A k tomu ulizoval sladkou smetanu.
0: Přestaňte už, pane Pinajs. Mně se strašně zbíhají sliny.
3: Zrcátko, poslouchej mne pozorně. Žádné kočičí stvoření na světě nemělo tak skvělou příležitost jako ty. Hleď, abys ji nezmeškal. Nabízím ti všestranný blahobyt a nechci za to nic, než abys mi slíbil svoje sádlo.
0: A kdybys to ode mě chtěl?
3: Až budeš vykrmený.
0: Ale to bych si vašeho blahobytu moc neužil.
2: Žádné strachy, kocourku. Nebudu na tebe spěchat. Hoduj si, dokud ti bude libo. Zatím postačí, když si plácnem a ty mi tuhle drábkem podškrábneš, na čem jsme se domluvili.
0: Ale já neumím psát.
2: Nevadí. To jsou stejně jenom formality. Nadrápni tam třeba jen klikyhák.
0: Já si tedy s váma dávám pac na to, že mě budete živit. A já, až budu starý a sejdu ze světa, odkážu vám svoje sádlo.
2: Uvidíme na podrobnosti času dost. Teď můžeš jít rovnou ke mně do komůrky. Vystrojím ti slavnostní večeři, že se bude stůl prohýbat.

0: Uf. Už nemůžu. Uf.
1: No, však si to spořádal za dva. Jen když ti chutná.
0: Jako v pohádce, pane Pinajzi? Předevčírem nadívané kvíčely, včera štika na smetaně, dnes šunka a navrch ještě jítrnice. Bříško mám jako buben.
1: Však ses už za těch pár dnů pěkně zakulatil. Jen tak dál a brzy budeš jako soudeček. Ale po večeři rovnou do pelíšku. To pak jeden teprv, jak se patří, přibývá na váze.
0: Já myslel, že bych se trochu proběhl po střeše.
1: Abys vylítal večeři? Kde pak, hochu? Žádné toulání, drž se doma, dřímej, polehávej a spravuj se krásně do kulata.
0: Aspoň docela krátkou procházku bych si dopřál. Jen ta okolo komína.
1: Už jsem řekl. Ani na krok. Žádné noční výlety nestrpím. Čím dřív budeš vykrmený, tím líp. Je to tvoje povinnost jíst, zahálet a sádel natět.
2: A ty jí splníš, jinak s tebou zatočím.
1: Dobrou noc.
0: No podobně, pane Pinajs. A dobře mi tak. Byla to hloupost, sjednat s Pinajzem smlouvu, aby si mě vykrmil na sádlo. Co hloupost? Hanebnost! A ještě ke všemu se krčit v koutku a skákat, jak on píská. Nehnout se ani na krok z komůrky, zrovna když je měsíc jako rybí oko a moje bílá krasavice určitě někde na Římse čeká, až se objevím. Kdepak, pane Pinajs? Mne si jen tak neotočíte kolem prstu. Jestli do rána zhubnu, aspoň si prodloužím život. Mňau. Mňau. Mňau.

0: Zrcátko. Můj milý zrcátko.
1: Ty jsi mě slyšela.
0: Už z dálky jsem poznala tvůj hlas. Ukaž se mi. Vždyť ty už vypadáš jako kdysi. Kožíšek se ti jen blejská. Jsi zase krásný a statný zrcátko. Máš novou paní?
1: Pána. Bělinko pána. A přeje mi, jej, až moc.
0: Můžeme se spolu proběhnout po střechách okolo celého rinku?
1: No, když se to pan Pinajs nedoví.
0: Říkal si, že ti přeje.
1: Pravda, jenom kočičí promenádu mi přísně zakázal.
0: Ale co budeme dělat?
1: Dovádět na prejzových střechách. Tancovat kočičí štverilku. Smím prosit?
0: S největší radostí, můj pane. Jaké pak ještě máte pro mne překvapení?
1: Budu ti skládat básně, jak je mi s tebou krásně. Zaspívám ti jako slavík tu nejúchvatnější serenádu.
0: Podívej, tamhle na mne žourají dva cizí kocouři.
1: Já je spořádám. Já jim ukážu, zač je toho loket. Koukejte, kde nechal tesař díru, dotěrové!
0: Zrcátko, ty jsi úžasný.
1: A ty jsi ta nejroztomilejší bílá kočička? Pojď poběž. Dnes v noci jsou všechny střechy, okapy a římsy naše. Vylezeme spolu na nejvyšší komín.
0: Co tam?
1: Přednesu ti vyznání lásky. Požádám tě o tvou spanilou pacinku. A do celého světa vymňoukám, že jsi mé kočičí štěstí.

0: Kdo pak to cape po půdě?
1: Nikdo, asi se vám něco zdálo.
0: To jsi ty, zrcátko?
1: Kde pak, pane Pinaj?
0: Nepovídej, já tě poznal podle hlasu. S kým pak ses to vybavoval?
1: Šla kolem náhodou moje přítelkyně.
0: Tak pojď dolů, zrcátečko.
1: Mně se ještě nechce do haja.
0: Vždyť už bude hnedle ráno. Pojď, zrcátko, pojď do komůrky, čeká tam na tebe stříbrná mísa a na ní nasáh dlouhá jítrnička.
1: No, to je jiná věc. Už jdu.
2: Dobré jitro, můj milý pane chlebodárce.
0: Co to vidím? Nešálí mě oči. Jak to vypadáš? Co jsi mi tu provedl, ničemo? Kde jsi byl?
2: Navštívil jsem noční korzo zdejších kocourů.
0: Ty se spral si samý šrám, kořich uválený a hubený jako šindel, co si vyváděl.
2: Prožil jsem idylický večírek se svou snoubenkou.
0: Tak, ty nejenom, že nedbáš, co ti poručím, ale ještě se touláš s nějakou kočičí popěhlicí.
1: Ještě jedno křivé slovo o bělince a podepíšu se vám drápkem rovnou mezi oči.
0: O, počkej, no tak opovaž se, zrcátko. Zrcátko, tohle je tvůj vděk. Prskáš na mne jako děs. Ale hlavně si vylítal všechno sádlo, co jsem na tobě vykrmil. Co mám s tebou dělat?
2: No, nabídnout mi smaženou jitrnici nebo radši dvě, abych se zas hezky zakulatil.
0: Tak si prohnítí. Tamhle, do komůrky. Stůl je pro tebe prostřený.
2: Konečně rozumná řeč. Po vyčerpávajícím špacíru přijde k chuti vydatná snídaně. Jitrničky, já vám teď krátký konec udělám. A mňam.
0: Dobrou chuť, zrcátko.
1: Co to má znamenat, pane Pinaj?
3: Zavřel jsem tě do komory a na petlici dal zámek.
1: Ale proč?
3: Protože nejsem padlý na hlavu, abych ti podstrojoval nadívaný křepelky, kvíčaly a sluky a ty pak všechny lahoutky probendil po střechách. Ode dneška budeš sedět v komoře a ven ani na krok.
1: Ale já bělince na zítřek už slíbil.
3: Sliby? Chyby? Nepřivedl jsem si tě pro tvoje zamilované oči, si tu proto, aby ses jak se patří vykrmil, jelikož já se chci co nejdřív stát čarodějem a k tomu potřebuju. Co?
1: Co?
3: Tvé sádlo.
1: Vždyť jsme se domluvili, že s tím nebudete spěchat.
0: Já bych ji nasliboval třeba hory doly, aby se zdal obalamutit.
1: A jak to se mnou myslíte doopravdy?
0: Jednoduše. Za 3 dny bude úplněk. A to je den, kdy se musí kočičí sádlo vyškvařit. Aby mělo největší čaromoc. Takže do 3 dnů musíš být pořádně sádelnatý.
1: Snad byste mě nechtěl připravit o život.
3: To bys byla radši, kdybych ti stáhl sádlo zaživa?
1: O tom v naší úmluvě napadlo ani slovo.
3: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.
1: Tak to ne, pane Pinaj. Ptáček jste leda vy. A já jdu od vás, protože jste mě ošidil. Má úcta.
3: Chyba lávky, zrcátko. Vikýř jsem sklapl, v okně je huctá mříž, dveře na petlici, teď by se z komory dostala leda míš.
1: Vy jste ale krobian, takhle mě zavřít jako do klece.
3: Nelamentuj, okrášlím ti tu klícku koroptvičkou, srnčím hřbetem a čokoládovým dortem.
1: Já teď mám zrovna myšlenky na mlsání.
3: Ona ti přijde chuť, jen co vyhládneš. Brzy budeš zase jako buchtička.
1: Jo, a vy si na mne dokročíte s nožem.
3: Až za 3 dny, při úplňku. Do té doby si užívej.
1: Moc ošklivě jste mě ošidil, pane Pinajs.
4: Tvoje chyba, neměl se zdát. Jenže ty jsi jenom hloupý kocour, kdežto já jsem chytrý pan Pinajs. Až to dotáhnu na čarodějníka, teprv bude svět koukat, jaká jsem prohnaná kapacita. Čarodějka Hildegarda bude zkrátka vyřízená.

0: Zrcátko, spíš?
1: Kde pak bych já měl pomyšlení na spánek?
0: Tak mi otevři okýnko.
1: Jak jsi mě našla, bylinko?
0: Když jsem nadarmo čekala ve vikíři, začala jsem tě schánět po celém domě, jestli se ti nepřihodilo něco zlého.
1: No, a přihodilo. Vidíš, Pinais mě uvěznil. Vykrmí si mě na sádlo. A konec. Tentokrát se musíme rozloučit. Na do smrti, bělinko.
0: Já se s tebou nechci loučit ani na den.
1: Jenomže zítra večer za úplňku nastane má poslední hodinka.
0: Musíme něco vymyslet, jak by ses dostal ven.
1: Já bych možná měl nápad, jak z toho. Ale to by nám musela pomoct stará Hildegarda.
0: Ta čarodějnice,
1: no.
0: K té se nikdo nedostane, sedí ve svém domě za sedmerou závorou.
1: Co pamatuju, hlídala u ní stará sova. Za tou bys mohla zajít, jestli by tě nepustila dovnitř.
0: A ona mě vyklove oči.
1: Musíš přijít se zdvořilou poklonou a s dárečkem.
0: Co pak vím, čím udělat radost sůvě?
1: Oči už jí neslouží a přitom ráda mlsá. A já si tuhle dal stranou tlustou myšku.
0: Ta voní.
2: Zrcátko, spíš?
1: Jako zabitý, pane Pinais.
3: Utíkej honem, všechno těm dvěma popravdě vypověz a přijď mi potom říct, jak jsi dopadla.
0: Ale nech okýnko pootevřené.
4: S kým jsi to povídal?
1: To já nejspíš ze spaní.
4: Ukaž, jak vypadáš. No, takhle se mi líbíš. Tlustý, kulaťoučky. Koukej přibrat zítra do večera ještě aspoň libru poctivého kočičího sádla.
1: Přičiním se, abyste byl spokojen, pane Pinais. Třeba smrt odčiní moji velkou vinu a já odejdu ze světa s klidným svědomím. A jo, čím dřív to bude, tím líp.
4: Kocoure, ty nemáš strach.
1: Já už se na tu chvíli těším. Jen kdyby mě netrápila křivda, které jsem se dopustil, nesplnil jsem jednu důležitou povinnost. A to mi stěžuje myšlenku na smrt.
4: Podívejme se na hříšníka. A jakou pak máš na svědomí křivdu, zrcátko? O jaké povinnosti to mluvíš?
1: Co se stalo, to se stalo. Pozdě bych chahonit, marně vzpomínat.
4: Čeho ses u všech všudy dopustil?
1: O tom už jsou málo platné všechny řeči.
4: Neukradl jsi mi něco?
1: Co vás nemá?
4: O, nebo si natropil ještě horší věci?
1: Už o tom nemluvme.
4: Okamžitě mi to povíš. Teď hned se mi vyspovídáš, nebo... No tak co pak si provést?
1: Vám ani co by se za nehet vešlo. Nesplnil jsem poslední přání své zesnulé paní.
4: A jaké pak měla přání?
3: To je tajemství.
4: Tak mi ho svěř. Uleví se ti.
1: Nemůžu. Jde o drahocennou věc, kterou nebožka odkázala neznámé osobě.
4: To je řeč sama hádanka.
1: Má paní měla velkou zlatou mísu. Nejmíň za 1000 zlatých.
4: Cože? 1000 zlatých? Celé jmění. Kam pak jí ukryla, milý zrcátko?
1: To vám neprozradím.
4: Aspoň tak nějak nenápadně mi to naznáč.
1: Kde pak? Chce se mi spát. Dobrou noc.
4: No, to nemůžeš. Takhle mě napnout a dát se do chrápání. Nespí, zrcátko. Dokonči, co si nakousl. Vždyť se mi z toho hlava rozkočí.
3: Viděl to svět? Usnul jako špalek.
2: Ale počkej, však já ráno z tebe to tvoje tajemství vydoluju po dobrém, anebo po zlém.

0: Dobrý večer, přeju. Vážená paní Sovo, to jsem já, kočka bílá.
1: Uhu, zdvořilá bílá micinka, co pak tě přivedlo?
0: Dostala jsem moc krásnou myšku, tak mě napadlo, že by vám třeba přišla k chuti.
1: Skvělý nápad, kočičko, jsem s ní.
0: Prosím, a nechte si chutnat.
1: Znamenitý zákusek, srdečné díky.
0: To nestojí za řeč.
1: Kdybych ti mohla nějak oplatit.
0: Opravdu byste byla tak šlechetná.
1: Stačí mňouknout, udělám, na co pomyslíš.
0: O vás se darmo nepovídá, že jste nejmoudřejší v celém světě.
1: To je pravda. Však taky mám už úctyhodný věk.
0: A já bych zrovna teď potřebovala velice moudrou radu.
1: Co pak tě trápí?
0: Mého snoubence potkalo neštěstí. Padl do spáru pana Pinajse a ten ho chce připravit o život.
1: To je ale krobián.
0: Hrozí mu, že ho zprovodí ze světa už zítra večer, jen co vyjde úplně.
1: To jsou smutné vyhlídky, drahoušku.
0: Byly by veselější, kdybyste nám pomohla zlouže.
1: Jak? Musela bych přemýšlet nejmíň měsíc. Do zítřka nic nevymyslím.
0: Já bych věděla, jak napínají se. Jen kdybyste mi vyprosila audienci u své paní. Třeba by jí zajímalo, jaké úklady proti ní strojí.
1: Co pak má za lubem ten starý pletichář?
0: Teď by se ještě dali jeho plány skřížit. Ale až se zmocní kočičího sádla, dostane se vaše panička do pěkné kaše. Pan Pinajs je všemi mastmi mazaný. A taky mnohem mladší.
1: Pravda. Hildegardě táhne na třetí stovku.
0: A to si ještě v tomhle věku troufne vyletět na koštěti.
1: Dvakrát do roka. Vždycky o slunovratu, když začíná úplněk.
0: No to je zrovna zítra.
1: Však už se chystá. Promění se v krásnou mladou dívku. Sedne na koště a užívá si na čarodějnické merendě až do půlnoci.
0: Paní Sovo, vyproste mi u ní slyšení. Jestli se podaří zachránit zrcátka, večer co večer budete od nás mít vrabce nebo myšku.
1: Počkej tady, kočičko. Uvidíme, co se dá pro tebe udělat.

0: Jakže ti říkají?
1: Bělka, velemocná čarodějná paní. Běla, Bělinka, jak kdy?
0: Kramář Pinajs chce prý zmarnit tvého ženicha.
1: Kdyby jen to, vzácná paní. On má ještě i zálusk na vaši vyhlášenou živnost.
0: Co? Co je to za nehorázný tlach?
1: Už je to tak. Pinajs vám chystá nekalou konkurenci.
0: A, to by si netrouf.
1: Schání čarodějné recepisy, muří nohy, mandragory, elixíry.
0: Cože? Ten starý obejda by se opovážil pytlačit v mém revíru?
1: Holedbá se, že vám zatne. Tipec.
0: No, to je ale holomek.
1: Přivede vás do čista na mizinu.
0: Bíďák, rošťák, otrapa.
1: Zakrátko vám z celé slávy zbudou jenom oči pro pláč. Pro něho jste prý už dneska odbitá čarodějnická veličina.
0: No.
1: Ubohá stařena,
0: no.
1: Co půjde žebrotou a on vám z okna hodí krejcárek.
0: Já mu dám ubohou stařenu.
1: Tak.
0: Já mu osladím odbitou veličinu.
1: Ano.
0: Počkej, mizero, až se ti dostanu na kůži, já tě poženu do kouta, lumpe. Vytluču ti černou duši z hanebného těla, ty lotře, já si na tebe v šiváku vymyslím takovou past, že v ní uvázneš jako tchoř v lapáku.
1: Je.
0: No jo, jen co se mi v hlavě vylíhne kloudná myšlenka.
1: Paní Hildegardo, já bych měla nápad, jak se Pinajsovi dostat na kobylku.
0: Nejlepší by bylo mít ho ustavičně na očích.
1: No právě.
0: Vědět o každičkém jeho hnutí, aby proti mně nemohl strojit úklady.
1: Mluvíte jako kniha.
0: Ze všeho nejlepší by bylo držet ho tady v mém domě jako sluhu. Jako poskoka.
1: Co slovo to, perla?
0: Jenže ten fiškus se schová přede mnou v krámku. Na míli se mě vyhne. A sem by nevkročil ani za stovku zlaťáků, jaký má země vítr.
1: Musí se to zkusit po dobrém.
0: Takový šibal se na medové řeči nenachytá. Na mou věru si nevím rady, čím ho zlákat.
1: Prý se docela rád ohlídne za leckterou sukní.
0: Co? Ten plesnivý dědek.
1: Jenomže zrovna takový má největší slabost pro hedvábné líčko.
0: A co z toho? Copak nevidíš, jak vypadám?
1: Ale zítra, večer, se chcete proměnit.
0: To je pravda? Tisíc hromů? U všech děsů. Kočička jako nic, ale hlavičku má za tucet mudrců. Jenomže copak můžu jen tak z ničeho nic vpadnout k němu do dveří ve svém průsvitném hávu?
1: To už nějak se zrcátkem vymyslíme. Hlavně, že jste svolná, madam.
0: S chutí si schladím žáhu na tom vykukovi.
1: Tak dobrou noc, paní Hildegardo. Moc mě těšilo.

0: Jak pak se ti vedlo u mé paní, kočičko? Koukám, že ti očka jen hrají.
1: Protože jsem bez sebe radostí, hned bych se dala do tance. Jenže bez vaší pomoci bych nejspíš poplakávala někde v koutku.
0: To víš, znám svou starou bábu, vím už jak na ní.
1: Však já povím Zrcátkovi, jaký jste diplomat. Ale měla bych k vám ještě jednu prosbičku.
0: Třeba z dvě.
1: Mám starost, aby se paní Hildegardě do zítřka nevykouřilo z hlavy, co mi dneska slíbila. Aby neulítla na svém koštěti, kdo ví kam. Připomenete jí, co mi slíbila?
0: Pro jistotu ji radši doprovodím až na práh Pinajsova domu. Můžeš se na to spolehnout, Mindo.
1: Tam vás bude čekat pečený zajíček. A já po celém městě rozhlásím, že jste nejmoudřejší stvoření pod sluncem.
0: Spíš pod měsícem. Však víš, že mám budíček až na večer.

0: Kocourku, můj milý zrcátečko. Prospal ses do aleluja. Podstrojil jsem ti holoubátko. Tuhle máš kalíšek se smetanou. Tak a teďka hezky pověz, co jsi včera večer jenom nakousal.
1: Já? Že včera co jsi nakousl? Snad nemyslíte na dívanou koroptvičku? Ale tu jsem přece spořádal do posledního kousku.
0: Ne, já myslím to tvé velké tajemství.
1: Já, pro pána, snad jsem vám něco neprozradil?
0: Právě že ne. Zmínil ses jen o vzácné zlaté míse.
1: No, to jsem neměl dělat, že já nedržel jazyk za zuby. Jednou mě moje upovídanost přivede do neštěstí.
0: Já ti za ní naopak přilepším, když se mi teď svěříš.
1: Lepak. Ze mě už nevypáčíte ani slovíčko.
0: Zrcátko, nebuď bezcitný, vždyť já celou noc oko nezamhouřil. Řekni mi, jak je to s tou mísou, jsme přece dobří přátelé.
1: Jaký pak vy jste můj přítel, když mě držíte pod zámkem?
0: Musel jsem se pojistit, abys nevzal do zaječích. Ale když mi dáš čestné slovo, že neutečeš, pustím tě. Povídej, tak už konečně spust.
1: No dobrá, ať mám od vás spokoj. Než moje živitelka naposled vydechla, svěřila mi, že nejdrahocennější kus ze svého jmění, tu vzácnou zlatou mísu, odkáže nejkrásnější dívce v našem městě. Ta líbezná dívenka je ovšem chudá jako myš a proto dodnes o ní neprojevil zájem žádný ženích. Ale kdyby si ji někdo z nezištné lásky vzal za ženu, mám jí při zásnubách odevzdat zlatou mísu jako věno.
0: Hrome, to zní jako pohádka. Nejkrásnější děvče.
1: Ale chudobné.
0: Když dostane zlatou mísu, udělá s ní každý ženich terno.
1: Napřed by se do ní musel nesobecky zamilovat.
0: A do takové by se zbláznili pařez. Srdcátko, věř mi nebo nevěř, ale já pro tu neznámou krasavici zahořel už teď planu horoucí láskou. Srdce se mi rozbušilo. No, chci si sáhnout?
1: Vy byste si ji vzal za ženu?
0: Já bych se stal jejím sluhou, nevolníkem, otrokem.
1: A zavázal byste se k tomu podpisem na svatební smlouvě?
0: Upíšu se jí tělem duší, podepíšu, co bude chtít, odpřísáhnu, čestným slovem se zavážu a slíbím hory doly.
1: Mně jste toho taky nasliboval?
0: Ale tohle je jiná věc. Já se na smrt zamiloval. A když ty mi dopomůžeš k překrásné nevěstě a k zlaté míse, zruším za to smlouvu s tebou, ať se propadnu, jestli to neudělám. Tady je má ruka.
1: Platí.
0: A teď mi prozraď, kde najdu svoji líbeznou nevěstu.
1: Nemusíte hledat. Přivedu vám ji večer ke stolu.
0: Ještě si mi neprozradil to hlavní. Kde pak tvá nebožka paní ukryla tu vzácnou mísu?
1: Všeho se dočkáte večer. Nevěsty i věna.

0: to je dneska měsíc. Leskne se jak rybí oko. Jak živ se mi nezdál tak velkolepý.
1: Mně se taky víc líbí takhle, než abych k němu vzhlížel mřížemi a čekal na svůj konec.
0: Už o tom nezačínej. Co bylo, bylo. Teď jsou před námi jen radovánky. Zrcátko, ty můj kocourku přemilený, splň mi docela malinkou prosbu.
1: Co jste si zase vyspomněl?
0: Ukaž mě tu zlatou mísu, jen co bych si sáhnul.
1: To byste se mohl opovážit.
0: Tak aspoň kouknout.
1: S vámi je trápení.
0: Jenom jedním okem.
1: Vidím, že nedáte pokoj, tak pojďte.
0: Vezmu si lucernu.
1: To ne. Když tak bez svítilny.
0: Přelámu si ve tmě kosti.
1: Pěšinka na zahrádce mé paní je rovná a studna jen pár kroků od vrátek.
0: Na mou věru už vidím roubení, tak on je ten poklad ve studni.
1: Jsme na místě. Na malou chvilku se podívejte dolů.
0: Pro pána. Ach, to je krása. Nevěřím svým očím. Zlatá, okrouhalá a velká jako měsíc. Kde je žebřík honem? Spustím se dolů, vylovím jí z hlubiny.
1: Ještě ne, pane Pinais. Napřed musíte podepsat svatební smlouvu.
0: Oh, dočisto jsem zapomněl. Honem domů, ať nezmeškám, až mi na dveře zaťuká něžná bílá ručka.
1: Jak pak se vám líbí ta půvabná žínka, pane Pinaisi?
0: Překrásná. Až se tají dech. Hlava se točí. Uši jen hoří.
1: Nesmíte být nedočkavý.
0: Ale proč nic neříká? Proč se jen usmívá? Není němá?
1: Ostýchá se nejspíš, je plachá. Když chvíli počkáte, osmělí se. Vidíte? Krásná panno. No vidíte? Přikývla.
0: Však ona rozváže. Jen co si se mnou pořádně přijene. Nenapijeme se spolu. Krásko. Proč jen vrtí hlavou?
1: Počká prý s přípitkem, až bude svatba s pečetěna smlouvou.
0: Tak dělej, dělej. Kde máš ten kontrakt? Přines mi lístro a taky brk a kalamář, no.
1: Pane ženichu, panno nevěsto, jako váš starosvat kladu k vašim ctěným rukám svatební smlouvu.
0: Jsem s ní a tě konečně ruka v rukávě.
1: Pane ženichu, vám jako starosvat kladu na srdce, že podpisem na této smlouvě se zavazujete k poslušné službě své choti, nikdy ani na krok se od ní nevzdálíte a na do smrti ji budete ctít a milovat.
0: Dost řečí, kocoure, chci už konečně od své nastávající houbičku. Podej mi pero. Pi na je sa ber to lomněj. Hotovo? A můžeme začít se svatební veselící, než bude půlnoc.
1: Však jsme to stihli jen tak tak. Zrovna odbíjí 12.
0: A teď mi už konečně dej políbení.
2: Ach.
0: Čaro krásná panenko.
2: Třeba tucet Pinais, třeba celou kopu.
0: Je, mine.
3: Čeho se spolekal?
0: Kam se poděla ta kráska? A co tu chce tahle šereda?
3: No, no. Přišla jsem si pro ženicha. Půjdeš se mnou a to hned.
0: Pro pána, vždyť je to Hildekarda. Nesahej na mne. Babo.
3: Co?
0: Pryč z mého domu.
3: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
0: To radši uteču na kraj světa.
3: Stůj!
0: Pomoc! moc. Nemůžu se hnout.
3: No jo, bez mé vůle neuděláš ani krok. Upsal ses mi k poslušnosti a lásce.
1: Já se zasnoubil s krasavicí.
3: A kdo myslí, že byla ta sličná panenka? He.
0: Čarodějnice vína. Kéž by ses propadla do horoucích pekel.
3: Ty bys tam teď musel se mnou, Pinajs. Chtěl jsi být čarodějem, ale to se ti nepoštěstilo. Budeš tedy mým sluhou. Zbal si svoje saky, pak já, hajde, jdeme.
0: Kdybych tak věděl, kdo mi spískal tuhle patálí.
1: Zeptej se, zrcátka.
0: Ty šelmo, ty šizunko, ty podvodníku.
1: Pane Pinajs, proč se rozčilujete? Já vám jen trošku oplatil, co jste provedl vy mě. Ale o život jsem vám nikdy neukládal. O vaše sádlo nestojím a ještě jsem vám pomohl k nevěstě.
0: Děkuji za takovou starou bábu, co jasní.
1: No, napřed prožijete líbánky.
0: Čert, aby to vzal.
1: A pak nastoupíte do učení. Vyučíte se u odbornice. Mnoho zdaru. Já se s vámi loučím.
0: Počkat, počkat, počkat. Když už si mi pověsil na krk tuhle babiznu, chci taky věno. Jdeme pro zlatou mísu.
1: Je? Kde pak zlatá mísa, pane Pinajs? To byl jen úplněk na hladině studny.
0: To je ale pekelník, že svět neviděl.
1: Sám jste řekl, že si svou nastávající vezmete z nezištné lásky.
0: Ty lišáku.
1: Já jsem jenom obyčejný kocourek.
3: Dost řečí, Pinajs, konec klábosení, čeká tě fůra práce, máme úplněk. Já ti vyženu roupy z těla.
1: Jestli vám na rozloučenou smím dát radu, pane Pinajs, nekupujte už víckrát od kocoura sádlo.
4: Poběž honem, zrcátko. Proběhneme se po našich střechách. Zatančíme si u komína kočičí čtverilku.
1: Počkej chvilku, Bělinko.
4: Proč pak?
1: Pinajsovi jsem už svůj dluh splatil, ale ještě dlužím něco tobě.
4: Já o žádném dluhu nevím.
1: To nebylo nic, že jsi za mnou přišla, když mi bylo zlé.
4: Mně bez tebe bylo ještě hůř.
1: A že kvůli mně ses odvážila až k čarodějce.
4: Pro tebe bych šla třeba do pekla.
1: A jak jsi na mě věrně čekala.
4: Vždyť jsem tvá nevěsta.
1: Řekni, jak ti ten dluh splatím?
4: Měj mě pořád stejně rád.
1: To ti slibuju. A tu smlouvu s pečetím hubičkou na místo podpisu. Já totiž hrozně škrábu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz. Come on.

0: 青い黒つあ青い Jani.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Ušoune.
0: Holky a kluci, představte si, že jsem blbnul. Ukazoval jsem Janě, jak umím stát na jedné ruce a pak se stalo tohle. Jo, a pak už jen au, a ledový obklad. O, hodně mě bolela. A vlastně ještě trošku bolí ta druhá ruka.
1: A byla cesta do nemocnice.
0: A tam mi pan doktor udělal rentgen a z rentgenové fotky potom poznal, že mám tu bolavou ruku zlomenou.
1: Takže má už on na ruce sádru a já už jsem se mu na ní podepsala.
0: Aspoň budu mít tu sádru pomalovanou, když už ji musím mít. Holky a kluci, pod sádrou to teda pěkně šimrá, lechtá a svědí. No jo, zlomenina není klika.
1: Je, víš, Ušoune, že přesně tohle mám v písničce.
0: Jo, právě proto to říkám. Vím to a už se na tu písničku moc těším.
1: Tak jdeme na ni.
0: Ušounova písnička.
2: Já jsem spad a zlomil jsem si ruku. Učitelka říkala mi, ach ty kluku. Jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: tělo.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Jo, a chtěl jsem vám říct, vlastně zopakovat, že jsem blbnul a teď mám zlomenou ruku.
1: A najednou Ušoun zjišťuje, jak je těžké některé věci zvládnout.
2: Jen s jednou rukou. No, tak toho teda moc nezvládnu. Jani, nemohla bys mi prosím, prosím podat čaj a tamhle prosím, prosím leží mi šák fešák. A taky bych si prosím, prosím dal svačinku.
1: Hele, Ušoune, ty jsi zlomil jenom jednu ruku. Svačinku ti samozřejmě udělám, ale čaj si druhou rukou klidně podáš a myšák a fešák a taky.
2: Ale já jsem si zlomil pravou ruku, to je ta moje šikovnější a levou toho moc neumím. Někdo má zase šikovnou levou a neumí toho moc pravou, ale prostě zkrátka neumím.
1: Jo, dobře, tak čaj podám, aby ses nepolil, ale podat si plyšáka to zvládneš sám. No a tu levou ruku budeš muset trénovat.
2: Ojojojojojojojoj. A nechceš trénovat se mnou?
1: No jasně.
2: Jo. Ušounovo cvičení.
1: Tak, holky a kluci, taky máte jednu ruku šikovnější než tu druhou, že ano?
2: Tak si představte, že byste nemohli používat tu šikovnou a stejně jako mě by vám na chvíli zbyla jenom ta míň šikovna.
1: Taky pojďme trošku trénovat.
2: Vaši šikovnější ruku dejte za záda.
1: Je to ta, ve které držíte lžíci nebo kterou malujete.
2: A teď si vezmeme míček a vyhodíme ho. Hop. Já, kde já?
1: A Ušoun chtěl říct, snažíme se ho naší méně šikovnou rukou chytit.
2: No, to jsem chtěl říct, ale to se mi zrovna nepovedlo. No tak pozor. Tak znova vyhodíme a nechytíme. No, já jsem teda nechytil.
1: A do třetice všeho dobrého.
2: Je, pozor, pozor, chytil jsem. Hurá, už jsem šikovnější.
1: Super, holky a kluci, už vám to jde.
2: A teď pozor, procvičíme si prsty. Postupně spojíme palec s ukazováčkem, jo, pak ukazováček pustíme a zase spojíme palec s prostředníčkem, jo, zase potom pustíme prostředníček a spojíme palec s prsteníčkem a ten taky pustíme a nakonec spojíme palec s malíčkem a pak se zase vrátíme. Takže pustíme malíček, palec s prsteníčkem spojíme, pustíme prsteníček, palec s prostředníčkem a pak už nám zbývá pustit prostředníček a chytíme palec s tím ukazováčkem, jo?
1: Počkej, se do toho nezamotám, já to zkusím taky. Palec s ukazováčkem, teďka palec s prostředníčkem.
2: No, vždycky dva prsty.
1: Teďka jo? Palec s prsteníčkem.
2: Ano.
1: A palec s malíčkem.
2: No a potom zase pěkně zpátky, rozumíš? Vždycky jenom dva prsty držíš, to je jedno, na přeskáčku nebo postupně, ale hlavně, že trénujeme. No. Tak, dobře, už máme natrénováno.
1: No, abychom měli šikovné obě ruce stejně, museli bychom to dělat každý den a taky ruce střídat, když něco děláme.
2: No, třeba například čistit si zuby tou nešikovnější rukou. Jo, ono to bude třeba trvat díl, ale my to dokážeme. No tak pozor, máme dotrénováno, natrénováno, zatrénováno, předtrénováno a teď už bych si teda odpočinul u pohádky, kdyby to šlo.
1: No a proč by to nešlo?
2: Viď? Ušounova pohádka.
3: Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psali často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o červotoči

Byl listopad a ve městě bylo lezavo a mokro a nevlídno. Za to na horách, alespoň to hlásili v rádiu a ukazovali v televizi, už napadl sníh. Celá rodina se proto těšila na chalupu, že si tam krásně zaližují. Přijeli v pátek večer, pořádně si zatopili a brzy jim bylo dobře a útulno. Po večeři zkusili hrát pexeso smíchané ze 4 různých pexes, aby to bylo delší a zajímavější, ale nejmladší Kita u toho brzy usnula a ostatním se z toho útulného tepla a příjemné únavy taky začaly vyvracet pusy zíváním. Sotva však táta začal usínat, co si se mu vysypalo na čelo. A pak za ucho. A za krk. A štípal to. Potom uslyšel něco jako vrzání, nebo spíš chroustání. Nejdřív si myslel, že to chrápe mamka. Chrápala pokaždé, když byla moc unavená, a pro rodinu to bylo znamení, že musí přidat s pomáháním. Jenže mamka spokojně oddechovala a žádný jiný zvuk nevydávala. To jsem z toho jelen, řekl si táta. Rozsvítil a vidí, že má polštář i duchnu plné droboulinkých pilin. No nazdar, řekl ještě víc nahlas. Červotoč. Ten nám tu teda chyběl. Červotoče nejspíš probudilo teplo ze zimního spánku a teď si myslel, že už je jaro a pustil se s vervou do trámu a trám brzy někomu spadne na hlavu. To je nadělení. Kde se tu ale mohl ten červotoč sebrat? Žádní tu nebyli a celé 2 soboty a neděle se nejenom podkroví, ale vůbec všechno dřevěné v chalupě natíralo takovým smradlavým svinstvem, které všichni cítili ještě po 2 měsících. No počkej, rozhodl se táta. Já ti dám. Na liže nepůjdu a tebe odtud vyženu na mráz.

Ráno to oznámil ostatním a přitom si všiml, že Kita je z jeho chystané trestné výpravy proti Červotoči celá nesvá, ne-li přímo smutná. Tak ven s ním, řekl. To, aby Kita hned poznala, že musí s pravdou ven. Vylezlo z ní, že se Červotoč jmenuje Oskar, že ho sem v létě přinesla ona, že ho ve škole dostala od jednoho kluka, který přísahal, že je Oskar cvičenej. Kita chtěla udělat tátovi radost a dala Oskara mezi polena na dvorku, aby je přes zimu nařezal a ušetřil tak tátovi a Filipovi práci. Oskarovi byla venku nejspíš zima a zalezl do chalupy. Však taky Kitě bylo včera divné, že se z poleny nic nestalo a že v nich nenašla jedinou chodbičku. A já, proč si na to dříví svítíš baterkou, řekl Filip. Ty jsi ale cvok, Kito, a chechtal se jako blázen. Táta s mamkou se k němu přidali. Kdo to jakživ viděl, kvokal smíchy Filip, cvičenýho Červotoče. Nemůžeš ty svý báchorky tak přehánět, Kitulo, přisadil si táta, až na něj měla vztek. Ale ovládla se, vzala ho za ruku a táhla ho, aby jí ukázal ten provrtaný trám. Pak se pod trámem postavila a zavolala. Oskare! Chvilku se nic nedělo. Potom se ale z trámu vysypalo trochu pilin a za nimi se v jedné dílice objevila spíš špendlíková než Červotočí hlavička. Kita Oskarovi chvíli nadávala. Pak jí táta s Filipem museli zdvihnout, aby na ten trám dosáhla a Oskar jí skutečně vylezl na prst. Za trest, řekla mu, teď mamce naštípeš celou nůži dříví. No, řekněme si upřímně, nůže dříví to určitě nebyla, ale pár třísek opravdu udělal. Rejdil ve špalcích tak hbitě, že z nich vylétávaly piliny, jako by je někdo vyfukoval. Ale stačilo to, aby rodina uvěřila, že je Oskar cvičený a pracovitý. Od té doby s nimi žil jako takové pidi zvířátko. Místo pelíšku měl špalek a když táta něco dělal s dřevem, Oskar mu odborně pomáhal. Nejlíp se mu ovšem dělaly díry. Táta vůbec nepotřeboval vrtačku. Jednou přišel soused a měl tátu za blázna, protože táta byl v dílně úplně sám a přesto mluvil nahlas. Ta díra musí být větší, Oskare. Koukni na ten šroub, ten bych do týhle, co jsi udělal, nikdy nenacpal. Vlastně každá návštěva si myslela, že tahle rodina je nějaká trhlá nebo praštěná, podobně jako si to táta, mamka a Filip mysleli o Kitě, když jim řekla o Oskarovi. Ono se ale nebylo co divit. Představte si, že byste byli na návštěvě a ze špalku u kamen se ozvalo chroustání a někdo z hostitelů by zavolal. Oskare, neruš, máme návštěvu. A vysvětlil vám, že to je Červotoč, který někdy zlobí. Až jednoho dne nebyl Oskar k nalezení. A všichni hned věděli, že se z něj stal brouk, který ovšem už neví, že se jmenuje Oskar a že je cvičený, a proto odešel Bůh ví kam.

0: kluci, stále posloucháte moji pohádkovou školku?
1: Kterou ani nemůžu poznat, jaký je tu nepořádek.
0: No, to tedy je, ale já nemůžu uklízet.
1: Jak to? Vždyť máš natrénováno, už umíš líp používat i tu druhou ruku.
0: Jo, ale asi jsi měla pravdu, když jsi říkala, že trénovat se musí víc.
1: Tak to se podívejme, najednou jsem měla pravdu.
0: Ne, to není najednou. Ty někdy, jako třeba zrovna teď, pravdu máš.
1: Někdy jo, ušou ne. Radši už nic neříkej, já se tady pustím do úklidu a vy si holky a kluci poslechněte s ušounem písničku.
0: No vidíš, jak jsi to pěkně vymyslela, každý děláme něco.
1: Ušoune.
0: No tak dobře, já ti trošku pomůžu, jo? Ušounova písnička.
2: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat. Je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

0: šíp. Co? Co jste to říkali? Že už je doktor? Tak to já vstávám. No, už je mi líp.
1: Ale pod skříní je ještě autíčko.
2: Počkej. Dobře, mám ho.
1: No a ještě tamhle na druhé straně vidím papír pod gaučem. Tam se nenatáhnu, promiň.
2: Mám ho. A končím. Tedy holky a kluci, mít tady u Šouna se Sádrou jako dohlížeče na úklid, řeknu vám, nic moc. Když sám uklízí, skoro to není poznat, ale na druhého to je přísný.
1: No jistě, pořádek musí být.
2: A taky je?
1: Jani, a co budeš dělat teď? Mě totiž to dohlížení docela baví.
2: No to se ti nedivím. Ono to není totiž moc dohlížení, ale spíš komandování.
1: No, to mi prostě jde.
2: Jde, ale klidně bych se bez toho obešla.
1: No tak dobře, ale cože to budeš dělat teď?
2: Teď budu zpívat s Ušounem, protože s pusou nic nemáš.
1: No to nemám. Jenomže, jak známo, víme, že ty jsi na písničkování lepší. Takže já ti, Klíďo Brďo, dám přednost.
2: Ne, pomůžeš mi. Šup, připrav se a vy holky a kluci taky. Zaspíváme si společně Polámal jsem raveneček.
1: Ušounovo zpívání.

0: Foukej, Jani.
1: Vždyť tebe už to nebolí a máš sádru.
0: No právě, foukej do sádry, třeba to přestane šimrat. Ne, nefoukej, Jani, nefoukej, to snad šimrá ještě víc.
1: Musíš to vydržet, ušoune. A nejlepší bude, když na to nebudeš myslet.
0: No, to se snadno řekne, nemysli na to, jenomže já myslím na to nemyslení a to pořád lechtá svědí a je to teda hrozný.
1: Ono to i snadno půjde, když budeš přemýšlet nad něčím jiným, třeba nad naší dnešní hádankou.
0: No, tak uvidíme. Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši a ty taky, ušoune.
0: No, co by to tak mohlo být? Možná obr, co má rýmu.
1: Obr, co má rýmu, to není.
0: To jsem si dělal legraci. Je to slon.
1: Super, ušoune. Právně, holky a kluci, je to slon, ale možná podobně zní i ten obr s rýmou. Potvrdit to ale nemůžu, protože jsem žádného nastydlého obra ještě nepotkala.
0: A co takhle vlka, který je doktorem?
1: Tak toho taky ne.
0: Tak to máš štěstí, protože vlk s doktorem je naše dnešní další písnička. Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která už bohužel pomalu končí.
1: Mě pořád šimrá ta ruka, ale slibuju Jani, že se budu snažit pomáhat i s jednou tou nešikovnou rukou.
0: To jsem na tebe zvědavá.
1: A když vy, holky a kluci, mi namalujete nějaký pěkný obrázek, jak já vypadám se zlomenou rukou v sádře, budu moc rád. A když mi pošlete nějaký úplně jiný, jenom tak pro radost, tak budu taky moc rád.
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Zkrátka, dospělí už vědí přesně, co s tím mají udělat a my potom někomu pošleme odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A dávejte na sebe pozor, vždyť víte, že zlomenina není klika.
1: To teda není. No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku, ve které sice princeznu něco svírá, ale nebolí. Nebude to láska.
1: Jo? Písnička k tanci.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Písal jsem si dětský sny. S bráchou jsme byli tým, táta byl na cestách, nám zpíval s předspaním.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žereb štros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Odpokládá klub speciál.
0: Vážně.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci. Srdečně vás vítám v klubu Rádia Junior. Máme středu 5. srpna a je přesně 17 hodin. V téhleté hodince nás čeká spousta písniček, jako vždycky. Budou taky zprávy, bude reportáž, poslechneme si recenzi. Dozvíme se něco o Švédsku, zkrátka a dobře, jako vždycky je před námi nabitá hodinka na Rádio Junior. Ze studia vás zdraví Jana Richterová. No a teď už jdeme na ty zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Astronomové žili bezmála 30 let v omylu. Kosmické těleso s názvem 1998 SH2 považovali za obyčejný asteroid, ale nová studie amerického vesmírného úřadu NASA ukázala překvapivou informaci. Tento obíhající kámen je ve skutečnosti dlouho maskovaná kometa. Zatímco u běžných komet unikající plyny a prach vytvoří obrovský viditelný ohon, u tohoto objektu byl únik plynu tak slabý, že si ho nikdo desítky let nevšiml. Tento objev upozornil na fascinující fenomén takzvaných temných komet. Vypadají jako asteroid, ale jejich dráha je těžko odhadnutelná. V Miletíně na Jičínsku vyschl potok. Voda z říčky Bystřice protékající Miletínem začala mizet už minulý týden. Starosta, zaměstnanci městského úřadu, místní hasiči a další dobrovolníci proto vždycky po ránu nastoupí do vysychajícího koryta potoka a loví malé živočichy, hlavně raky a mihule, aby je přenesli do míst, kde se voda ještě drží. A něco málo o počasí. Počasí je stále horké. Dnes je jasno s teplotami až 36 stupňů Celsia. Místy čekejme déšť a bouřky. Zítra se trošku ochladí a teploty budou do 30 stupňů Celsia.

0: Přátelé, v dnešním klubu Rádia Junior si poslechneme takový hezký tip na čtení. Není to knížka, ale je to časopis. Přečetl si ho Ondra Holan a je to dvojčíslo pro červenec a srpen časopisu Časostroj. Co tam najdete a proč je to naprosto skvělé čtení? To si poslechněte právě teď.
1: Čau, dneska bych vám chtěl představit červencovo-srpnové vydání časopisu Časostroj. Na začátku už tradičně najdete historický zpravodaj, který vás seznámí s důležitými historickými událostmi, které se dříve v těchto dvou měsících staly. Dozvíte se z něj například o zmizení pilotky letadla Amélie Earthové, o tom, že císař Rudolf II. Zavedl náboženskou svobodu, nebo že zemřela poslední zebra druhu Quagga. Dále je v Časostroji spoustu článků, ze kterých mě nejvíce zaujaly tyto. Jako první mě bavil článek, kde autorka psala zajímavosti o různých popravených panovnicích, jako například francouzský král Ludvík XVI. Dále mě zaujala dvojstrana o historii dveřních zámků a klíčů. Dozvěděl jsem se o tom, jak se začínaly zabezpečovat dveře, o vynálezu zámku a o tom, jak je to nyní. Mezi zajímavé články patřil taky ten o hraběnce Adě, která byla první ženskou počítačovou programátorkou a jako jedna z mála žen se svého času zabývala matematikou. Uprostřed časopisu jsem zase klasicky našel vystřihovánku, tentokrát s tématikou vikingské lodě. Pro Rádio Junior, Ondra Holan. Tengo.

Posloucháte Klub Rádia Junior. Holky a kluci, letošní léto na Rádiu Junior je pěkně chladivé. Já vím, že jsou vedra. Já vím, že mouchy padají teplem a ptákům se nechce lítat. Ale Expedice Sever, to je náplní Rádia Junior pro celé tyto prázdniny. A já si myslím, že jsme dobře udělali, když se vydáváme na sever. Přece jenom je tam trošku chladnější počasí. Takže už jsme probrali Norsko, Finsko, Dánsko, Island, Arktidu a tento týden od 3. srpna až do 7. srpna se věnujeme Švédsku. No a Švédsko je nesmírně zajímavá země, protože světu dala několik dobrých věcí. Kde najdete snad nejslavnější značku nábytku, chytlavé písničky i oblíbené masové kuličky? No jasně, ve Švédsku. Je to velké království plné hlubokých lesů a tisíců ostrovů, kde lidé nespěchají a všechno dělají tak akorát. Mají na to dokonce speciální pravidlo zvané lagom. Ani málo, ani moc. Zkrátka taková zlatá střední cesta. Možná i proto jsou Švédové mistři jednoduchého a funkčního designu. Švédský nábytek má doma v pokojíčku skoro každý z nás a ve Švédsku taky najdete nejstarší ledový hotel na světě. Řekneme si o něm za chviličku. Švédsko dalo světu taky spoustu zábavy. Spisovatelka Astrid Lindgrenová tu stvořila prostořekou zrzavou a nejbohatší holčičku na světě. Pipi dlouhou punčochu. Na Rádiu Junior si o ní můžete poslechnout pohádku a stejně tak si můžete poslechnout úplně nové zpracování oblíbených příběhů Děti z Bullerbynu. Ty taky napsala Astrid Lindgrenová. No a co se týče hudby, Švédsko je po Spojených státech amerických a Velké Británii největším exportérem pop music na světě, což odstartovala legendární skupina ABBA. No, tak si jednu písničku dáme. Co říkáte?

Kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a já jsem vám slíbila, že vám povím o nejstarším ledovém hotelu na světě. Na stavbu ledového hotelu se spotřebuje asi 5000 tun ledu. Z ledu je tam úplně všechno. Postele, recepce i skleničky v ledovém baru. První hotel z ledu byl před více než 30 lety postaven v malé švédské vesnici Jukkasjärvi. Až donedávna vždy hotel na jaře roztál a na podzim se stavěl nový. Teď mají ale takové stavby plášť z betonu. Takže je to izolované od venkovní teploty a stavba vydrží. Na projektu se vždy podílí umělci z celého světa. A jak probíhá noc uvnitř ledového hotelu a kolik je tam stupňů? Představte si, že teplota v ledových pokojích je minus 5 až minus 8 stupňů Celsia. Takže všichni návštěvníci spí v silných spacích pytlích na sobých kůžích. Já bych tam možná neusnula, protože bych měla pocit, že mi umrzne nos, ale ten, kdo se tam ubytuje, tak to určitě dělá s vědomím, že tam bude prostě zima. Pro hosty, kteří nechtějí trávit celou noc v mrazu, jsou k dispozici i klasické vytápěné chatky a pokoje. Tam bych určitě skončila já. No a když byste se chtěli zabavit ve dne, tak je v nabídce třeba jízda se psím spřežením, pozorování polární záře nebo výlety na polodenní slunce v létě. Co mě zaujalo, že v pokojích nejsou žádné toalety, sprchy ani zásuvky. Veškeré sociální zařízení, šatny, sauny a úschovna zavazadel se nacházejí ve vedlejší teplé a vytápěné budově. Ráno vás personál hotelu probudí přímo v ledovém pokoji a přinese vám horký nápoj z divokých brusinek na zahřátí. Silné stěny ze sněhu dokonale pohlcují veškerý zvuk a uvnitř hotelu panuje absolutní až magické ticho a po zhasnutí světel i 100% tma. Já bych se tam možná vydala třeba jenom se podívat, ale zase bych se ráda vrátila k nám do tepla. Holky a kluci, kdybyste se chtěli o tomhle ledovém hotelu dozvědět něco víc, tak běžte na web radiojunior.cz a tam si najděte expedici Sever, kapitolu Švédsko a o ledovém hotelu si poslechněte celý díl Zvídavce.

Kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a my tu máme švédský týden. O Švédsku už jsem vám něco vyprávěla a o Švédsku si budeme povídat i v zítřejším Klubu Rádia Junior, tedy ve čtvrtek 6. srpna, protože na návštěvu přijde herečka, spisovatelka Petra Johansson. Petra nejenom, že umí plyně švédsky. Petra se do Švédska odstěhovala, měla tam dvě děti, které chodily do švédské školky a školy, sama tam hrála ve švédském divadle, teď žije a tvoří napůl v Česku a napůl ve Švédsku. Takže o Švédsku se zítra dozvíme spoustu zajímavostí, ale já jsem taky nějaké našla. Takže například Švédsko má přes 267 tisíc ostrovů. Je to jedna z největších ostrovních zemí Evropy, ale obydlených ostrovů je tam jenom kolem tisícovky. Ve Švédsku platí zásada Allemansrätten, která umožňuje téměř každému volně chodit přírodou. Můžete tam stanovat jednu noc anebo sbírat lesní plody, pokud přitom neškodíte přírodě a nerušíte majitele pozemků. Na severu země můžete v zimě pozorovat polární záři a v létě slunce, které několik týdnů vůbec nezapadá. Je tam taky největší losí populace v Evropě. Ve švédských lesích žijí 100 000 losů. Když člověk vykoná něco velkého, učiní velký objev nebo vynález a ovlivní tím celý svět, tak za to může dostat Nobelovu cenu. Většina Nobelových cen se každoročně předává ve Stockholmu. To je ve Švédsku. Výjimkou je Nobelova cena za mír, která se uděluje v Norsku, ve městě Oslo. Jestli chcete vědět, co to je Nobelova cena a jak vůbec vznikla a třeba kteří čeští vědci či spisovatelé Nobelovu cenu získali, tak si počkejte. Po 6. hodině si budete moci poslechnout zvídavce Evy Sinkovičové. Dneska vám totiž bude vyprávět právě o Nobelově ceně.

0: si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Tak kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior, teď je 17:30 a přivítám tady Terku Rašovou, protože právě ona přichází se zajímavostmi ze světa sociálních sítí. Sociální sítě nejsou z principu špatné, ale je škoda, kdybyste se do té sítě chytili a už z ní nevylezli. Takhle do ní můžete jenom nahlídnout, protože Terka vám přináší zase další zajímavost. Síťovka.
1: Ahoj a čau. Tentokrát se z mojí tašky síťovky ozývají slavné melodie a čouhají z ní žlutá plastová kuřata. V moři sociálních sítí jsem ulovila profil s názvem Lorgy Vinatero. Lorgy Vinatero měl na YouTube v říjnu 2025 7,41 milionů odběratelů, na Instagramu 1,1 milionu sledujících. Na jeho YouTubeovém kanálu najdete videa, ve kterých hraje na klavír slavné melodie. Ovšem, taky tu najdete videa, ve kterých hraje na žlutá plastová kuřata. Ano, vážně. Jde o ta žlutá plastová kuřata, která se prodávají jako hračky pro psy. Moje děti je taky mají, jelikož je nutně potřebovali. A když jsme si jedno vezli z dovolené z Bulharska, zaměstnanci na letišti se tím při bezpečnostní kontrole dost pobavili a dokonce si na něj zapískali. Ale zpět k Vinatérovi. Plastová kuřata má tento hudebník zavěšená na tyči vedle sebe. Pustí si hudební podkres a pak na ně píská melodie. Podle toho, kde a jak silně kuřata zmáčkne, zahraje vyšší nebo nižší tóny. Když jsem to poprvé viděla, málem jsem šla do kolen. Lorgy Vinatero v jednom videu taky ukazuje, jak to vypadá, když hrajete na kuře jeden den a jak to vypadá, když na něj hrajete jeden rok. Plastová kuřata můžou být malá, střední, velká a opravdu mě nenapadlo, že se na ně dá zahrát i ukázka z opery Lazebník sevilský nebo slavný hit We Are the Champions od skupiny Queen. Lorgy Vinatero je přezdívka. Vlastním jménem se tento klavírista a hráč na kuřata jmenuje Fabrizio André Bernardi Di Paolo. Je to muzikant, youtuber a vtipálek, který se hudbě začal věnovat, když mu bylo 8 let. Bral soukromé hodiny klavíru a houslí. Později chodil na Institut umění. Kromě klavíru hraje i na baskytaru a akordeon, je hudebním producentem a zvukařem. Vinatero má vysokoškolské veterinární vzdělání, ale jako zvěrolékař se nikdy neživil. Hudba u něj vyhrála na plné čáře. Jeho nejúspěšnější video na YouTube mělo v říjnu 2025 38 milionů zhlédnutí a jmenuje se Slyšíte rozdíl mezi levným a drahým pianem? Na začátku hraje na velmi použité piano z roku 1915, které má cenu $600, což byla v roce 1983 cena auta. A končí s novým klavírem, který má cenu $363,000. Za tuhle cenu byste si koupili dům na Floridě. Ve videu hraje Vinatero na 5 různých nástrojů a zajímá ho, jestli lidé slyší mezi klavíry rozdíl. Je zajímavé porovnat jednotlivé klavíry mezi sebou. U mě ovšem vyhrávají kuřata. Jeho video Bohemian Rhapsody on Chickens mělo na YouTube Shorts v říjnu 2025 2,8 milionu zhlédnutí. Lorgy Vinatero hraje song od skupiny Queen, je oblečený do černého smokingu, má bílou košili a bílého motýlka a tváří se při hraní na plastová kuřata zcela vážně. Je to tak vtipné. Umí na ně zahrát i Red Dance, tedy krysí tanec. Ten asi znáte. A dnešní moto zní, nudíte se? Cítíte se hůře? Zahrajte si na pískací kuře. Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Tak přátelé, a už je tady vzkazovna. Dneska vyplním 3 vzkazovnová přání a zítra budeme pokračovat zase při odpoledním klubu Rádia Junior. Ale úplně první vzkazovnové přání zní: ahoj milé rádio, prosím, pusťte nám písničku od Ariany Grande Twilight Zone a bude to pro moji nejlepší kamarádku Nikolku. Děkuju, Johanka. Tak písnička je připravená, holky, krásný poslech.

Posloucháte Klub Rádia Junior, právě je tady vzkazovna a do naší mailové schránky na adrese vzkazovna@rozhlas.cz přišlo další vzkazovnové přání. Ahoj Jani, zahraj pro moji maminku písničku Samé dobré věci od Tomáše Kluse. Pozdravujeme všechny posluchače Rádia Junior. Petr, tak písnička je připravená a já budu tedy s dovolením poslouchat taky, protože tuhle tu písničku já zbožňuju. Tomáš Klus a Suve, píseň Samé dobré věci. Yeah.

do třetice všeho dobrého ve vzkazovně v klubu Rádia Junior zazní Lollipop z písnička Lá, lá, láska. Ta poletí pro Elišku a pro Nelinku, které jsou právě na chalupě a poslouchají Rádio Junior a malují si obrázky. Holky, tak ať vám to malování krásně jde a samozřejmě všichni posluchači Rádia Junior si teďka můžou užít písničku od Lollipops. Krásný poslech.

0: Ahoj, máme prázdniny a proto místo hitparády běží Star Paráda. A s ní můžete soutěžit a vyhrát naprosto fantastické balíčky plné merče od hvězd hitparády Rádia Junior. Po celé léto společně cestujeme v rámci hudební expedice Sever po severských zemích. Třeba jedeme do Norska, Finska, Dánského království nebo na Island. V sobotu v 9 hodin ráno anebo o víkendu v 5 odpoledne. Určitě poslouchejte. Vyberte si ten nejlepší hit a napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, proč se vám líbí. Do předmětu napište Star Paráda a já už se děsně těším na vaše názory. Tak jak jsem říkala, v sobotu v 9 ráno sraz na Rádio Junior nebo o víkendu v 5 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior v pořadu Star Paráda.
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
2: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior. 17. hodina se blíží ke konci, to znamená, že se blíží ta 18. a co nás ní čeká, tak samozřejmě budou tady zprávy, potom si poslechneme reportáž a ta bude velmi zajímavá, protože si poslechneme hlas, který letí do hlubin vesmíru. To mi přijde docela cool. Uslyšíme taky zvídavec Evči Sinkovičové, dozvíte se, co to je Nobelova cena a kteří slavní Češi ji dostali. V 6:30 tady bude četba na pokračování, takže si poslechneme pátou část 15-dílného seriálu Děti z Bullerbynu. Tuhletu knížku napsala Astrid Lindgrenová a krásně nám to koresponduje s tím, že právě teďka je na Rádiu Junior švédský týden, takže to taky hezky zavede člověka do Švédska. No a pak už se budeme těšit na našeho dnešního hosta, který přijde v 19 hodin. Bude jim Toman Ekilíbre, akrobat, parkurista, rapper a taky umělec hrdelního zpěvu. Budeme si povídat třeba o tom, jak se dá dobře uklidnit a co můžeme dělat se svým tělem, aby nám dobře fungovalo. Takže se pořád máte na co těšit. No a my tu budeme spolu i v té další hodině. Od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová.

0: 12 hodin budeme si povídat o sportu, o parkouru, o akrobacii a taky možná uslyšíme tajemný hrdelní zpěv, u kterého se dá krásně meditovat, ale to bych předbíhala. Teďka nás čekají zprávy.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Astronomové žili bezmála 30 let v omylu. Kosmické těleso s názvem 1998 SH2 považovali za obyčejný asteroid, ale nová studie amerického vesmírného úřadu NASA ukázala překvapivou informaci. Tento obíhající kámen je ve skutečnosti dlouho maskovaná kometa. Zatímco u běžných komet unikající plyny a prach vytvoří obrovský viditelný ohon, u tohoto objektu byl únik plynu tak slabý, že si ho nikdo desítky let nevšiml. Tento objev upozornil na fascinující fenomén takzvaných temných komet. Vypadají jako asteroid, ale jejich dráha je těžko odhadnutelná. V Miletíně na Jičínsku vyschl potok. Voda z říčky Bystřice protékající Miletínem začala mizet už minulý týden. Starosta, zaměstnanci městského úřadu, místní hasiči a další dobrovolníci proto vždycky po ránu nastoupí do vysychajícího koryta potoka a loví malé živočichy, hlavně raky a mihule, aby je přenesli do míst, kde se voda ještě drží. A něco málo o počasí. Počasí je stále horké. Dnes je jasno s teplotami až 36 stupňů Celsia. Místy čekejme déšť a bouřky. Zítra se trošku ochladí a teploty budou do 30 stupňů Celsia.

0: tak kde hledat mám.
1: Kamarádi, v klubu Rádia Junior v téhleté 18. hodince je teď ten správný čas, abyste si poslechli společně se mnou reportáž. Češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Nevěříte? Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů a ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, který žije ve Spojených státech amerických. Letos se tam za ním vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
2: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
3: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
4: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
3: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
4: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
3: Pane Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
4: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut. A ta malá zlatá deska, ta neměla tu kapacitu.
3: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí. Zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
5: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou. Byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch kolik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
3: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
4: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
3: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
4: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
3: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, milí posluchači, stále posloucháte Klub Rádia Junior a my tady máme takové informační okénko. Přijde Evča Sinkovičová a její zvídavec. Slyšeli jste někdy název Nobelova cena? Chcete vědět, který z Čechů tuhletu ohromně důležitou cenu dostal? Tak si poslechněte zvídavce, se kterým Eva přichází právě teď.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Víte, jak dlouho se už uděluje Nobelova cena, která je považovaná za nejprestižnější ocenění? Po kom je toto ocenění pojmenováno a kdo z Čechů je jejím držitelem? Nobelova cena se uděluje už více než 100 let. Poprvé to bylo v roce 1901, kdy ji získal Wilhelm Röntgen za objev röntgenového záření. Byla to tedy cena za fyziku. Tato cena se uděluje na základě závěti švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, který je vynálezcem dynamitu. Ten v závěti napsal, že si přeje, aby z jeho pozůstalosti byly každoročně udělovány ceny za vynikající činy v 5 oblastech lidské činnosti. Cena zahrnuje medaily, osobní diplom a peněžitou odměnu, která je vyplácena Nobelovou nadací. Na základě závěti byl totiž zřízen fond, do kterého bylo vloženo téměř veškeré Nobelovo jmění a opravdu se dodnes finanční odměny z úroků z vložené částky vyplácí. Cena se předává vždy 10. prosince, tedy v den výročí smrti Alfreda Nobela. Udílí se jednou ročně Švédskou královskou akademii věd, a to v těchto 5 kategoriích. Za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a za úsilí o mír. Jedna Nobelova cena může být dokonce rozdělena i mezi více osob, nejvýše však mezi 3. Nedá se udělit posmrtně. Jedinou výjimkou je případ, kdy držitel zemře v době mezi zveřejněním svého jména jako nositele ceny a oficiálním slavnostním předáváním. Udělované medaile mají na přední straně portrét Alfreda Nobela spolu s nápisem, který udává roky jeho narození a smrti římskými číslicemi. Na spodní straně je pak motiv odpovídající konkrétní ceně. Buď jde o latinský nápis, který můžeme přiložit jako vynálezy zlepšují život, který je zkrášlován uměním. Na ceně za mír pak zase nápis opět v latině, který se překládá jako pro mír a bratrství mezi národy. Na každé medaili je také vyryto jméno držitele. Finanční odměna spojena s Nobelovou cenou byla v roce 2021 10 milionů švédských korun, tedy 25 milionů korun českých. Původním cílem bylo, aby oceněný mohl pokračovat ve výzkumu a celkově své práci a nemusel se ohlížet na finanční situaci. Vzhledem k tomu, že se ale uděluje jedna cena i 3 lidem, tak částka nakonec zas tak vysoká není. Vědec poctěný cenou za svou práci má pak ale určité výhody z následující slávy, se kterou se chtějí spojit nejrůznější instituce. Z Čechů máme zatím 2 držitele. Jaroslava Hejrovského, který získal cenu za chemii, a Jaroslava Seiferta, který obdržel Nobelovu cenu za literaturu v roce 1984. Kdo bude další? Co myslíte? Možná zrovna někdo z vás, co právě teď posloucháte? Uvidíme. Holky a kluci, pokud chcete o Nobelově ceně někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, i v dnešním odpoledním klubu Rádia Junior přichází chvíle na to, abychom vám vyplnili nějaké to hezké písničkové přání. A já už se dívám do naší mailové schránky vzkazovna@rozhlas.cz. Ahoj milé rádio, ahoj Jani, prosím, zahrajte nám nějakou krásnou taneční písničku, ať si můžeme zkrátit cestu k babičce, protože už dlouho jedeme autem a cesta se nám zdá nekonečná. Martínkovi. Tak to není Martínkovi jako jednomu Martínkovi, ale to je celá rodina Martínkových. Dobře, tak jestli můžu vybrat sama svoji vlastní písničku, tak já bych vám teďka poslala Kašpárka v rohlíku a je tady písnička Béda tanečník, protože u té já vždycky tancuju a i když sedíte v autě na zadku, já si myslím, že tancovat se dá i v sedě.

Holky a kluci, máme tady další vzkazovnové přání a teď nám bude hrát Eva Matějovská a písnička Nejsem jediná, protože poletí pro kámošky Kristýnku, Anešku a Natálku, které jsou z Nové Paky, stejně jako Eva Matějovská, takže holky, užijte si tuhletu krásnou písničku a užijte si ji všichni.

0: Rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak, miláčkové, vzkazovna je za námi, všechno je za námi, ale před námi je četba na pokračování. A ta následující, ta se krásně váže k expedici na sever, protože na sever míří celé Rádio Junior právě o těchto prázdninách. No a když na sever, tak na sever, protože i četba na pokračování tam míří. Před námi je pátá část 15-dílného seriálu Děti z Bullerbynu. A jeho autorkou je Astrid Lindgrenová, což je švédská autorka. A vy od ní budete znát určitě i další knížky, třeba Pipi dlouhá punčocha, nebo Ronja, dcera loupežníka, nebo Bratři lví srdce, ale dneska tady máme Děti z Bullerbynu, tak si užijte pátou část. Hezký poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Veliký nečas. Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi. Jak nám řekl tatínek, byl to nejhorší nečas, jaký kdy viděl. Už od začátku prosince nám říkal Lasse každý den, když jsme šli do školy, uvidíte, že letos na Vánoce vůbec nebude sníh. Já jsem byla vždycky rozmrzelá, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl. Ale jeden den šel za druhým a ani nejmenší vločička se neobjevila. A najednou, právě uprostřed předvánočního týdne, když jsme seděli ve škole a počítali, vykřikla se: koukejte, padá sníh! A opravdu padal. Měli jsme z toho takovou radost, že jsme křičeli hurá a paní učitelka řekla, abychom vstali, že si zaspíváme, a přišla zima bílá. Když jsme vyšli o přestávce ven, ležela na dvoře tenká bílá vrstva. Vyšlapali jsme ve sněhu velkou osmičku, běhali v ní dokola celou přestávku a křičeli jsme hej a hej. A když jsme šli do školy druhý den, bylo tolik sněhu, že jsme se v něm mohli válet a sníh pořád padal a padal. Jen jsme vešli do školy, začalo sněžit ještě víc. Sníh padal tak, že před oknem bylo úplně bílo a nebylo vidět ani na druhou stranu školního dvora. Celý den se chumelilo. A pak začal taky foukat vítr. A fučelo a sněžilo, až nakonec paní učitelka starostlivě řekla: já nevím, jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů. Ptala se, jestli bychom u ní nechtěli zůstat přes noc, a my bychom strašně rádi zůstali, ale věděli jsme, že by u nás všichni měli strach, kdybychom nepřišli domů. Proto jsme řekli, že u ní zůstat nemůžeme, a tak nás paní učitelka poslala domů radši hned, než bude tma. V jednu hodinu jsme šli ze školy. Panečku, to byly závěje. A jak to fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Šli jsme a šli a šli. Drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena a to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lasovi, že se chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekl Lasse. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lasse řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bulerbinu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve v polovině cesty. Až najednou povídá Ole: pojďte k ševci, však on nám nos neukousne. Švéd z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti co dělat venku v takovém nečase? Řekl. Netroufali jsme si říct, že když jsme šli z domova, takový nečas nebyl. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se a koukali jsme, jak švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říct. Švec si uvařil kávu, jedl k ní namazaný chleba, jen nám nenabídl nic. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bulerbinu.

u maminky. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv švec křičel, nepouštějte mi sem zimu. Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na pluhu, ostatní šli za námi. Ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lese a Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě a proto tatínek vyjel s pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom byli museli sedět u ševce celou noc.

brzy budou Vánoce. Na druhý den svítilo slunce a běloučký sníh ležel krásně na všech stromech. A byl poslední den školy před Vánocemi. Paní učitelka povídala, že nespala celou noc, že prý jen ležela a přemýšlela, jak jsme se asi dostali tím sněhem domů. A protože to byl poslední den školy před Vánocemi, četla nám vánoční povídku. Všechno se nám zdálo tak zvláštní. A právě než jsme se vydali domů, přišlo to nejlepší ze všeho. Paní učitelka nám nedávno objednala ze Stockholmu pohádkové knížky. Mohli jsme si prohlédnout velký arch, kde bylo moc krásných obrazů a to byly obálky těch různých knížek. Tak jsme si mohli vybrat, které bychom si chtěli koupit. Já jsem si objednala dvě a Lasse a Bosse taky po dvou. Na těch mých byly krásní princové a princezny. A právě ten poslední den školy paní učitelka knížky dostala. Chodila po třídě a rozdělovala je. Nemohla jsem se těch svých dočkat. Ale maminka řekla, že je nesmíme číst dřív než na Štědrý večer. Než jsme šli domů, zpívali jsme všechny vánoční písně, které jsme znali, a paní učitelka řekla, že doufá, že budeme mít příjemné Vánoce. Byla jsem si jistá, že já je příjemné mít budu. Brita a Anna a já jsme běželi ke kupci a koupili jsme si červený a žlutý a zelený a bílý a modrý lesklý papír, protože jsme si chtěli nadělat košíčky na vánoční stromeček. Pak jsme šli všichni domů. Bylo jasno a krásně. Doma dělali maminka s Agdou vánoční uzenky a všude byl velký zmatek. Jakmile jsme se najedli, šli jsme Lasse a Bosse a já ven a postavili jsme si na zahradě velikou sněhovou lucernu. Brita a Anna a Ole nám přišli taky pomoci. Na lípě seděla spousta vrabců a hejlů a síkor a vypadali tak hladově, že jsem se běžela zeptat tatínka, jestli jim smíme přinést vánoční snůbky o trochu dřív než obvykle. Směli jsme. A tak jsme věželi všichni do stodoly a vzali jsme tam 5 snůbků ovsa, které jsme v létě, když se mlátilo, schovali ptákům na zimu. Přivázali jsme je na jabloně v naší zahradě a za chvíli už tam ptáci seděli a pochutnávali si. Asi si mysleli, že už je Štědrý večer. Večer jsme seděli Brita a Anna a já u dědečka a dělali jsme košíčky na vánoční stromeček. Kluci tam byli taky. Napřed nám s tím vůbec nechtěli pomáhat, ale za chvíli jim to přece jen nedalo. Seděli jsme kolem dědečkova kulatého stolu a udělali jsme dohromady 54 košíčků, které jsme rozdělili stejným dílem, takže bylo 18 košíčků pro Norgården, 18 pro Melangården a 18 pro Sergården. Dědeček nám dal jablka a cukrkandl. Celou tu dobu, co jsme tam seděli, jsem myslela na to, že budeme druhý den péci perníčky. To je skoro stejně prima, jako Štědrý večer. Najednou se Lasse rozběhl na zahradu a zapálil svíčku, kterou jsme měli ve sněhové lucerně. Jak ta lucerna ve tmě krásně svítila. Škoda, dědečku, že nemůžeš vidět sněhovou lucernu, řekla Anna. Neměli bychom ti aspoň trochu zaspívat, co myslíš? Protože dědeček je moc rád, když zpíváme. Tak jsme zpívali.
a zaspívali jsme právě tu písničku, na kterou jsem v tu chvíli myslela. Čas Vánoc u zavátých dveří stojí. Víš, že je to moc prima, když jsou Vánoce? Šeptala mi Anna potom. A já jsem přisvědčila, protože si to taky myslím. My všechny děti z Bulerbinu se o Vánocích máme moc dobře. Jindy se ovšem máme taky dobře. I v létě, i v zimě, na jaře, i na podzim. Moc dobře se máme. Jak slavíme v Bulerbinu Vánoce? Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. Lasse a Bose a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něj si smíme upéci, co kdo chceme. Nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perníčky vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bulerbin a všem jsme dali hádat, kolik hrášků v té láhvi je. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lasse nosil láhev a Bose perníkovou cenu a já měla zápisník, kam jsem si psala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že je v láhvi 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anna, ta si zase myslela, že je tam 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme taky měli zábavu, protože jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. To jsou s námi všichni tatínkové z Bulerbinu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit, chudinky. Vzali jsme si naše velké saně, na kterých vozíme mléko z Bulerbinu. Lasse a Bose a já a Brita a Anna a Ole jsme se na nich směli vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si. My na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu v lese bylo tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky a potom jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin z Lévnesu. Večer před Štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Než jsem šla spát, trochu jsem si kvůli tomu zabrečela. Na Štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a... Jejej, jak tam bylo krásně! Na podlaze byly natažené nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny visel navinutý červený a zelený a bílý krepový papír, velký rozkládací stůl pokrýval vánoční ubrus a všechny měděné mísy byly vyleštěné. Měla jsem takovou radost, že jsem musela maminku obejmout.
Na Štědrý den dopoledne chodíme my, děti z Bullerbynu, vždycky ke Kristin do Lévnesu s košíkem plných dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale jdeme vždycky k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka, a popřejeme mu pěkné Vánoce a strojíme mu stromeček. Dědeček už nevidí, co na stromeček věšíme, protože je skoro slepý, ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Lévnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má na Štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lasse nesl košík a Bosse a Ole smrček. Brita a Anna a já jsme nenesli nic. Panečku, ta byla překvapená, když jsme k ní přišli. Ona to ale určitě jen tak dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok. Lasse všechno z košíku vybalil a vyložil to na stůl. A Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, že tolik moc. Já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo. Velký kus šunky a salám a vánoční sýr a zrnková káva a perníčky a svíčky a karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě. Svíčky jsme dali na stromeček a trošku jsme kolem něj zatančili. Kristin měla takovou radost, že pak stála ve dveřích a mávala nám ještě na rozloučenou. Když jsme přišli domů, strojili jsme Lasse a Bosse a já náš stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si na stromeček šetřili a pak jsme věšeli perníčky, které jsme sami upekli. A do košíčků, které jsme udělali, jsme dali rozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mívala kdysi na stromečku maminka, když byla malá, ty jsme taky rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl krásný stromeček, když byl hotový. K obědu jsme podle zvyku snědli chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného, než čekat. Lasse řekl, že z těch hodin na Štědrý den odpoledne, kdy se už jenom čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a já jsem se občas šla podívat do zrcadla. Ale ku podivu jsem měla vlasy stejné jako předtím, světle žluté jako len. Bosse zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili. Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgården a Sergården. To se nemůže dělat, když je světlo, protože pak to není tak napínavé. Lasse a Bosse a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lasse si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl dělat večer vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Když jsem byla malá, věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je, ale už na to nevěřím. Potom jsme si vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jen žije opravdický skřítek, který co nejdřív vyjde ven
a potáhne na saních hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské předsíni na Norgordénu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře a pak jsme otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. V tom už se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a sirupové bonbony. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a šli jsme všichni k Olovi na Sir Gordon. Ole seděl v kuchyni a taky čekal. Svip se hrůzostrašně rozštěkal, když uviděl 5 skřítků. Ole si taky nasadil skřítkovskou masku. A pak jsme všichni vyběhli ven a hráli jsme si po tmě na opravdické skřítky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem. Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jen šunku. A pak samozřejmě kaši s mlékem. To, abych v ní našla mandly. Ale nenašla jsem jí. Máme na Melangordenu čeledína, který se jmenuje Oskar. A tomu se moc líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. To jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my přece za to nemohli, že se mandle rozpůlila. Teprve později se rozveselila, když jsme jí všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdělování dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji. Stromek byl rozsvícen a na stole hořely taky svíčky. Měla jsem husí kůži, jako jí mám vždycky, když se děje něco hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na Štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky, ustrojen za skřítka s velkým pytlem na zádech. Máte tady nějaké hodné děti? Ptal se. Ano, 2, řekl Bose. Ale máme taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ten je teď naštěstí asi někde venku. O něm jsem už slyšel, řekl skřítek. Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní. Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a 3 knížky a zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné. Dostala jsem 15 dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem. Měla z něj velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář. Měl taky radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků. Je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a Bosovi jsem dala cínové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgordenu i Sir Gordonu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit.
Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já už tady vítám svého hosta, jejím Toman Equilibre. Ahoj, Tomane.
2: Ahoj, ano.
1: Tomane, ty jsi akrobat, jsi sportovec, jsi trenér, ale jsi taky rapper a jsi taky zpěvák hrdelního zpěvu. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Co z toho máš úplně nejradši?
2: No, to se těžko napravdu vypichuje.

0: změněných, jakože i pracovně chvilku dělám tohleto, pak tamhleto, pak zase něco úplně jiného, pak přijde nějaká úplně nová příležitost. A každopádně na zdraví, tak pohyb je dobrý pro zdraví, pohyb je dobrý pro tělo. A práce s hlasem taky, protože když člověk zpívá, rapuje, mluví a tak dále, tak musí dejchat a tím pádem se pravidelně okysličuje.
1: To mi tak připomíná, začínáš třeba den nějakou meditací nebo dechovým cvičením. Co vlastně děláš jako svoji ranní rutinu?
0: Ranní rutinu? No, dlouhý roky jsem pravidelně každý ráno meditoval. Prostě jsem si vždycky sednul a snažil jsem se, no ideálně nesnažil nad ničem přemýšlet, ani nic v hlavě neprocesovat, nepřipravovat, neplánovat, jenom tak vlastně jako bejt. A teďka naopak, tak každý ráno, když se probudím, tak po pár minutách, co se jako zorientuju, abych věděl, kde jsem, tak si dělám dechový cvičení.
1: Jak takové dechové cvičení vypadá? Můžeme to třeba i poradit dětem, že by si něco takového vyzkoušeli, nebo jejich rodiče?
0: Tak jsou různý takzvaný dechový protokoly. Některý jsou čistě jako fyziologicky nezaměřený, ale vlastně vycházející z nějakých čistě fyziologických moderních poznatků toho, jak náš nervový systém reaguje na vlastně na různou dílku nádechu, zádrže výdechu a tak podobně. Některý jsou víc z nějakých třeba meditačních škol nebo cvičení, většinou z východu a tak podobně. Já teďka mám hodně oblíbený takzvaný krabicový dech, který je výborný na uklidňování nervového systému a vlastně je to velmi jednoduchý a to, že si člověk většinou třeba na 3 nebo 4 doby si počítá 4 nádech, 4 zádrž, 4 výdech, 4 zádrž, 4 nádech a tak dále. A takhle můžeš jet několik minut nebo i 10-20 minut a čím díl to člověk drží, tak ono je to velmi uklidňující, zároveň tím člověk buduje pozornost, když si vlastně počítáš ty nádechy, že jdu nádech 1, 2, 3, 4 a zádrž 1, 2, 3, 4. Jak si to člověk počítá a takhle dejchá, tak je to výborná meditace a uklidnění.
1: Teď jsem si to jenom představila, jenom jsem se na to navnímala a uvědomila jsem si, jak je občas pro mě složité udržet myšlenky na jednom místě nebo u jedné činnosti, protože neustále na nás něco útočí, tamhle hraje muzika, tadyhle něco běží na telefonu, pořád se tam střídají nějaká videa a pořád někdo něco říká. Tak tohle je vlastně úplně sklidnění od toho všeho.
0: No rozhodně a obzvlášť v dnešní době, tak ono je to velký téma, kdo se o to zajímá skrze sociální média, které jsou vlastně navržený na tu krátkou pozornost a podporují tu krátkou pozornost a čím víc člověk vlastně trénuje tu krátkou pozornost, takovou tu těkavou na pár sekund, tak tím víc do toho sklouzáváme a je to otázka cviku. Když trénuju dlouhou pozornost, tak tu si vybuduju, když trénuju krátkou pozornost, tak si vybuduju tu.
1: Když jsme u toho cviku a u trénování, stalo se ti třeba, že jsi někdy pocítil úplně závislost na tom, že se díváš na telefon nebo na nějakých sociálních sítích?
0: No úplně, upřímně je to každodenní boj, že hlavně když nemám nějakou svoji denní praxi, když takhle nazvu, v podobě meditace nebo právě dechového cvičení, nebo já ještě rád cvičím qigong, hodně se hejbu, tak ono i v tom pohybu se to dá cvičit, nebo i přes ten hlas, tak tam pak cítím, že ta pozornost začíná být víc a víc taková jako roztříštěná. A čím víc toho času na tom telefonu trávím, tím víc ten telefon vlastně lákavý. Takže ono je taková gravitace, že jako čím víc té hmoty tam v tom je, tak tím víc hmoty to má tendenci přitahovat, dokud to vlastně fakt jako si neřeknu ne, dost, jdu se věnovat tady něčemu, co mi třeba prospívá víc.
1: Já jsem slyšela od nějakých odborníků, že telefon a sledování různého obsahu na telefonu se dá srovnat dokonce i s drogovou závislostí.
0: Tak ono to Oni ty algoritmy tomu tak jako nasvědčují, nebo se vlastně z člověka snaží dostat z nás tu pozornost a to získají tím, že nám pořád podstrkují nějaký zajímavý věci, takže já miluju videa se zvířátkama.
1: No, kdo ne?
0: Já se věnuju profesně pohybu, jakým šílenostem, akrobaci a tak, ale na feedu na Instagramu mám samý zvířátka. No, takže úplně je, kotičky, to je super, další, wow, to je ale velký had, wow, mazec, vůbec, cože on zachránil opici, jo.
1: A většinou to jsou AI videa.
0: Taky to se dá poštelovat, ale člověk vlastně furt tam má nový a nový podněty, které nikdy nekončí, zatímco když jdeš po ulici nebo když půjdeš lesem, tak najednou to může působit jako nuda, protože žádný velký had, žádný opice, žádný čtyři ptáci rvoucí se v korunách stromů, který zrovna někdy někdo zachytil, no je to všechno mnohem vlastně klidnější.
1: A jednodušší.
0: A jednodušší. Takže když si zvykneme na ten neustálý podnět té novoty, tak pak ten náš mozek má problém se vlastně ustálit do klidu, do toho, že jenom jako je, že nemusí mít pořád novej podnět na to, aby byl zabavený.
1: A začne v tom člověku být dobře, když se to celé zjednoduší?
0: Ještě jsem od někoho neslyšel, že ne. To, co je ale náročné, je často projít tím procesem, kdy ten mozek furt jako chce ty nový podněty a tady se nudím, jenom jako vlastně vydržet na místě vlastně i řekněme epidemie ADHD a takhle těch jako poruch pozornosti, ono to s tím všechno souvisí, že ten svět kolem nás je tak rychlej, proměnlivý a neustále nám podsouvá nový informace. Já i tady, já i tamhle, Instagram, Facebook, TikTok a tak dále a tak dále a je těžký se v tom zastavit a říct si dost, opravdu to odložit a teď třeba na 5 minut nic nedělám, nebo 10, nebo 20, na tož hodinu. Že?
1: Páni, tak teďka se možná třeba někteří naši posluchači úplně zastavili, vyděsili. 5 minut nic nedělat, na nic se nedívat, protože dneska velmi často se dá srovnat to, že když nic nedělám, tak zároveň u toho nic, koukám na telefon, prohlížím si ta koťátka.
0: No. Akrát tam je problém, že kdykoliv když to nic nedělání vypadá tak, že ve skutečnosti něco sleduju, podobě nějakého zase informačního toku z telefonu, z televize a tak dále, tak, nebo ono vlastně i hudba, že jo. A tím neříkám, že si lidi nemají dělat radost hudbou nebo podívat se na film a tak dále, ale pořád je to přijímání informací, které stimulujou náš organismus, které stimulují naše emoce, naší mysl, nervový systém a většinou tam pak nemůže dojít k tomu opravdovému sklidnění.
1: Nikdy si to neodpočine.
0: A s těmi, no, nikdy si to neodpočine a to je i problém, proč má tolik lidí vlastně tělo v neustálý stresový reakci. To přináší úzkosti, to přináší deprese, to přináší ustaranost, uspěchanost a tak dále, skrze to pak zdravotní potíže, protože to tělo a mysl a emoce se vlastně jako nikdy jenom jako...
1: Je to, jako, kdybych, si to neuvolní.
0: No, je to jako kdybych nastartoval motor a nikdy to prostě furt to budu šponovat do maximální rychlosti, furt to jako pojede a nikdy se to nezastaví, což když budu mít kvalitní motor, tak on to zvládne, jenomže časem se třeba může stát to, že se to přehřeje se to moc, teď něco se tam uškvaří, nebo se to poškodí, teď se to musí opravit a tak dále, tak ono i to naše tělo, i ta mysl potřebuje jako vypnout, jenom jako...
1: No, takže to by se dalo zařídit třeba tak, že když ráno otevřu oči, začnu dýchat krabicově, čili třeba nadechnu, zadržím, vydechnu, zadržím a soustředím se na to.
0: A ono, ať už po probuzení, nebo před spaním, ať už tenhle ten krabicovej dech, nebo to, že člověk dělá nádech a delší výdechy, což je sklidňující všeobecně, tak je to dobrý jako před spaním na to, aby jsme šli spát s vyčištěnější hlavou a s uklidněným tělem. Takže když je člověk rozjetej z toho celého dne, tak vlastně si sklidně před tím spaním, tak on ten spánek je pak kvalitnější. A stejně tak, když se probudím, tak zase fajn si dát takhle nějaký cvičení v tom ohledu, že po tom spánku, tak to naše tělo, náš nervový systém je hodně náchylný na přijímání nových informací. Takže když člověk rovnou jako skočí do toho, co se tady, že tady mi někdo napsal a tak dále, tak ty reakce na to, toho našeho organismu jsou vlastně mnohem větší najednou. Zjistím, že tam mám nějakou stresovou zprávu v prvních 30 sekundách od probuzení a takhle už se pak vlastně od toho odvíjí celý den, než když se v klidu jako usadím, chvilku jen tak koukám, zadechám si.
1: Jenom tím, jak mluvíš, tak mě to krásně sklidnilo. A víš co, my tady máme jednu písničku, ta se zrovna jmenuje ADHD. Co kdybychom do ní šli?
0: Tak jo.
1: Hostem klubu Rádia Junior je akrobat, sportovec, trenér, taky rapper Toman Equilibre.

0: Přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior, mým hostem je dneska Toman Equilibre. Povídali jsme si o tom, jak uklidnit mysl a jak pracovat s tím, abychom se sklidnili. No, výsledkem toho je, zahoďte aspoň na chvíli ráno a večer telefony a dýchejte. Říkám to dobře.
1: V podstatě.
0: V podstatě, hodně jsem to zjednodušila.
1: Ten dech, ono to může znít až tak jako kýčově, nebo jako lidi zatím můžou vidět všechno možný, ale je to nejefektivnější nástroj. Mm-hmm. Máme ho vždycky při sobě, ať už je člověk stojící, chodící, běžící, ležící, sportující, přemýšlející,
0: ve finále spící.
1: Ano. vždycky se dá dýchat a skrze ten dech můžeme upravovat vlastně reakce našeho metabolismu a nervového systému a vždycky se můžu vlastně zpřítomnit, zlepšit koncentraci, když člověk dělá i nějaký pohybové činnosti a tak podobně.
0: A my se od toho dechu můžeme krásně dostat právě k pohybu, protože dech se dá provozovat kdykoliv, kdekoliv, ale potřebujeme ho i k tomu, abychom mohli dobře sportovat. Tak jakému sportu ty se věnuješ nejraději a no vlastně nejraději?
1: No v posledních letech je to nejvíc stání na rukou, takzvaný hand balancing, a k tomu jsem se dostal přes dlouhou cestu parkouru, šlejaký akrobacie, kung fu, tance. V finále to všechno jako propojuju a mám rád ten komplexní holistický pohyb, který vlastně obsahuje tak jako všechno. Posilování, stretching, různý obratnostní cvičení, dovednostní cvičení.
0: Jak tě napadlo začít stát na rukou?
1: No, to je zajímavá otázka. No, já poprvé jsem to začal zkoušet skrze parkour. Kdy vlastně parkour v té době, kdy já jsem ho začínal dělat v roce 2009, už je 17 let, tyjo, tak zdaleka nebyly ještě tak populární. Bylo to mnohem víc takový divočejší, streetový, nebyly žádný tělocvičny, nebyly žádný trenéři na to a tak podobně. A některý ty parkouristi tak dělali vlastně stojku jako formu mentálního a fyzického cvičení na to překonání vlastně sebe sama, na překonání nebo vyjádření té své jako vůle tělesní.
0: Protože já, když si představím parkour, tak je to rychlý pohyb, neustále se někam skáče, běhá, je to hodně dynamické a ta stojka to je najednou zastavení.
1: No, protože v té původní ideji parkour bylo dostávat se z nějakého bodu A do bodu B. Zároveň jedna z těch filozofických myšlenek bylo být silný, aby člověk mohl být užitečný. A v tomhletom kontextu ta stojka se tam začala projevovat vlastně jako nástroj na získání lepší kontroly nad sebou samým. Mm-hmm. Protože člověk jako se musí skoncentrovat a vlastně ve stojce, když člověk dělá jakýkoliv balanční cvičení, ať už je to na zemi, na to, když je to potom třeba na zábradlí, nebo vejš na nějaký vysoký zdi, a na budově a tak dále, tak je potřeba být hodně přítomný, vnímat svoje tělo a mít čistou mysl k tomu, aby vlastně mě to nerozhazovalo do nějakých ideí, co bude potom, nebo co bylo a tak dále, protože já potřebuji vnímat ten přítomný okamžik tak, jak to zrovna je, když to dělám.
0: A zase je to jako u toho dechového cvičení, nesmím myslet na nic jiného, jinak se skulím jako švestka.
1: No právě, a když člověk vlastně dělá nějaký balanční cvičení a většinou, když začne nad něčím přemýšlet, tak to je ten moment, kdy já vlastně ztrácím kontakt s tím citem v tom těle a přestane to fungovat tak dobře a člověk ztratí ten balanc, spadne a tak podobně. Natož, když to člověk třeba dělá ještě na zábradlí, ať už na nohou nebo i na rukou, když člověk stojí na zábradlí, tak tam to je ještě o to víc, musí vnímat tu sílu, tu jemnou motoriku, ty záběry těch svalů. A tam zase pomáhá ten dech, soustředit se na dech, abych se dobře okysličoval, dobře se soustředil.
0: Měl bys třeba nějakou radu, jak si zlepšit rovnováhu, protože už jenom tvoje jméno
1: Equilibre.
0: Toman Equilibre. Equilibre je rovnováha,
1: no,
0: harmonie, balanc.
1: No. Mm. No, nejlepší jako se vším je to dělat.
0: Ale třeba jak s tím začít? Když tady teďka sedím, tak asi se zvednu a co udělám?
1: Tak úplný základ je na nohou a jenom si začít třeba přenášet váhu z jedné nohy na druhou nohu. A ono je to velmi jednoduchý, člověk si řekne, no tak to zvládnu, to je v pohodě, nebo ze špiček na paty. A ano, to je jednoduchý, akorát i když, i přesto, že to je hodně jednoduchý a drtivá většina lidí jenom takovýhle základní přenášení váhy zvládne, tak je to dobrý i tak na to, jenom si vlastně jako navnímat to. Navnímat, dostat se do toho procesu vnímání toho těžiště, jestli mám váhu víc na pravý noze, na levý noze, víc na špičce, víc na patě, na středu chodidla. A z toho potom mít na jednu nohu. Mm-hmm. A zase vlastně jako vnímat co nejvíc chodidlo, vnímat kotník a jenom balancovat na jedné noze.
0: Dá se tohle natrénovat? Protože já jsem teď nedávno četla článek o tom, že lidé nad 55 let prý ztrácejí schopnost stát na jedné noze a že čím jsou starší, tak tím ten statistický vzorek byl vlastně změněnější, že tím víc lidí nebylo schopné stát na jedné noze anebo jenom krátkou dobu.
1: No, budu mluvit čistě z vlastní zkušenosti, protože nevím, jak moc se upřímně tímhletím zabývají nějaký vědecký studie a i kdyby, já osobně bych si nebyl jistý jako kvalitou toho výsledku v tom ohledu, na čem vlastně ta studie by ty věci stavěla a to, že starší lidi přicházejí o tu schopnost té rovnováhy, tak podle mě hodně lidí z toho vychází tak, že se stářím se dějou určitý úpadky, které se dějou. Jenomže oni se za mě dějou, protože lidi to nedělají. A když už 20 let nezvednu něco pořádně těžkého a nesnažím se stát na jedné noze, protože jsem přeci starý a na to už nemám věk, takže ani neběhám, nikam nelezu a tak dále, tak to tělo začne ochabovat. Jenomže lidi, co mám kolem sebe, nebo co jsem už za život viděl, nebo i sleduju třeba právě na tom Instagramu, na telefonu, a tak už jsem viděl spoustu lidí, které mi 50, 60 i 70 a očividně s tím nemají problém, protože to cvičej. Takže já bych všem doporučil jednoduše jako nepřestat se hejbat a čím jsou starší, tak tím spíš vlastně se takovým věcem věnovat. Postávat na jedné noze, protože já můžu čekat na autobus a můžu postávat chvilku na jedné noze, na druhé noze.
0: A co když budu vypadat jako blázen?
1: No tak ať. Blázni jsou ty, co ten balanc pak neudrží.
0: No pravda je, že dneska se mluví i o tom, že spousta dětí se nehýbe a vlastně, že ty schopnosti se vytrácejí jako celému lidstvu, čili stačí trénovat takové drobnostky, jako třeba stát na autobusové zastávce na jedné noze a může to být jeden ten střípek k tomu, aby se to nestrácelo.
1: Za mě určitě, protože co používáš, to procvičuješ, to funguje a co nepoužíváš, to ten náš systém tělesný, mentální začne jako, aha, to není potřeba, tak to tam jako nebudu řešit. Mm. A když člověk už v 10 letech vypustí tělo, tak ve 20 to tělo jako nebude zdravější a ve 40 už vůbec ne, a v 60 bude člověk rád, že je rád.
0: Mm. Takže cvičme a teďka tedy stojím na jedné noze a už mi to docela jde. Co dál?
1: Co dál? No tak zatímco stojím na jedné noze, tak tu druhou nohu teď můžu třeba zvednout koleno.
0: Mm-hmm.
1: A můžu zvednout vejš a vejš, nebo můžu tou druhou nohou začít tak jako jen tak hejbat v prostoru, propnout špičku, přitáhnout špičku, zvednout jí co nejvejš, pokrčit, natáhnout, dát do strany, dát za sebe trošku nohu. Aby mě to nutilo na té jedné noze vlastně budovat ten stabilizační systém, a ono nejen v té noze, ale v celém těle, a aby jsem byl schopen ten balanc držet vlastně v náročnějších a náročnějších pozicích.
0: Takže, já mám takový nápad. Teď si dáme písničku a u ní zkusím stát na jedné noze. A počkat, je rozdíl mezi pravou a levou nohou? Třeba když já jsem pravačka a píšu pravou, tak která ta noha pro mě bude náročnější?
1: teoreticky není důvod, aby to bylo náročnější na jedný nebo na druhý, ale většinou se může stát, že u praváka bude i nohu třeba pravou jako vnímat, protože
0: jako lepší.
1: Budou kluci jako kopat do míče spíš pravou, nebo se budou lidi odrážet z pravý, nebo dopadat na pravou, protože silnější a tím pádem ta pravá je zase procvičenější.
0: Dobře, tak my si dáme písničku a nebude to ledas jaká písnička, bude to vlastně rapová a bude jí zpívat Toman Equilibre, který je hostem klubu Rádia Junior. A já se jdu postavit na levou nohu.
1: Tak jo.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, mým hostem je dneska sportovec, akrobat, rapper, kterého jste slyšeli v té předchozí písničce a ještě v jedné uslyšíte, Toman Equilibre. No a my jsme si tady vyzkoušeli, jaké to je stát na jedné noze. Doufám, že holky a kluci, vy jste si to vyzkoušeli taky. Klidně nám můžete třeba napsat, jak dlouho jste vydrželi, ale nemusíte to nikam psát. Tohle je informace pro vás a jestli jste vydrželi dostatečně dlouho stát na jedné i na druhé noze, tak jste asi v pohodě. Ale zkuste si třeba babičky, dědečky, maminky, tatínky. Tak no. Tomane, my se teďka od rovnováhy na jedné noze a prohýbávání a udržování té rovnováhy dostáváme k tvé akrobacii. Takže ty už si prozradil, že tvojí takovou specializací je stání na rukou. A co na jedné ruce, umíš to taky?
1: No, to je právě hlavně ta specializace. Když jako nejen na vystoupeních, ale teď už i při vystoupeních v divadlech a tak dále, nebo v Novocirkusu, tak tam právě kolikrát stojím na jedné ruce a to mě baví teď víceméně nejvíc v rámci tréninku, což je tenhle stoj balanc na jedné ruce.
0: To musíš být strašně namakaný.
1: No, to je to vlastně jako zajímavý, že kolikrát člověk ani nemusí tolik vysloveně na pohled posilovat, ale já, když stojím na jedné ruce, tak prostě držím svých 85 kilo na jedné ruce, takže ono to člověka stejně naposiluje.
0: To je docela velká činka, ale hlavně ta rovnováha, vždyť tam máš tělo, dvě nohy, další ruku, teda tu druhou.
1: No.
0: Udržet to všechno na jednom zápěstí, to chce opravdu asi dost tréninku, viď?
1: Chce to hodně cviků a za více jak 20 let, co se hejbu, tak dělal jsem všechno možný, salta, rotace, že člověk se odrazí z jedné zdi, udělá salto, dopadne na druhou zeď, někdy jako na betonu, skoky po střechách, lození a tak dále, balancování na zábradlích a i dvojitý salta, ale nic z toho zdaleka nedosahovalo náročnosti a to množství času, který je potřeba se naučit jednu jedinou věc, jako stát na té jedné ruce.
0: Tak už chápu, že jsi zvolil svoje jméno Equilibre, rovnováha. Ty jsi říkal, že tuhletu dovednost předvádíš třeba v novocirkusových představeních nebo třeba v divadle, tak pojď mi říct, kde tě můžeme vidět.
1: Tak nejbližší termín teď bude v rámci Laterny Magiky pod Národním divadlem ve Stavovském divadle tady v Praze 20. září a tam budeme hrát hru In Our Hands.
0: Jaká to je hra? Je to jako divadlo nebo balet? Nebo?
1: Je to vysloveně pohybový divadlo, taková audiovizuální show, řekl bych. Má to cca hodinku. Režisérem tohle představení byl Darcy Grant, který to režíroval, když přiletěl z Austrálie, speciálně na tuhle hru. A je nás tam 7, potažmo 8 performerů, s houslistkou a je tam všechno možný. Máme tam tanečnice, jsme tam jako akrobati, parkouristi, je tam párová akrobacie, stání na rukou, salta, všechno možný.
0: Pro koho ta inscenace je určená? Můžou tam i děti?
1: Určitě můžou. Ono příběhem je to takový hodně abstraktní, takže jako není tam nějaká věková kategorie, pro kterou by to bylo nebo nebylo zaměřený. Dá se to jenom jako užít ten prožitek toho, že se tam proměňují světla, je tam hodně zajímavých pohybových kreací a nebudu zacházet, o čem to je a o čem není, to už pak člověk může usoudit sám.
0: Já jsem viděla to představení dvakrát, mně se to ohromně líbilo a myslím si, že už jenom, i když člověk neví, o co se jedná, nezná ten příběh, tak je pořád na co se dívat a je tam ohromně zvláštní hudba.
1: No, ta hudba, ta byla dělaná vysloveně na tohleto představení. Část té hudby je vlastně jako reprodukovaná a část se děje živě v podobě toho, že tam Julie Gecová hraje na housle.
0: Tomane, my tě můžeme vidět ale i v dalším představení a to je, jak se říká, novocirkusové představení. Co to je vlastně nový cirkus?
1: Nový cirkus je moderní forma cirkusu, která se od toho tradičního hodně odlišuje, protože ty tradiční formy cirkusu tak většinou byly nějaký rodiny, které si to předávali mezi sebou. Taková ta klasika, že člověk vidí stán a tam se dějou ty klasické cirkusové disciplíny.
0: Sloni, tygři, koně.
1: Sloni, tygři, koně, zvířata a tak dále a tak dále.
0: To vy tam nemáte.
1: A to my přesně neděláme. Ten nový cirkus je, řekl bych, mnohem častěji do toho pohybového divadla, kde občas to je i s příběhem, občas to je bez příběhu. Furt se tam používají takový ty do jistý míry tradiční cirkusové disciplíny od provazochodectví, žonglování, handbalancing, právě stání na rukou a tak dále. Ono těch disciplín je mnoho a zároveň vzniká spousta nových disciplín, kde lidi vymýšlejí úplně nový pojetí, nový nástroje, nový věci, které se dají dělat. A většinou jsou ty lidi tím tak moc unešený, že to dostanou právě do nějakého bodu, jako je třeba to stání na jedné ruce, kdy už je to pro normálního člověka téměř nedosažitelný, protože to enormní množství úsilí a času, který trvá tu dovednost vybudovat, už je prostě fascinující a tak to ten člověk předvádí.
0: Jak se jmenuje to vaše představení?
1: To naše se jmenuje Summer Heat.
0: Summer Heat. A co se tam odehrává?
1: Jsme tam čtyři kluci, je tam právě provazochodectví, je tam pozemní akrobacie, je tam mluvený slovo úplně ne, ale nějaké jako písničky, hudba, troška repu, stání na rukou, kombinace všeho možného, využívání různých předmětů, využíváme pohovku, taky tam máme teeterboard.
0: Co to je?
1: To je takový to, kdy jeden člověk stojí na prkně a další skočí na druhou stranu toho prkna a vymrští toho druhého do vzduchu a on udělá nějaký salto.
0: Jasně. No a kde se tohleto představení teďka v létě dalo nebo dá vidět?
1: Teďka v létě jsme víceméně odehráli, co jsme tam měli naplánovaný. Byli jsme v Polsku, znova v Polsku. Teď o víkendu jsme hráli zrovna v Táboře. A teď uvidíme, jaký budou další termíny.
0: A když jste byli v Polsku, tak to by mě zajímalo, jak tam třeba na to lidé reagují. Je divák v Polsku stejný třeba jako v Česku?
1: Reagovali výborně. Většinou dost nadšeně. Řekl bych, že to polský publikum s tím českým je ještě docela podobný. Už jsme i v jiných zemích, třeba v Belgii, tak to bylo, řekněme, dost odlišný oproti tomu našemu. Přišlo mi, že tam ty lidi byli víc takový jako distancovaný, že si to jako užívali, ne, že by si to neužívali, jenom nebyli tak expresivní jako v těch konkrétních momentech, že by úplně
0: zatleskali až na konci.
1: Přesně tak, přesně tak. A ještě bych málem úplně zapomněl říct, že v tomhle představení máme jaký motokáru, s kterou jezdíme na stage, takže to je hodně velký lákadlo, který je hodně nezvyklý.
0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska akrobat, sportovec, sportovní trenér Toman Equilibre a my si budeme povídat zase po písničce.

0: cenzura. Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je Toman Equilibre a my jsme si tady povídali o pohybu, o divadle, o představeních, které teďka probíhaly, teď jsou zase prázdniny, takže další třeba ve Stavovském divadle tě čeká 20. září. To bude představení In Our Hands. No a co se chystá teď?
1: Co se chystá teď? My spolu chystáme koncert v Pražském planetáriu.
0: To bychom vlastně mohli prozradit, já tam budu zpívat, Ondřej Smejkal bude hrát na didgeridu, což je taková ta dlouhá roura, a ty budeš dělat co?
1: Já budu didgeridu. Já budu dělat hrdelní zpěv a taky nějakou akrobaci, potažmo tanec, pohybové vyjádření v rámci
0: toho příběhu. Ale ty si teďka udělal jeden velmi zvláštní zvuk. Udělej to ještě jednou.

0: A já jsem v té hloubce vrčivé slyšela i takovou píšťaličku. Co se to ozývalo?
1: Tam se dá přidat alikvot.
0: Aha.
1: Alikvotní zpěv, sám o sobě ještě trošku něco jiného než tohleto. Tohleto, co jsem teď udělal, taky kargíra. To je vlastně, řekněme, primárně jako z Mongolska. I když taky se to historicky objevilo a když teď mi vypadlo jméno ostrova tady na jihu Evropy, ne na Sicílii, na Korzice tuším, v klášterech. No a alikvotní zpěv tak je naopak, že člověk vlastně jako vydává jeden tón a nad tím tónem se udělá ještě jako harmonie v podobě dalšího tónu.
0: Jako to vytvoří nějaký zamotaný vzduch v dutině ústní?
1: No, v podstatě, a ono se tam jako pomocí modifikace v hrdle a jazyka, tak se udělá jako filtrace zvukového tónu, tak aby se to zaměřilo do nějaký konkrétnější frekvence. A vlastně to zní takhle, že mám jako základní tón. Ho!

já mám vlastně jako ten jeden baseline tón a nad tím vznikne ještě ta píšťala. A i v té kargíře, tak se to dá právě vlastně, že mám...

0: Ona tam není tak výrazná, jako když se to dělá samostatně, ale nás tam taky takhle dostat.
1: Ale když to tak poslouchám, tak to je úplně uklidňující, úplně super. To je taky taková forma meditace, viď?
0: No určitě, tak ono zvuk, a to už dávno nejsou nějaký jako ezohříčky nebo něco takového, to je prostě hrubá fyzika, že zvuk je vibrace a ta vibrace reaguje, nebo spíš naše tělo reaguje na ty vibrace a plně jednoduše si to můžeme ověřit tak, že když člověk půjde ven do rušného města a půjde před nějakou stavbu, kde jezdí nákladňáky a bude tam 2 hodiny sedět, tak se bude cítit hodně jinak, než když bude 2 hodiny sedět v lese.
1: To je taky pravda.
0: Jedna věc, že to bude souviset se vzduchem, ale ten zvuk jako takovej, tak prostě člověka to bude rozazovat a tohle to je naopak uklidňující.
1: Mm-hmm. To je možná i ten důvod, proč někdy jsou paní učitelky trošku nervózní ve škole, když tam všichni vřískají.
0: Možná.
1: Ale když se zeptám na to, jak se tohleto trénuje, jak dlouho ses to učil?
0: Tak hodně záleží. Pro mě osobně ta kargira bylo jaký spontánní probuzení. Prostě jedno dne jsem vydal zvuk a najednou wow, to je hustý, tak jsem začal replikovat. Jsou lidi, co se to naučí za hodinku, za jedno odpoledne, jsou lidi, co jim to trvá. Možná záleží na nějakém přirozeném rozpoložení hrdla a dechu. No, a dá se to naučit. Kdokoliv může.
1: Tak třeba si to teďka holky a kluci můžou zkusit. Když si mám představit, co tedy udělám, když chci vytvořit nějaký alikvotní tón, tak vydám prostě zvuk a je to jako a co dál?
0: Zrovna třeba ta kargira je podle mě o něco jednodušší na naučení. U těch alikvotů tam to může trvat díl, protože tam člověk musí najít tu správnou polohu jazyka. Já takhle přes zvuk těžko ukážu, jak ta poloha jako je. A plus jsou, já umím 2 různé techniky na ten alikvotní zpěv. Jedna je ta východní, řekněme mongolská, a druhá je víc jako západní. No a já vlastně, když vydávám tón, tak potřebuji mít pak trošku přiotevřenou pusu, abych mohl udělat tu píšťalku a pomocí toho, že si ten jazyk spíš jako v kořenu jazyku dám do správné polohy, trošku jako k patru, tak ono se tam ten tón vychází v podobě toho vycházející vzduchu, tak jako zaciklí a udělá to právě tu píšťalku.
1: Takže zkoušet.
0: Zkoušet a když si člověk pogooglí nebo po AI-ku je někde, jak na to, tak se dají dohledat i fotky nebo nějaký obrázky, kde je vlastně vidět, jak ten jazyk se tam má zamotat tak, aby to bylo trošku uchopitelnější.
1: Děkuju, já si to půjdu taky zkoušet a už vidím dospěláky, jak po tomhle klubu Rádia Junior říkají svým dětem, co to vydáváš za zvuky, prosím tě. Stalo se ti taky, že jsi prostě jenom vydával zvuky a nešlo ti to?
0: No určitě, já furt někde vydám nějaký zvuky a občas je to dost strašný.
1: My jsme ale v klubu Rádia Junior slyšeli taky tvoje 2 písničky, které se dají spíš nazvat, že to je rap, byly to Grády a byly to Poutníci. Jak dlouho se třeba věnuješ tomuhle?
0: No, já jsem si rapoval už někdy od 14, takže vlastně 20 let skoro. Mm-hmm. No a zrovna třeba v těch Grádech, tam je to hodně řízlý tím hrdelním zpěvem.
1: Jasně. A máš rád propojování třeba i právě v té rapové oblasti? Ty si píšeš sám svoje texty?
0: No, rozhodně.
1: Jak jsi s tím začal?
0: Taková forma sebeterapie. Vždycky, když něco trápilo, tak jsem si o tom psal nějaký texty, pak z toho začaly vznikat písničky.
1: A já jsem slyšela u mnoha umělců, že když mají trápení, tak tvoří. Musí mít člověk trápení, aby tvořil.
0: Věřím, že už ne a naopak i po tolika letech, teď když mám trápení, tak už mě ani nebaví v tom tvořit, protože mám pocit, že už jsem těch trápení jako vlastně sepsal tolik, že už se to těžko jako sepisuje jinak.
1: Prostě tvořit se dá, i když je člověku dobře.
0: Tak spíš tak teď.
1: Když se vrátíme k hrdelnímu zpěvu nebo ke kargíře, zažil jsi někdy nějaký zvláštní, okouzlující okamžik?
0: Na pastvině.
1: A co se tam stalo?
0: Já jsem takhle jednou, a to jsem teď už to vím, ale tenkrát jsem to nevěděl. Byl s kamarádkou na pastvině za Prahou a já měl se takovou ponuřejší náladu a jen tak jsem se začal pobrukovat, jsem to začal hrdelně zpívat a měl jsem zavřený oči. A pak jsem ty oči po pár minutách otevřel a přede mnou stálo stádo krav. A všechny poslouchali. A jako dozřetelně poslouchali mě, že všechny na mě koukali. A já jsem se začal smát, protože jednou se o tom jeden kamarád zmínil, Dalibor Neubert, který právě vyučuje hrdelní zpěvy, že o koroně chodili po pastvinách a svolávali stáda a mě v ten moment došlo, že si nedělal srandu. A tak jsem začal zpívat dál a za chvilku přišlo další stádo a pak jsem šel na vyšší tóny a přišlo stádo koní a pak přišlo další stádo koní a kamarádka tam na mě koukala, protože že se hodně zajímá o koně, jak pracovat s koněma pro lidi a jak bezpečně s koněma a tak. A teď já přišel takový týpek z města, najednou se tam svolal dvě stáda krav a dvě stáda koní a my, když jsme tam přišli, tak ani jedno z těch stád nebylo v našem dohledu. Oni to všechny jako slyšeli spoza kopečka a všechny postupně přišli. Takže to bylo fascinující a teď já jsem si tam s těma koněma hrál, byl jsem úplně vykoněnej.
1: Tomane, já ti přeju spoustu takhle kouzelných okamžiků, ať se ti ta kouzla neustále v životě zjevují. Děkuju, že jsi nám dneska povyprávěl nejenom o meditaci, o dýchání, o sklidňování, ale také o akrobacii, o divadle a o zpívání. Tak ať se ti všechno daří a měj se hezky. Ahoj.
0: S radostí a děkuju. Ahoj.
1: Holky a kluci, mým dnešním hostem byl Toman Equilibre. No a teď už vám přeju krásné poslouchání a já se taky loučím. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s dalším dobrodružstvím statečného palečka. Snad si ještě vzpomenete, jak se zachránil před zlými loupežníky. Pomohla mu veverka, která si ho odnesla do hnízda. Jak dlouho u ní náš hrdina zůstane? A bude se mu u ní líbit? O tom už bude dnešní pohádka, která se jmenuje Paleček u paní veverky Kotrmelcové. Tak honem do postýlek, ať můžeme začít.

0: Dobrý večer, děti. Paleček utíkal od lesních loupežníků, skákal jako myš, ale nepískal. Dopadal do jehličí, prodíral se vysokou trávou, už byl na kraji lesa, když v tom, bác, zakopl o jakousi spadlou ježatici. Byla to čerstvá jedlová šiška plná semínek, ale celá pokapaná pryskyřicí. A jak tak Paleček zakopl, objel šišku rukama a tu máš. Celý se přilepil. Marně sebou házel sem a tam, vší silou šišku odstrkoval, byl k ní jako přirostlý. Měsíc v tu chvíli vyšel slavnostně z mraků a osvětlil bledým svitem celičký kraj. I na Palečka posvítil. Najednou slyš. Co to? Hubky dubky, paní Veverka Kotrmelcová se zvědavým čumáčkem a černýma očima běží k šišce. Udělá kotrmelec, sedne si poblíž a mrzutě povídá. Kšc, jdi z té šišky, človíčku. Já ji musím odnést synkovi. On se právě probudil a má hlad. Dobrý večer, vážená kmotřičko, pozdravil zdvořile Paleček a hned se představil. Jsem Paleček z chaloupky u čtyř slunečnic. Moc rád bych tu šišku pustil, jenže ona nechce pustit mě. Přilepil jsem se a jestli mě tu najdou loupežníci z paseky, tak mě prodají. Nefňukej, broukla Veverka a obešla šišku s přilepeným Palečkem. Naježila fousy, zatáhla, ale chlapce odtrhnout nemohla. V tom se lesem ozvalo. Dub, dub, dub. Blížili se loupežníci. Neboj se, Palečku, já tě zachráním, křikla Veverka. Zakousla se do šišky a honem ji vytáhla i s Palečkem nahoru na strom. Pak udělala kotrmelec a vklouzla do dutiny, kde měla své hnízdo. Sotva zmizeli ve veverčím domku, přihnali se loupežníci. Hledali Palečka pod stromy, skákali, dupali, křičeli, ale nikoho nenašli. Tak se vrátili s prázdnou k ohni a k vonavé pečínce. Zatím paní Veverka Kotrmelcová zavolala svého syna Vzpuráčka a nakázala mu. Milý Vzpuráčku, tohle je chlapeček Paleček. Loupežníci ho unesli a on teď nemá tatínka ani maminku, tak buď na něj hodný a hrajte si spolu. A pak opatrně, ostrými zoubky, kousek po kousku odtrhla přilepeného Palečka od šišky. Košile sice na některých místech povolila, ale za to byl Paleček svobodný. Hned padl Veverce kolem krku a radoval se. Má zlatá tetičko, jak se vám jen odměním?
1: No, na to je času dost, milý človíčku, odpověděla laskavě Veverka, ale v zápětí se zamračila.
2: Takhle si s mým synkem hrát nemůžeš. Nejdřív musíš dostat nové oblečení. Půjdeme za vílami, rozhodla.
0: Jak tohle uslyšel Vzpuráček, hned začal radostí poskakovat po větvích. I on dělal kotrmelce a volal Sláva! Sláva!
3: Tu budeš koukat na krásné osůbky. Nemají fousy ani drápky, tančí, zpívají, všecko vědí, všecko umí a hlavně vaří samé dobroty.
0: A hlavně ti ušijí novou košili s kalhotami, opravila Veverka svého syna. Potom se všichni tři opatrně spustili se stromu a vydali se do vílí říše. Jdou lesem hodinu, dvě, tři, sem tam si zobnou jahod, malin, semínek, ale nejlepší jsou hříbky. Ty Vzpuráček okusoval s obzvlášť velkou chutí a přitom si prospěvoval –

0: Popravde Palečkovi se to notování zas až tak moc nezamlouvalo, ale v roztrhané košili taky zůstat nechtěl a tak raději mlčel. Když raní slunce svými paprsky probudilo rosu, spatřili vzácné květiny a ptáky s červenými peříčky, kteří zpívali jako nejsladší housle. Na zemi se blištěl široký stříbrný pruh a za ním začínalo království dobrých víl. Málo kdo se do něho dostane, málo kdo překročí stříbrnou hranici kouzelné říše. Člověk v takovém lese obvykle zabloudí, upadne přes mámivý kořen a je rád, když nakonec najde cestu domů. Naši tři přátelé to však dokázali. Sotva přešli stříbrnou hranici, začali květinové zvonce vyzvánět a klanět se. Bim bam, bim bam. A v zápětí před nimi stála krásná, zlatovlasá víla Hrozinka, královna všech víl. Jak jen se pohnula, jeden vlas zazvonil o druhý a hrál ty nejsladší písničky. Vítej, milá veveřičko, usmála se víla. Co pak si přeješ? Jdu sem kvůli tomuhle chlapci, řekla veverka a ukázala na Palečka. Přilepil se na šišku, já ho musela odtrhnout, ale přitom jsem mu potrhala košilku. Jen to veverka vypověděla, kolem dokola v houštinách se ozval smích. Cinkilinky, vždyť on nemá košily. To víly čtveračky poslouchali. Hned vyskočili na mítinu a začali se Palečkovi posmívat. Pst, okřikla je Hrozinka. Košily má jen trochu roztrhanou a je na nás, abychom mu pomohli. Potom kývla na jednu z víl. Měla modré oči, křišťálový náprstek na prstu a stříbrnou jehlu. Mandličko, ty tomu chlapci ušiješ nové šaty, přikázala Hrozinka. Víla přikývla. Ušiji a ráda. Z bílého hedvábíčka z břízy sloupaného udělám košily a z hadí kůže pěkně stříkané ušiji kalhoty. Ale ty, Hrozinko, mi dej niče. Bez nich to nesvedu. Tvoje nitky jsou nejdelší a nejpevnější. Hrozinka si sáhla do zlatých vlasů a vytrhla tři nejdelší. Jen to tichounce cinklo. Tak pojďte dál, drazí přátelé, dodala pak laskavě, a odpočiňte si na mechových poduškách. Přichystáme vám něco na posilněnou a uspořádáme si tu malou hostinu. Na to se těším úplně nejvíc, zasnil se vzpuráček nad vidinou vílých dobrot. Ale o tom si děti povíme až zítra. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Máte rádi příběhy, ve kterých hrají hlavní role kočky? Tak v tom případě si nenechte ujít následující pohádku Kocourek zrcátko. Autor Gottfried Keller. Pro rozhlas napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Silva Sekvencová, Jiří Langmajer mladší, Jan Gross a další.

0: zrcátko. Dobrý večer, zrcátečko. Mňauky mňau.
1: Je tu někdo?
0: Přece tvoje bílá kočička.
1: Kde se tu?

0: Musel jsem se plouhat až docela vzadu. Její příbuzenstvo mě nepustilo do pohřebního průvodu. Pak mě vyhnali z domu na dobro a tím pádem jsem na mizině. Ach, ach.
1: Zrcátko.
0: Ach.
1: No tak, zrcátečko.
0: Už mi ani tak neříkej, Bělko. Krásné jméno mi přece dali pro můj nádherný kožíšek. Leskl si jako atlas. Nosil jsem se v něm jako šlechtic. A dnes chlup, kam který, tělo, kost a kůže. Co pak může takový ošumělý kocour promenovat po okapek s bělonkou krasavicí? Radši za mnou ani nechoď.
1: Ach, zrcátko, vždyť jsme si slíbili věrnou lásku. I veselku máme domluvenou.
0: Veselku pust na dobro z hlavy. Co pak já teď můžu myslet na ženitbu, když umírám hladem? Zapomeň na mne, Bělo. Najdi si onačejšího kocoura.
1: Já nechci onačejšího.
0: Dej si říct, děvče. Vem rozum do hrsti. Jaké pak bys se mnou udělala, Terno?
1: To už mě nemáš rád.
0: Já tebe. Čím dál víc.
1: Tak proč mě vyháníš?
0: Protože nechci, abys viděla můj žalostný konec.
1: Já bych ti ráda pomohla, jen mi porad já.
0: Dost řečí. Jen si jdi svou cestou. Já ti přeju zdraví a štěstí. Hodně myší mezi trámy a vrabců pod okapem.
1: Ale já...
0: Neodmlouvej.
1: Jak chci, zrcátko. Já jdu. Ale kdyby ses rozmyslel, stačí za mňouka.
0: Ach, ich, ach. Kde pak bych já mňoukal za nevěstou? Hlásek. Mi postačí sotva na poslední pořízení. Tuhle si lehnu. Třeba se mi ještě zazdá o kousku voňavé pečínky, než usnu. Na věky. Amen. To je žalost na tom světě.
2: Kdo pak to tu vzdychá?
0: To já.
3: Kocour.
0: Ano, ctěný pane.
2: Polez na světlo. Sem pod lucernu. No, připadáš mi povědomí. Jak pak ti říkají?
0: Já jsem, prosím, zrcátko.
2: Cože? Zrcátko? Ten krásný, lesklý, vypasený kocour?
0: Ano, pane.
3: Co mi to chceš nabulíkovat, ty ježatý a vychrdlý šmudlo? Jsi ubohá kocouří chudinka.
0: Protože mě vyhnali z domu. Hlad mám jako vlk, nevím, co si počít. Potkalo mě zkrátka velké neštěstí, pane Pinajs.
2: Ty víš, kdo jsem?
0: Ano, prosím. Račte mít na rynku krám. Prodáváte zázvor a pepř a cvočky do bod.
2: To tedy o mně víš moc málo.
3: Já totiž nejsem jen obyčejný kramář. Umím na tisíc řemesel. Kurýruju nemocné, hubím štěnice, zhotovuju pasti na krysy, trhám zuby, vařím inkou, spůjčuju na vysoký úrok peníze.
2: A taky umím hádat z ruky.
0: A nemohli byste se mi podívat na tlapku, co mě čeká a nemine?
2: Já věštím pánům, ne tou hlavým kocourům.
3: A taky se ještě letos hodlám stát mistrem čarodějnického kumštu.
0: Jako ta ohavná Hildegarda z Rasovny.
3: Ne tak nahlas, Mourku. Mohla by nás poslouchat a s mým plánem by byl konec. Kdyby se čarodějnice dověděla, že proti ní chystám konkurenci, ta by se mnou zatočila. Já už koupil za 100 zlat

0: starou čarodějnou knihu, měsíční kámen a kořen mandragory.
1: A k čemu to, pane Pinais?
0: Samé kouzelné instrumenty pro čarování. Teďka musím ještě namíchat divotvornou mastičku z křídel netopírů a ropuší kůže. Jenže mi chybí to nejhlavnější, aby mast držela pohromadě.
1: A co, že jsem tak zvědavý?
0: Kočičí sádlo.
1: Je. Koko. Kočičí.
0: Ano. Ano, chlupáči, to je ohromně důležitá přísada do všech čarodějných lektvarů.
1: Ano.
0: Bez kočičího sádla nedá opravdický čaroděj ani ránu.
1: Ne.
0: Proto ho musím co nejdřív splašit aspoň hrnek.
1: Od koho? Asi.
0: Přece od kocoura. To dá rozum.
1: Já už radši půjdu, pane Pinais. Dobrou noc.
0: Kam bys chodil?
1: Je. No ovšem, Rome, že mě to nenapadlo hned.
0: Zrcátko, pozlíš, ty bys mi neprodal libérku nebo dvě ze svého sádla.
1: Proč si nekoupíte Urasa po kocůrovi, co zrovna umřel?
0: V tom je právě ten háček. Aby kočičí sádlo mělo kouzelnou sílu, musí mi ho kocour poskytnout dobrovolně. Dokonce se musí uzavřít o tom kupní smlouva. Ku příkladu mezi mnou a tebou.
1: Ale vždyť já jsem hubený jako lund.
0: Když se spolu dohodneme, zařídím, že zakrátko budeš zase jako dřív.
1: To jako, že byste mě pustil k vám na půdu?
0: Nejenom to, milý zrcátko. Já bych si vzal na starost celou tvojí, tak říkajíc, životosprávu. Vykrmil bych tě nejvybranějšími lahůdkami. Mlsal bys jítrnice a klobásky. Pečené kvíčaly, paštiky s nádívkou a k tomu ulizoval sladkou smetanu.
1: Přestaňte už, pane Pinais. Mně se strašně zbíhají sliny.
0: Zrcátko, poslouchej mne pozorně. Žádné kočičí stvoření na světě nemělo tak skvělou příležitost jako ty. Hleď, abys ji nezmeškal. Nabízím ti všestranný blahobyt a nechci za to nic, než abys mi slíbil svoje sádlo.
1: A kdybys to ode mě chtěl?
0: Až budeš vykrmený.
1: Ale to bych si vašeho blahobytu moc neužil.
0: Žádné strachy, kocourku. Nebudu na tebe spěchat. Hoduj si, dokud ti bude libo. Zatím postačí, když si plácnem a ty mi tuhle drábkem podškrábneš, na čem jsme se domluvili.
1: Ale já neumím psát.
0: Nevadí. To jsou stejně jenom formality. Nadrápni tam třeba jen klikyhák.
1: Já si tedy s váma dávám pac na to, že mě budete živit. A já, až budu starý a sejdu ze světa, odkážu vám svoje sádlo.
0: Uvidíme, uvidíme na podrobnosti času dost. Teď můžeš jít rovnou ke mně do komůrky. Vystrojím ti slavnostní večeři, že se bude stůl prohýbat.

0: Už nemůžu. Uf.
1: No, však si to spořádal za dva. Jen když ti chutná.
0: Jako v pohádce, pane Pinajzi? Předevčírem nadívané kvíčely, včera štika na smetaně, dnes šunka a navrch ještě jítrnice. Bříško mám jako buben.
1: Však ses už za těch pár dnů pěkně zakulatil. Jen tak dál a brzy budeš jako soudeček. Ale po večeři rovnou do pelíšku. To pak jeden teprv, jak se patří, přibývá na váze.
0: Já myslel, že bych se trochu proběhl po střeše.
1: Abys vylítal večeři? Kde pak, hochu? Žádné toulání, drž se doma, dřímej, polehávej a spravuj se krásně do kulata.
0: Aspoň docela krátkou procházku bych si dopřál. Jen ta okolo komína.
1: Už jsem řekl. Ani na krok. Žádné noční výlety nestrpím. Čím dřív budeš vykrmený, tím líp. Je to tvoje povinnost jíst, zahálet a sádel natět.
2: A ty jí splníš, jinak s tebou zatočím.
1: Dobrou noc.
0: No podobně, pane Pinajs. A dobře mi tak. Byla to hloupost sjednat s Pinajzem smlouvu, aby si mě vykrmil na sádlo. Co hloupost? Hanebnost! A ještě ke všemu se krčit v koutku a skákat, jak on píská. Nehnout se ani na krok z komůrky, zrovna když je měsíc jako rybí oko a moje bílá krasavice určitě někde na Římse čeká, až se objevím. Kde pak, pane Pinajs? Mne si jen tak neotočíte kolem prstu. Jestli do rána zhubnu, aspoň si prodloužím život. Mňau. Mňau.

0: Zrcátko. Můj milý zrcátko.
1: Ty jsi mě slyšela.
0: Už z dálky jsem poznala tvůj hlas. Ukaž se mi. Vždyť ty už vypadáš jako kdysi. Kožíšek se ti jen blejská. Jsi zase krásný a statný zrcátko. Máš novou paní?
1: Pána. Bělinko pána. A přeje mi, jej, až moc.
0: Můžeme se spolu proběhnout po střechách okolo celého rinku?
1: No, když se to pan Pinajs nedoví.
0: Říkal si, že ti přeje.
1: Pravda, jenom kočičí promenádu mi přísně zakázal.
0: Ale co budeme dělat?
1: Dovádět na prejzových střechách. Tancovat kočičí štverilku. Smím prosit?
0: S největší radostí, můj pane. Jaké pak ještě máte pro mne překvapení?
1: Budu ti skládat básně, jak je mi s tebou krásně. Zaspívám ti jako slavík tu nejúchvatnější serenádu.
0: Podívej, tamhle na mne žourají dva cizí kocouři.
1: Já je spořádám. Já jim ukážu, zač je toho loket. Koukejte, kde necháte sardíru, dotěrové!
0: Zrcátko, ty jsi úžasný.
1: A ty jsi ta nejroztomilejší bílá kočička? Pojď, poběž. Dnes v noci jsou všechny střechy, okapy a římsy naše. Vylezeme spolu na nejvyšší komín.
0: Co tam?
1: Přednesu ti vyznání lásky. Požádám tě o tvou spanilou pacinku. A do celého světa vymňoukám, že jsi mé kočičí štěstí.

0: Kdo pak to cape po půdě?
1: Nikdo, asi se vám něco zdálo.
0: To jsi ty, zrcátko?
1: Kde pak, pane Pinajs?
0: Nepovídej, já tě poznal podle hlasu. S kým pak ses to vybavoval?
1: Šla kolem náhodou moje přítelkyně.
0: Tak pojď dolů, zrcátečko.
1: Mně se ještě nechce do haja.
0: Vždyť už bude hnedle ráno. Pojď, zrcátko, pojď do komůrky, čeká tam na tebe stříbrná mísa a na ní nasáh dlouhá jítrnička.
1: No, to je jiná věc. Už jdu.
2: Dobré jitro, můj milý pane chlebodárce.
0: Co to vidím? Nežalí mě oči, jak to vypadáš? Co jsi mi tu provedl, ničemo? Kde jsi byl?
2: Navštívil jsem noční korzo zdejších kocourů.
0: Ty se spral si samý šrám, kožich uválený a hubený jako šindel, co si vyváděl.
2: Prožil jsem idylický večírek se svou snoubenkou.
0: Tak, ty nejenom, že nedbáš, co ti poručím, ale ještě se touláš s nějakou kočičí popěhlicí.
1: Ještě jedno křivé slovo o bělince a podepíšu se vám drápkem rovnou mezi oči.
0: O, počkej, no tak opovaž se, zrcátko. Zrcátko, tohle je tvůj vděk. Prskáš na mne jako ďas. Ale hlavně si vylítal všechno sádlo, co jsem na tobě vykrmil. Co mám s tebou dělat?
2: No, nabídnout mi smaženou jitrnici nebo radši dvě, abych se zas hezky zakulatil.
0: Tak si prohnítí. Tamhle, do komůrky. Stůl je pro tebe prostřený.
2: Konečně rozumná řeč. Po vyčerpávajícím špacíru přijde k chuti vydatná snídaně. Jitrničky, já vám teď krátký konec udělám. A mňam.
0: Dobrou chuť, zrcátko.
1: Co to má znamenat, pane Pinajs?
3: Zavřel jsem tě do komory a na petlici dal zámek.
1: Ale proč?
3: Protože nejsem padlý na hlavu, abych ti podstrojoval nadívaný křepelky, kvíčaly a sluky a ty pak všechny lahutky probendil po střechách. Ode dneška budeš sedět v komoře a ven ani na krok.
1: Ale já bělince na zítřek už slíbil.
3: Sliby? Chyby? Nepřivedl jsem si tě pro tvoje zamilované oči, si tu proto, aby ses jak se patří vykrmil, jelikož já se chci co nejdřív stát čarodějem a k tomu potřebuju. Co?
1: Co?
3: Tvé sádlo.
1: Vždyť jsme se domluvili, že s tím nebudete spěchat.
0: Já bych ji nasliboval třeba hory doly, aby se zdal obalamutit.
1: A jak to se mnou myslíte doopravdy?
0: Jednoduše. Za 3 dny bude úplněk. A to je den, kdy se musí kočičí sádlo vyškvařit. Aby mělo největší čaromoc. Takže do 3 dnů musíš být pořádně sádelnatý.
1: Snad byste mě nechtěl připravit o život.
3: To bys byla radši, kdybych ti stáhl sádlo zaživa?
1: O tom v naší úmluvě napadlo ani slovo.
3: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.
1: Tak to ne, pane Pinajs. Ptáček jste leda vy. A já jdu od vás, protože jste mě ošidil. Má úcta.
3: Chyba lávky, zrcátko. Vikýř jsem sklapl, v okně je hustá mříž, dveře na petlici, teď by se z komory dostala leda míš.
1: Vy jste ale krobian, takhle mě zavřít jako do klece.
3: Nelamentuj, okrášlím ti tu klícku koroptvičkou, srnčím hřbetem a čokoládovým dortem.
1: Já teď mám zrovna myšlenky na mlsání.
3: Ona ti přijde chuť, jen co vyhládneš. Brzy budeš zase jako buchtička.
1: Jo, a vy si na mne dokročíte s nožem.
3: Až za 3 dny, při úplňku. Do té doby si užívej.
1: Moc ošklivě jste mě ošidil, pane Pinajs.
4: Tvoje chyba, neměl se zdát. Jenže ty jsi jenom hloupý kocour, kdežto já jsem chytrý pan Pinajs. Až to dotáhnu na čarodějníka, teprv bude svět koukat, jaká jsem prohnaná kapacita. Čarodějka Hildegarda bude zkrátka vyřízená.

0: Srdcátko, spíš?
1: Kde pak bych já měl pomýšlení na spánek?
0: Tak mi otevři okýnko.
1: Jak jsi mě našla, bylinko?
0: Když jsem nadarmo čekala ve vikíři, začala jsem tě schánět po celém domě, jestli se ti nepřihodilo něco zlého.
1: A přihodilo. Vidíš, Pinajs mě uvěznil. Vykrmí si mě na sádlo. A konec. Tentokrát se musíme rozloučit na do smrti, bělinko.
0: Já se s tebou nechci loučit ani na den.
1: Jenomže zítra večer za úplňku nastane má poslední hodinka.
0: Musíme něco vymyslet, jak by ses dostal ven.
2: Já bych možná měl nápad, jak z toho. Ale to by nám musela pomoct stará Hildegarda.
0: Ta čarodějnice,
2: no.
0: K té se nikdo nedostane, sedí ve svém domě za sedmerou závorou.
2: Co pamatuju, hlídala u ní stará sova. Za tou bys mohla zajít, jestli by tě nepustila dovnitř.
0: A ona mě vyklove oči.
2: Musíš přijít se zdvořilou poklonou a s dárečkem.
0: Co pak vím, čím udělat radost sůvě?
2: Oči už jí neslouží a přitom ráda mlsá. A já si tuhle dal stranou tlustou myšku.
0: Ta voní.
3: Zrcátko, spíš?
1: Jako zabitý, pane Pinajs.
2: Utíkej honem, všechno těm dvěma popravdě vypověz a přijď mi potom říct, jak jsi dopadla.
0: Ale nech okýnko pootevřené.
4: S kým jsi to povídal?
1: To já nejspíš ze spaní.
4: Ukaž, jak vypadáš. No, takhle se mi líbíš. Tlustý, kulaťoučky. Koukej přibrat zítra do večera ještě aspoň libru poctivého kočičího sádla.
1: Přičiním se, abyste byl spokojen, pane Pinajs. Třeba smrt odčiní moji velkou vinu a já odejdu ze světa s klidným svědomím. A jo, čím dřív to bude, tím líp.
4: Kocoure, ty nemáš strach.
1: Já už se na tu chvíli těším. Jen kdyby mě netrápila křivda, které jsem se dopustil. Nesplnil jsem jednu důležitou povinnost. A to mi stěžuje myšlenku na smrt.
4: Podívejme se na hříšníka. A jakou pak máš na svědomí křivdu, zrcátko? O jaké povinnosti to mluvíš?
1: Co se stalo, to se stalo. Pozdě bych chahonit, marně vzpomínat.
4: Čeho ses u všech všudy dopustil?
1: O tom už jsou málo platné všechny řeči.
4: Neukradl jsi mi něco?
1: Co vás nemá?
4: Nebo si natropil ještě horší věci?
1: Už o tom nemluvme.
4: Okamžitě mi to povíš. Teď hned se mi vyspovídáš, nebo... No tak co pak si provést?
1: Vám ani co by se za nehet vešlo. Nesplnil jsem poslední přání své zesnulé paní.
4: A jaké pak měla přání? To je tajemství. Tak mi ho svěř. Uleví se ti.
1: Nemůžu. Jde o drahocennou věc, kterou nebožka odkázala neznámé osobě.
4: To je řeč sama hádanka.
1: Má paní měla velkou zlatou mísu. Nejmíň za 1000 zlatých.
4: Cože? 1000 zlatých? Celé jmění. Kam pak jí ukryla, milý zacátko?
1: To vám neprozradím.
4: Aspoň tak nějak nenápadně mi to naznáč.
1: Kde pak? Chce se mi spát. Dobrou noc.
4: No to nemůžeš. Takhle mě napnout a dát se do chrápání. Nespí, zrcátko. Dokonči, co si nakousl. Vždyť se mi z toho hlava rozkočí.
5: Viděl to svět? Usnul jako špalek.
3: Ale počkej, však já ráno z tebe to tvoje tajemství vydoluju po dobrém, anebo po zlém.

0: Dobrý večer přeju, vážená paní Sovo. To jsem já, kočka Bílá.
1: Uhu, zdvořilá bílá micinka, co pak tě přivedlo?
0: Dostala jsem moc krásnou myšku. Tak mě napadlo, že by vám třeba přišla k chuti.
1: Skvělý nápad, kočičko, jsem s ní.
0: Prosím, a nechte si chutnat.
1: Znamenitý zákusek, srdečné díky.
0: To nestojí za řeč.
1: Kdybych ti mohla nějak oplatit.
0: Opravdu byste byla tak šlechetná.
1: Stačí mňouknout, udělám, na co pomyslíš.
0: O vás se darmo nepovídá, že jste nejmoudřejší v celém světě.
1: To je pravda. Však taky mám už úctyhodný věk.
0: A já bych zrovna teď potřebovala velice moudrou radu.
1: Co pak tě trápí?
0: Mého snoubence potkalo neštěstí. Padl do spáru pana Pinajse a ten ho chce připravit o život.
1: To je ale krobián.
0: Hrozí mu, že ho zprovodí ze světa už zítra večer, jen co vyjde úplně.
1: To jsou smutné vyhlídky, drahoušku.
0: Byly by veselější, kdybyste nám pomohla zlouže.
1: Jak? Musela bych přemýšlet nejmíň měsíc. Do zítřka nic nevymyslím.
0: Já bych věděla, jak napínají se. Jen kdybyste mi vyprosila audienci u své paní. Třeba by jí zajímalo, jaké úklady proti ní strojí.
1: Co pak má za lubem ten starý pletichář?
0: Teď by se ještě dali jeho plány skřížit. Ale až se zmocní kočičího sádla, dostane se vaše panička do pěkné kaše. Pan Pinajs je všemi mastmi mazaný. A taky mnohem mladší.
1: Pravda. Hildegardě táhne na třetí stovku.
0: A to si ještě v tomhle věku troufne vyletět na koštěti.
1: Dvakrát do roka. Vždycky o slunovratu, když začíná úplněk.
0: No to je zrovna zítra.
1: Však už se chystá. Promění se v krásnou mladou dívku. Sedne na koště a užívá si na čarodějnické merendě až do půlnoci.
0: Paní Sovo, vyproste mi u ní slyšení. Jestli se podaří zachránit zrcátka, večer co večer budete od nás mít vrabce nebo myšku.
1: Počkej tady, kočičko. Uvidíme, co se dá pro tebe udělat.

0: Jakže ti říkají?
1: Bělka, velemocná čarodějná paní, Běla, Bělinka, jak kdy?
0: Kramář Pinajs chce prý zmarnit tvého ženicha.
1: Kdyby jen to, vzácná paní, on má ještě i zálusk na vaši vyhlášenou živnost.
0: Co? Co je to za nehorázný tlach?
1: Už je to tak. Pinajs vám chystá nekalou konkurenci.
0: A, to by si netrouf.
1: Schání čarodějné recepisy, muří nohy, mandragory, elixíry.
0: Cože? Ten starý obejda by se opovážil pytlačit v mém revíru?
1: Holedbá se, že vám zatne. Tipec.
0: No, to je ale holomek.
1: Přivede vás do čista na mizinu.
0: Bíďák, rošťák, otrapa.
1: Zakrátko vám z celé slávy zbudou jenom oči pro pláč. Pro něho jste prý už dneska odbitá čarodějnická veličina.
0: No.
1: Ubohá stařena,
0: no.
1: Co půjde žebrotou a on vám z okna hodí krejcáry.
0: Já mu dám ubohou stařenu.
1: Tak.
0: Já mu osladím odbitou veličinu.
1: Ano.
0: Počkej, mizero, až se ti dostanu na kůži, já tě poženu do kouta, lumpe. Vytluču ti černou duši z hanebného těla, ty lotře, já si na tebe v šiváku vymyslím takovou past, že v ní uvázneš jako tchoř v lapáku.
1: Je.
0: No jo, jen co se mi v hlavě vylíhne kloudná myšlenka.
1: Paní Hildegardo, já bych měla nápad, jak se Pinajsovi dostat na kobylku.
0: Nejlepší by bylo mít ho ustavičně na očích.
1: No právě.
0: Vědět o každičkém jeho hnutí, aby proti mě nemohl strojit úklady.
1: Mluvíte jako kniha.
0: Ze všeho nejlepší by bylo držet ho tady v mém domě jako sluhu. Jako poskoka.
1: Co slovo to, perla?
0: Jenže ten fiškus se schová přede mnou v krámku. Na míli se mě vyhne. A sem by nevkročil ani za stovku zlaťáků, jaký má země vítr.
1: Musí se to zkusit po dobrém.
0: Takový šibal se na medové řeči nenachytá. Na mou věru si nevím rady, čím ho zlákat.
1: Prý se docela rád ohlídne za leckterou sukní.
0: Co? Ten plesnivý dědek.
1: Jenomže zrovna takový má největší slabost pro hedvábné líčko.
0: A co z toho? Co pak nevidíš, jak vypadám?
1: Ale zítra, večer, se chcete proměnit.
0: To je pravda? Tisíc hromů? U všech děsů. Kočička jako nic, ale hlavičku má za tucet mudrců. Jenomže, co pak můžu jen tak z ničeho nic vpadnout k němu do dveří ve svém průsvitném hávu?
1: To už nějak se zrcátkem vymyslíme. Hlavně, že jste svolná, madam.
0: Schutí si schladím žáhu na tom vykukovi.
1: Tak dobrou noc, paní Hildegardo. Moc mě těšilo.

0: Jak pak se ti vedlo u mé paní, kočičko? Koukám, že ti očka jen hrají.
1: Protože jsem bez sebe radostí, hned bych se dala do tance. Jenže bez vaší pomoci bych nejspíš poplakávala někde v koutku.
0: To víš, znám svou starou bábu, vím už jak na ní.
1: Však já povím Zrcátkovi, jaký jste diplomat. Ale měla bych k vám ještě jednu prosbičku.
0: Třeba z dvě.
1: Mám starost, aby se paní Hildegardě do zítřka nevykouřilo z hlavy, co mi dneska slíbila. Aby neulítla na svém koštěti, kdo ví kam. Připomenete jí, co mi slíbila?
0: Pro jistotu ji radši doprovodím až na práh Pinajsova domu. Můžeš se na to spolehnout, Mindo.
1: Tam vás bude čekat pečený zajíček. A já po celém městě rozhlásím, že jste nejmoudřejší stvoření pod sluncem.
0: Spíš pod měsícem. Však víš, že mám budíček až na večer.

0: Kocourku, můj milý zrcátečka, prospal ses do aleluja. Podstrojil jsem ti holoubátko. Tuhle máš kalíšek se smetanou. Tak a teďka hezky pověz, co si včera večer jenom nakousal.
1: Já? Že včera co si nakousl? Snad nemyslíte na dívanou koroptvičku? Ale tu jsem přece spořádal do posledního kousku.
0: Ne, já myslím to tvé velké tajemství.
1: Já, pro pána, snad jsem vám něco neprozradil?
0: Právě že ne. Zmínil ses jen o vzácné zlaté míse.
1: No, to jsem neměl dělat, že já nedržel jazyk za zuby. Jednou mě moje upovídanost přivede do neštěstí.
0: Já ti za ní naopak přilepším, když se mi teď svěříš.
1: Kde pak? Ze mě už nevypáčíte ani slovíčko.
0: Zrcátko, nebuď bezcitný, vždyť já celou noc oko nezamhouřil. Řekni mi, jak je to s tou mísou, jsme přece dobří přátelé.
1: Jaký pak vy jste můj přítel, když mě držíte pod zámkem?
0: Musel jsem se pojistit, abys nevzal do zaječích. Ale když mi dáš čestné slovo, že neutečeš, pustím tě. Povítej, tak už konečně spust.
1: No dobrá, ať mám od vás pokoj. Než moje živitelka naposled vydechla, svěřila mi, že nejdrahocennější kus ze svého jmění, tu vzácnou zlatou mísu, odkáže nejkrásnější dívce v našem městě. Ta líbezná dívenka je ovšem chudá jako myš a proto dodnes o ní neprojevil zájem žádný ženich. Ale kdyby si ji někdo z nezištné lásky vzal za ženu, mám jí při zásnubách odevzdat zlatou mísu jako věno.
0: Hrome, to zní jako pohádka. Nejkrásnější děvče.
1: Ale chudobné.
0: Když dostane zlatou mísu, udělá s ní každý ženich terno.
1: Napřed by se do ní musel nesobecky zamilovat.
0: A to takové by se zbláznili, pařez. Srdcátko, věř mi nebo nevěř, ale já pro tu neznámou krasavici zahořel už teď planu horoucí láskou. Srdce se mi rozbušilo. No, chci si sáhnout?
1: Vy byste si ji vzal za ženu?
0: Já bych se stal jejím sluhou, nevolníkem, otrokem.
1: A zavázal byste se k tomu podpisem na svatební smlouvě?
0: Upíšu se jí tělem, duší, podepíšu, co bude chtít, odpřísáhnu, čestným slovem se zavážu a slíbím hory doly.
1: Mně jste toho taky nasliboval?
0: Ale tohle je jiná věc. Já se na smrt zamiloval. A když ty mi dopomůžeš k překrásné nevěstě a k zlaté míse, zruším za to smlouvu s tebou, ať se propadnu, jestli to neudělám. Tady je má ruka.
1: Platí.
0: A teď mi prozraď, kde najdu svoji líbeznou nevěstu.
1: Nemusíte hledat. Přivedu vám ji večer ke stolu.
0: Ještě si mi neprozradil to hlavní. Kde pak tvá nebožka paní ukryla tu vzácnou mísu?
1: Všeho se dočkáte večer. Nevěsty i věna.

0: O, to je dneska měsíc. Leskne se jak rybí oko. Jak živ se mi nezdál tak velkolepý.
1: Mně se taky víc líbí takhle, než abych k němu vzhlížel mřížemi a čekal na svůj konec.
0: Už o tom nezačínej. Co bylo, bylo. Teď jsou před námi jen radovánky. Zrcátko, ty můj kocourku přemilený, splň mi docela malinkou prosbu.
1: Co jste si zase vyspomněl?
0: Ukaž mě tu zlatou mísu, jen co bych si sáhnul.
1: To byste se mohl opovážit.
0: Tak aspoň kouknout.
1: S vámi je trápení.
0: Jenom jedním okem.
1: Vidím, že nedáte pokoj, tak pojďte.
0: Vezmu si lucernu.
1: To ne. Když tak bez svítilny.
0: Přelámu si ve tmě kosti.
1: Pěšinka na zahrádce mé paní je rovná a studna jen pár kroků od vrátek.
0: Na mou věru už vidím roubení, tak on je ten poklad ve studni.
1: Jsme na místě. Na malou chvilku se podívejte dolů.
0: Pro pána. Ach, to je krása. Nevěřím svým očím. Zlatá, okrouhává a velká jako měsíc. Kde je žebřík honem? Spustím se dolů, vylovím jí z hlubiny.
1: Ještě ne, pane Pinajs. Napřed musíte podepsat svatební smlouvu.
0: Oh, dočisto jsem zapomněl. Honem domů, ať nezmeškám, až mi na dveře zaťuká něžná bílá ručka.
1: Se vám líbí ta půvabná žínka, pane Pinajsi?
0: Překrásná. Až se tají dech. Hlava se točí. Uši jen hoří.
1: Nesmíte být nedočkaví.
0: Ale proč nic neříká? Proč se jen usmívá? Není němá?
1: Ostýchá se nejspíš, je plachá. Když chvíli počkáte, osmělí se. Vidíte? Krásná panno.
2: Mm-hmm.
1: No vidíte? Přikývla.
0: Však ona rozváže. Jen co si se mnou pořádně přijene. Nenapijeme se spolu? Krásko. Proč jen vrtí hlavou?
1: Počká prý s přípitkem, až bude svatba s pečetěna smlouvou.
0: Tak dělej, dělej. Kde máš ten kontrakt? Přines mi lístro a taky brk a kalamář, no.
1: Pane ženichu, panno nevěsto, jako až starosvat kladu k vašim ctěným rukám svatební smlouvu.
0: Jsem s ní a tě konečně ruka v rukávě.
1: Pane ženichu, vám jako starosvat kladu na srdce, že podpisem na této smlouvě se zavazujete k poslušné službě své choti, nikdy ani na krok se od ní nevzdálíte a na do smrti ji budete ctít a milovat.
0: Dost řečí, kocoure, chci už konečně od své nastávající houbičku. Podej mi pero. Ber to, lomněj. Hotovo? A můžeme začít se svatební veselící, než bude půlnoc.
1: Však jsme to stihli jen tak tak. Zrovna odbíjí 12.
0: A teď mi už konečně dej políbení.
2: Ach.
0: Čaro krásná panenko.
2: Třeba tucet Pinajs, třeba celou kopu.
0: Je, mine.
3: Čeho se spolekal?
0: Kam se poděla ta kráska? A co tu chce tahle šereda?
3: No, no. Přišla jsem si pro ženicha. Půjdeš se mnou a to hned.
0: Pro pána, vždyť je to Hildekarda. Nesahej na mne. Babo.
3: Co?
0: Pryč z mého domu.
3: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
0: To radši uteču na kraj světa.
3: Stůj!
0: pomoct. Nemůžu se hnout.
3: No jo, bez mé vůle neuděláš ani krok. Upsal ses mi k poslušnosti a lásce.
1: Já se zasnoubil s krasavicí.
3: A kdo myslíš, že byla ta sličná panenka?
0: Čarodějnice vína. Kéž by ses propadla do horoucích pekel.
3: Ty bys tam teď musel se mnou, Pinajs. Chtěl jsi být čarodějem, ale to se ti nepoštěstilo. Budeš tedy mým sluhou. Zbal si svoje saky, pak já, hajde, jdeme.
0: Kdybych tak věděl, kdo mi spískal tuhle patálí.
1: Zeptej se, zrcátka.
0: Ty šelmo, ty šizuňko, ty podvodníku.
1: Pane Pinajs, proč se rozčilujete? Já vám jen trošku uplatil, co jste provedl vy mě. Ale o život jsem vám nikdy neukládal. O vaše sádlo nestojím a ještě jsem vám pomohl k nevěstě.
0: Děkuju za takovou starou bábu, co jasní.
1: No, napřed prožijete líbánky.
0: Čert, aby to vzal.
1: A pak nastoupíte do učení. Vyučíte se u odbornice. Mnoho zdaru. Já se s vámi loučím.
0: Počkat. Když už si mi pověsil na krk tuhle babiznu, chci taky věno. Jdeme pro zlatou mísu.
1: Je? Kde pak zlatá mísa, pane Pinajs? To byl jen úplněk na hladině studny.
0: To je ale pekelník, že svět neviděl.
1: Sám jste řekl, že si svou nastávající vezmete z nezištné lásky.
0: Ty lišáku.
1: Já jsem jenom obyčejný kocourek.
3: Dost řečí, Pinajs, konec klábosení, čeká tě fůra práce, máme úplněk. Já ti vyženu roupy z těla.
1: Jestli vám na rozloučenou smím dát radu, pane Pinajs, nekupujte už víckrát od kocoura sádlo.
2: Proběhneme se po našich střechách. Zatančíme si u komína kočičí čtverilku.
1: Počkej chvilku, Bělinko.
2: Proč pak?
1: Pinajsovi jsem už svůj dluh splatil, ale ještě dlužím něco tobě.
2: Já o žádném dluhu nevím.
1: To nebylo nic, že jsi za mnou přišla, když mi bylo zlé.
2: Mně bez tebe bylo ještě hůř.
1: A že kvůli mně ses odvážila až k čarodějce.
2: Pro tebe bych šla třeba do pekla.
1: A jak jsi na mě věrně čekala.
2: Vždyť jsem tvá nevěsta.
1: Řekni, jak ti ten dluh splatím?
2: Měj mě pořád stejně rád.
1: To ti slibuju. A tu smlouvu s pečetím hubičkou na místo podpisu. Já totiž hrozně škrábu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Pane vedoucí, můžu?
3: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
4: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
3: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
5: Můžeš tvoji těchovi dostat?
3: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
6: Můžu jít na ping-pong.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

Veliký nečas. Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi. Jak nám řekl tatínek, byl to nejhorší nečas, jaký kdy viděl. Už od začátku prosince nám říkal Lasse každý den, když jsme šli do školy, uvidíte, že letos na Vánoce vůbec nebude sníh. Já jsem byla vždycky rozmrzelá, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl. Ale jeden den šel za druhým a ani nejmenší vločička se neobjevila.

0: osmičku, běhali v ní dokola celou přestávku a křičeli jsme hej a hej. A když jsme šli do školy druhý den, bylo tolik sněhu, že jsme se v něm mohli válet a sníh pořád padal a padal. Jen jsme vešli do školy, začalo sněžit ještě víc. Sníh padal tak, že před oknem bylo úplně bílo a nebylo vidět ani na druhou stranu školního dvora. Celý den se chumelilo. A pak začal taky foukat vítr. A fučelo a sněžilo, až nakonec paní učitelka starostlivě řekla: já nevím, jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů. Ptala se, jestli bychom u ní nechtěli zůstat přes noc, a my bychom strašně rádi zůstali, ale věděli jsme, že by u nás všichni měli strach, kdybychom nepřišli domů. Proto jsme řekli, že u ní zůstat nemůžeme, a tak nás paní učitelka poslala domů radši hned, než bude tma. V jednu hodinu jsme šli ze školy. Panečku, to byly závěje. A jak to fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Šli jsme a šli a šli. Drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena a to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lasovi, že se chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekla Lase. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lase řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bulerbinu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve v polovině cesty. Až najednou povídá Ole, pojďte k ševci, však on nám nos neukousne. Švéd z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti, co dělat venku v takovém nečase, řekl. Netroufali jsme si říct, že když jsme šli z domova, takový nečas nebyl. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se a koukali jsme, jak švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říct. Švec si uvařil kávu a jedl k ní namazaný chleba, jen nám nenabídl nic. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bulerbinu u maminky. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv švec křičel, nepouštějte mi sem zimu. Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Sturbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na pluhu, ostatní šli za námi. Ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lase a Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě a proto tatínek vyjel s pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom byli museli sedět u ševce celou noc. Brzy budou Vánoce. Na druhý den svítilo slunce a běloučký sníh ležel krásně na všech stromech. A byl poslední den školy před Vánocemi. Paní učitelka povídala, že nespala celou noc, že prý jen ležela a přemýšlela, jak jsme se asi dostali tím sněhem domů. A protože to byl poslední den školy před Vánocemi, četla nám vánoční povídku. Všechno se nám zdálo tak zvláštní. A právě než jsme se vydali domů, přišlo to nejlepší ze všeho. Paní učitelka nám nedávno objednala ze Stockholmu pohádkové knížky. Mohli jsme si prohlédnout velký arch, kde bylo moc krásných obrazů a to byly obálky těch různých knížek. Tak jsme si mohli vybrat, které bychom si chtěli koupit. Já jsem si objednala dvě a Lasse a Bosse taky po dvou. Na těch mých byly krásní princové a princezny. A právě ten poslední den školy paní učitelka knížky dostala. Chodila po třídě a rozdělovala je. Nemohla jsem se těch svých dočkat. Ale maminka řekla, že je nesmíme číst dřív, než na Štědrý večer. Než jsme šli domů, zpívali jsme všechny vánoční písně, které jsme znali, a paní učitelka řekla, že doufá, že budeme mít příjemné Vánoce. Byla jsem si jistá, že já je příjemné mít budu. Brita a Anna a já jsme běželi ke kupci a koupili jsme si červený a žlutý a zelený a bílý a modrý lesklý papír, protože jsme si chtěli nadělat košíčky na vánoční stromeček. Pak jsme šli všichni domů. Bylo jasno a krásně. Doma dělali maminka s Agdou vánoční uzenky a všude byl velký zmatek. Jakmile jsme se najedli, šli jsme Lasse a Bosse a já ven a postavili jsme si na zahradě velikou sněhovou lucernu. Brita a Anna a Ole nám přišli taky pomoci. Na lípě seděla spousta vrabců a hejlů a síkor a vypadali tak hladově, že jsem se běžela zeptat tatínka, jestli jim smíme přinést vánoční snůbky o trochu dřív než obvykle. Směli jsme. A tak jsme běželi všichni do stodoly a vzali jsme tam 5 snůbků ovsa, které jsme v létě, když se mlátilo, schovali ptákům na zimu. Přivázali jsme je na jabloně v naší zahradě a za chvíli už tam ptáci seděli a pochutnávali si. Asi si mysleli, že už je Štědrý večer. Večer jsme seděli Brita a Anna a já u dědečka a dělali jsme košíčky na vánoční stromeček. Kluci tam byli taky. Napřed nám s tím vůbec nechtěli pomáhat, ale za chvíli jim to přece jen nedalo. Seděli jsme kolem dědečkova kulatého stolu a udělali jsme dohromady 54 košíčků, které jsme rozdělili stejným dílem, takže bylo 18 košíčků pro Norgården, 18 pro Melangården a 18 pro Sergården. Dědeček nám dal jablka a cukrkandl. Celou tu dobu, co jsme tam seděli, jsem myslela na to, že budeme druhý den péci perníčky. To je skoro stejně prima, jako Štědrý večer. Najednou se Lasse rozběhl na zahradu a zapálil svíčku, kterou jsme měli ve sněhové lucerně. Jak ta lucerna ve tmě krásně svítila. Škoda, dědečku, že nemůžeš vidět sněhovou lucernu, řekla Anna. Neměli bychom ti aspoň trochu zaspívat, co myslíš? Protože dědeček je moc rád, když zpíváme. Tak jsme zpívali. A zaspívali jsme právě tu písničku, na kterou jsem v tu chvíli myslela. Čas Vánoc u zavátých dveří stojí. Víš, že je to moc prima, když jsou Vánoce? Šeptala mi Anna potom. A já jsem přisvědčila, protože si to taky myslím. My všechny děti z Bulerbinu se o Vánocích máme moc dobře. Jindy se ovšem máme taky dobře. I v létě, i v zimě, na jaře, i na podzim. Moc dobře se máme. Jak slavíme v Bulerbinu Vánoce? Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. Lasse a Bose a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něj si smíme upéci, co kdo chceme. Nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perníčky vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bulerbin a všem jsme dali hádat, kolik hrášků v té láhvi je. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lasse nosil láhev a Bose perníkovou cenu a já měla zápisník, kam jsem si psala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že je v láhvi 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anna, ta si zase myslela, že je tam 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme taky měli zábavu, protože jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. To jsou s námi všichni tatínkové z Bulerbinu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit, chudinky. Vzali jsme si naše velké saně, na kterých vozíme mléko z Bulerbinu. Lasse a Bose a já a Brita a Anna a Ole jsme se na nich směli vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si. My na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu v lese bylo tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky a potom jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin z Lévnesu. Večer před Štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Než jsem šla spát, trochu jsem si kvůli tomu zabrečela. Na Štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a... Jejej, jak tam bylo krásně! Na podlaze byly natažené nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny visel navinutý červený a zelený a bílý krepový papír, velký rozkládací stůl pokrýval vánoční ubrus a všechny měděné mísy byly vyleštěné. Měla jsem takovou radost, že jsem musela maminku obejmout. Na Štědrý den dopoledne chodíme my děti z Bullerbynu vždycky ke Kristin do Lévnesu s košíkem plných dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale jdeme vždycky k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka, a popřejeme mu pěkné Vánoce a strojíme mu stromeček. Dědeček už nevidí, co na stromeček věšíme, protože je skoro slepý, ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Lévnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má na Štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lasse nesl košík a Bosse a Ole smrček. Brita a Anna a já jsme nenesli nic. Panečku, ta byla překvapená, když jsme k ní přišli. Ona to ale určitě jen tak dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok. Lasse všechno z košíku vybalil a vyložil to na stůl. A Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, že tolik moc. Já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo. Velký kus šunky a salám a vánoční sýr a zrnková káva a perníčky a svíčky a karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě. Svíčky jsme dali na stromeček a trošku jsme kolem něj zatančili. Kristin měla takovou radost, že pak stála ve dveřích a mávala nám ještě na rozloučenou. Když jsme přišli domů, strojili jsme Lasse a Bosse a já náš stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si na stromeček šetřili a pak jsme věšeli perníčky, které jsme sami upekli. A do košíčků, které jsme udělali, jsme dali rozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mívala kdysi na stromečku maminka, když byla malá, ty jsme taky rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl krásný stromeček, když byl hotový. K obědu jsme podle zvyku snědli chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného, než čekat. Lasse řekl, že z těch hodin na Štědrý den odpoledne, kdy se už jenom čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a já jsem se občas šla podívat do zrcadla. Ale ku podivu jsem měla vlasy stejné jako předtím, světle žluté jako len. Bosse zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili. Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgården a Sergården. To se nemůže dělat, když je světlo, protože pak to není tak napínavé. Lasse a Bosse a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lasse si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl dělat večer vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Když jsem byla malá, Věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je, ale už na to nevěřím. Potom jsme si vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jen žije opravdický skřítek, který co nejdřív vyjde ven a potáhne na saních hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské předsíni na Norgordenu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře a pak jsme otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. V tom už se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a sirupové bonbony. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a šli jsme všichni k Olovi na Sir Gordon. Ole seděl v kuchyni a taky čekal. Svip se hrůzostrašně rozštěkal, když uviděl pět skřítků. Ole si taky nasadil skřítkovskou masku. A pak jsme všichni vyběhli ven a hráli jsme si po tmě na opravdické skřítky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem. Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jen šunku. A pak samozřejmě kaši s mlékem. To, abych v ní našla mandly. Ale nenašla jsem jí. Máme na Melangordenu čeledína, který se jmenuje Oskar. A tu se moc líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. To jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my přece za to nemohli, že se mandle rozpůlila. Teprve později se rozveselila, když jsme jí všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdělování dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji. Stromek byl rozsvícen a na stole hořely taky svíčky. Měla jsem husí kůži, jako jí mám vždycky, když se děje něco hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na Štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky, ustrojen za skřítka s velkým pytlem na zádech.
1: Máte tady nějaké hodné děti?
0: Ptal se.
1: Ano, dvě, řekl Bose. Ale máme taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ten je teď naštěstí asi někde venku. O něm jsem už slyšel, řekl skřítek. Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní.
0: Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a tři knížky a zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné. Dostala jsem 15 dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem. Měla z něj velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář. Měl taky radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků. Je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a Bosovi jsem dala cínové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgordenu i Sér Gordenu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit. Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji.

Čas plně rychle nejde na místě stát. Doba je zvláštní, ale musíš to brát. Někdy je hrozně, ale někdy zaslíp. I když to bolí, nestává.

Láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, do boje se dej.

na ní je štědrost a dobrý skutek. Dej, když máš dost, roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest.

Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic ptát. Oněměl jsem zčista jasná,

dneska vnikl bac v roztrhaném kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agát.

pivo stínej dál, dojdeš potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: I mě kus viny snad pak.
1: I mě kus viny snad
0: šetřím a furt nemám za.
1: Šetřím a furt nemám za.
0: A někdy zaslepen bouřkovým věrem.
1: Dokonce chválím dne před večerem.

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.